0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

chtěla naše jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky.

0: bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

mě les zahojí, ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Varovný prst, nad hlavou nosíme varovný prst.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

Describe.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Sick shit, man. Straight up fucking for real.

насладимся

rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Kej rap, žádnej Pavarotti.
1: Kej rap, žádnej Pavarotti.
0: Hral jsem fotbal, ale žádnej Totti.
1: Hral jsem fotbal, ale žádnej Totti.
2: Plejak.
3: Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila z červnového 1,5%. Mírný růst očekává v dalších měsících taky Česká národní banka. Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které požaduje přepracování doporučení dětských očkování. Ty se mají ze stávajících 18 snížit na 11, informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zardinkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovali Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. V maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 000 návštěvníků i z několik tisíc lidí z Česka. Na festivalu vystoupí například britský zpěvák Louis Capaldi nebo americká skupina 21 Pilots.
1: Sport.
0: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 cm. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
1: Počasí.
0: Bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Na rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Tell that bitch I can't jump this evil Knievel. I'm about to run you down the church in the steeple. Been baptized in Hollywood in the cathedral. The power of Christ compels me, I'm a demon.

0: Krásné ráno, 8.08, příjemný čas pro vstávání, pokud i vás se to týká, tak už nás možná teď posloucháte a společně s Terezou a s Filipem můžete vstávat úterní ráno s Rádiem Wave.
1: Hezké ráno, dejte si nějakou dobrou snídani, hezky si naplánujte den, třeba dorazte na Riviéru do zámku Troja, to by mohlo být fajn a jinak začínáme rapem, Cringe Prince před námi, později třeba Liliady nebo Vince Staples, ale proříznem to taky gitarami.
2: Seru se, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

start. Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Liliody, Should I Be, teď jedna taková ranní připomínka, taková trochu i mentální rozcvička vlastně. Připomínka toho, jak moc silný máte hlas, když se sjednotíte, združíte a chcete třeba něčeho dosáhnout. Občas to vypadá, že jsme úplně bezmocní vůči nejrůznějším korporacím, vládám, režimům a tak dále, ale někdy prostě se dá něco takzvaně urvat. V naší aktuální Wave News se dozvídáme o milovnicích Harryho Pottera, kteří se sjednotili a dokázali vlastně tak nějak jako ochránit pláž před energetickou sítí a jedním zásadním kabelem firmy Greenlink. Ten kabel měl vést přes pláž Freshwater ve West Pembrokeshire, ale to je místo, kde vy, co jste četli a viděli Harryho Pottera, víte, odpočívá jedna filmová postavička.
1: Je to právě Dobby a různí příznivci této série tam přidávají jako ponožky, tak jak jste viděli prostě v tom filmu. A ten projekt Greenlink v hodnotě přes 12 miliard korun má zahrnovat položení 190 kilometrů dlouhého kabelu, který v sobě prostě v něm proudí vysoké napětí mezi Walesem a Irskem. Ten kabel měl původně projít přímo skrz to památné místo, než právě fanoušci zahrnuli tu firmu, která to měla vystavět, stovkami telefonátů. A o nevšední zkušenosti promluvil manažer té firmy, a i přes prvotní skepticismus začal potom se svými kolegy vymýšlet plán na přesměrování kabelu. A už se to stalo dvakrát.
0: Tady prostě vidíte, že jakoby všechno se dá, takže kdyby se stejným zápalem lidi třeba jakoby nechtěli klimatickou krizi, tak možná bychom na tom byli jinak. Ale Dobby teda bude odpočívat imaginárně v pokoji na pláži a žádné kabely by ho neměly rušit.
1: A snad. Tak jak se zavěšují ty boty s tkaničkama na dráty vysokého jako napětí, tak třeba by mohly být ponožky na tom kabelu, jako proč ne?
0: Já myslím, že ten kabel měl být v zemi, no právě. Aha. Takže to by asi spíš nešlo, ale třeba by ho vykopali u toho a zjistilo by se, že to celý není fikce, to by taky mohlo být zajímavý. Vy se můžete podívat na naše web rádia Wave do sekce Wave News, pokud vás tenhle příběh zasáhl a chtěli byste se podívat třeba jenom na obrázek domácího skřítka Dobby.

0: join the birds.
1: I can join the birds.
0: And I can know.

0: Realize I could join the birds. Vy taky můžete se dneska spojit v 9 hodin s modeláři, kteří se už minulý týden ohlíželi o 20 let zpátky a hráli jenom skladby z desek, které vyšly v roce 2006, takže to už byla docela výrazná archeologie. No a přišlo jim to zábavný a taky zároveň se nedostalo na žádnou domácí produkci z té doby, což samozřejmě už vede k aktuálnímu dílu, protože ten bude věnován opak pouze kapelám z téhle doby z Česka a Slovenska.
1: Celý tenhle nápad přišel na řadu, když Banán nějak listoval doma deskami a poslouchal písničky, no a pak, když prostě si nostalgicky vzpomenul na nějaká výrazná alba, a tak při pročítání všech těch bukletů a otáčení na zadní strany zjistil, že vlastně se zasekl v roce 2006 a že spoustu těch kvalitních desek, které si rád připomněl, vznikly právě v tomhle roce. No a když už to bylo 20 let zpátky, tak proč se právě neohlédnout i v celé hodinovce, takže tentokrát české a slovenské kapely i interpreti mezi 9 a 10 večer.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Madonna a Dance Teria, kdybyste chtěli letos v létě ještě vyrazit na nějakou spirituální cestu a říkáte si tak Santiago nebo prostě nějaká jako pouť, je mi třeba. Chci se prostě ponořit do sebe sama a možná si sáhnout na nějaký hranice svých taky možností fyzických. Nemusíte vyrážet do zahraničí výhev spirituální cesta at home, protože na vás teď čeká nádrž Lipno, což není jenom místo, kde se můžete společně s holandskými starousedlíky koupat v jezeře a pak jít na večeři, ale můžete také kolem vodní nádrže vyrazit právě na slibovanou poutní cestu podle Severu i rozhlas.
1: Navíc jako máte možnost získat titul poutníka, pokud to celé projdete. Ta trasa začíná v Černé v Pošumaví a zvládnete ji přejít v průběhu zhruba 4 dnů. Pokud se na tu cestu vydáte, tak na konci budete mít v nohách celkem nějakých 100 kilometrů a k připravované trase se vytváří také mapa, poutnická knížka nebo památeční razítka, takže pokud máte v sobě tady to sběratelství turistické, tak určitě mějte na paměti právě tuhle nově vznikající turistickou trasu u nádrže Lipno.
0: Možná to nakonec bude až na příští léto spíš zábava, nebo teda zábava výlet, ale koukněte na i rozhlas, abyste se jednak podívali, jak vlastně vypadá Lipno ze zhora. Takhle jako je to docela takový monstrózní, skoro bych i vyrazila.
1: Skoro jak Galapágy to vypadá.
0: Úplně úplný Galapágy. No a nebo můžete začít plánovat těch 100 kilometrů a vybírat si třeba správnou obuv a další potřeby. To bývá ta největší zábava. C'est le son du jeune.

0: JPEG Mafia, It's Dark and Hell is Hot. To je dobrý si prostě připomenout pokaždý, když se ráno probudí člověk,
1: trošku
0: já myslím.
1: Trošku toho pekla do ranního vstávání. Vlastně jako nemusí uškodit, před námi ještě Saint Vincent, taky Karolina Bernová, asi i Jonsis Robin, no a potom už v 9 další zprávy Rádia Wave.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Karolína Berenová a Oh Come On. Teď už nás čekají další zprávy, které přináší opět Anabelio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech 4 lidí odsouzených v případu týraní ženy v Siřemi na Lounsku. Hlavní pachatel Karel Novák dostal 15 let vězení, další 3 obžalování tresty od 5,5 do 6 let. Všichni se přiznali a žádají nižší tresty. Soud proto bude rozhodovat pouze o jejich výši. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Do liverpoolského přístavu Royal Albert Dock má připlout replika vlajkové lodi Krištofa Kolumba z 15. století v životní velikosti. Loď Santa Maria vedla v roce 1492 výpravu do Ameriky. Liverpool je jedním ze 30 přístavů vybraných pro letošní návštěvu repliky plavidla. Zůstane tam zakotvené až do 25. srpna. V zahradách zámku Troja se opět představí Radio Wave ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci letní série Riviera, tentokrát s podtitulem Ráj konfliktu. Program nabídne performativní odhalení sochy, debatu moderátorky Terezy Havlínkové i hudební vystoupení.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Kdyby Sparta dvojzápas nezvládla, má jistou základní skupinu Evropské ligy.
1: Počasí.
2: Bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Kdo se na Google má diasu? Čuva děkne soča. Deep in the mountain. Ojana. Ojana. Ojana. Deep in the mud they raise me. Deep in the mud I'm raised. Ten toes on the concrete. No shoes and no tie, no lace. Omo, we come from trenches. Where they go grass to grace.

0: Lil Uzi Vert a Relevant. My jsme začali na Lipně, naše takové okénko o vodních nádržích, zdrojích a vůbec příbězích. No a pokračujeme do Louisiany, kde se ve vodě množí masožravé bakterie. To je takový základ možná na pokračování něčeho jako čelisti, ale bude se jmenovat bakterie, protože opravdu nově můžete zemřít, i pokud třeba jenom s drobnou rankou vlezete v Louisianě do moře, protože už 9 lidí se nakazilo a z nich 5 zemřelo.
1: To nevím, jak moc působivý to na tom stříbrném plátně bude, když ty bakterie nejsou vidět. Možná i o to děsivější je pročítat si tenhle článek na serveru iRozhlas, protože tady žádné vyobrazení toho, jak ty masožravé bakterie množící se v moři vypadají, prostě není.
0: To je zdroj toho největšího napětí, když nevidíš toho nepřítele.
1: No právě. A teď najednou jako se vám začnou prostě na těle objevovat nějaký otoky, podlitiny, může to vést až k poškození tkání a případně potom až k septickému šoku a dokonce smrti, jako se to pár lidem stalo za ten uplynulý rok. Pacienti se potom léčí silnými dávkami antibiotik, takže v momentě, kdy máte jakékoliv podobné příznaky, tak máte urychleně vyhledat lékařskou pomoc.
0: Zároveň byste teda v Louisianě neměli lézt do vody, pokud máte nějaké vlastně jako imunitní problémy, třeba máte onemocnění jater, cukrovku a chronické nemoci, protože by vás to mohlo sundat ještě rychleji než ostatní návštěvníky právě mořských radovánek. Taky pozor, jestli máte třeba nějaké opravdu oděrky, řezné rány nebo třeba tetování a piercingy. Prostě nenechte bakterie vstoupit vlastně pokožkou do vašeho těla, protože se vám to může hodně vymstít.
1: Taky pozor, pokud se postupně oteplují oceány, což se teda děje, abyste věděli, a potom začne taky stoupat koncentrace těch masožravých bakterií z rodu Vibrio právě v mořské vodě, takže zvýšené riziko infekce, a studie z roku 2023 zjistila, že nejsevernější případ se každoročně posouvá o necelých 50 kilometrů, tak se můžete podívat na mapičku a říct si, za jak dlouho je to u vás.
0: Škoda je, že ta bakterie nikdy nesežere doby, to by se konečně něco stalo.

0: Alex G a Afterlife, jestli se vám ještě nechce do posmrtného života a už teď víte, že se budete bát mořských masožravých bakterií, tak další taková jako dobrá rada možná před smrtí, pokud vyrážíte na nějakým jako plavidle někam do vlastně oceánských vod, tak to poslední, co potřebujete, je, aby v nějaké vaší bezprostřední blízkosti plavala nebo plavila se jachta nějakých bohatých lidí, protože v případě, že vám třeba půjde o kejhák a budete v nouzi, je tam jakoby větší riziko, že vám takový člověk nepomůže, jako se teď ukázalo, že vám nepomůže Mark Zuckerberg, pokud uváznete na Aljašce.
1: V případě Marka Zuckerberga se bavíme o hodně bohatém člověku. Jeho víc než 110 metrů dlouhá jachta má hodnotu někde okolo 300 milionů dolarů, což je v přepočtu 6,3 miliardy korun za jachtu, prosím vás, jo. A podle médií opakovaně tahle jachta neodpověděla na výzvy k pomoci plavidlu v nouzi. To se bavíme o takovém člunu, který mezi Petersburgem a Juno vlastně přišel o dodávky paliva, no a k tomu plavidlu se prostě jachta nějak nepřiblížila, no a pak je tady prohlášení od Zuckerberga, nebo případně vlastně od mluvčího jeho, kdy prý v době incidentu Zuckerberg nebyl na lodi a členové posádky komunikovali na jiném rádiovém kanálu, prostě nepřepli kanela.
0: Hele, prostě čekali, až jim to napíšete na Messengeru, že o to volání pomoc. Nic takového se nestalo, takže co by si pak kdo přál? Na rozdíl toho, kdyby takový Mark Zuckerberg vyrazil třeba ponorkou k Titaniku, to by se všichni mohli na hlavu postavit. Koukněte na server iRozhlas na tuhle docela takovou, no, zprávu.

0: Flixlí, a teď už nás čeká taková možná poslední vodní zpráva od masožravých bakterií přes nevyslyšené volání o pomoc. Se teď dostáváme ke stoupajícím hladinám jezer. Mohlo by se zdát, že je problém spíš opak. V rámci letošního sucha jste už možná stejně jako já viděli nejeden rybník třeba úplně vyschlý, ale opačný problém mají teď momentálně v Keni. Jedná se o totiž jezero, které obsahuje hrochy a krokodýly, ale začalo se mu velice nebezpečným způsobem zvedat hladina, což možná tušíte, že ty krokodýly a hrochy, který tam žijou, přináší blíž k vám, k vašim prostě lítkům třeba, holením.
1: K prstíkům prostě. Ano, a to by nemuselo být úplně tak příjemné. Mluvíme o hladině jezera Baringo, které leží nějakých 200 km severozápadně od Nairobi. A teď už to dosáhlo úrovně, ta hladina, jakou vlastně jsme za posledních 50 let nezažili, takže ta scéna vykreslená zhruba zní prostě, koukáte na střechu bývalého turistického komplexu, teď už je téměř jako kompletně zaplavený a na slunci se tam vyhřívá krokodýl. Jak voda v Keňském jezeře stoupá a zaplavuje pevninu, tak se právě přibližují ty krokodýly a hroši a vzniká nebezpečí pro rodiny, okolní domy, protože tam stále v tuto chvíli žijí tisíce rodin a už teď ví ti obyvatelé a obyvatelky ostrova, že to stěhování je nevyhnutelné, že už ti prostě nic neudělají, ale protože se jedná o velmi nákladný krok, tak se ho stále snaží oddalovat.
0: Zároveň ta voda z toho jezera ještě je vysoce slaná a zásaditá, takže to celé může mít za následek ještě větší katastrofu ekologickou. A už z těch satelitních snímků je jasné, že od roku 2010 se ta plocha toho jezera zvedla o 70%, což je teda hodně, takže zbytek tak informací a taky nějaké fotky na serveru iRozhlas.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Rikonásty a teď už nás čeká úryvek z nového dílu spirituálního magazínu, který se jmenuje Hergot. No a uslyšíte rozhovor s teologem, religionistou a spisovatelem profesorem Pavlem Hoškem. Budeme se s ním bavit o tom, jaká byla jeho nedávná cesta do Nového Mexika, kam vyrazil za Richardem Rohrem a františkánským knězem, spisovatelem a taky duchovním učitelem, který propojuje křesťanskou spiritualitu s psychologií a komparativní tradicí. Celý díl můžete vyslechnout na našem webu, v podcastových aplikacích. Amen. A teď už malá ukázka.
1: Je ještě něco, co Richard Rohr z té tradice, ne že by škrtal, ale co mu není blízké a vůči čemu se třeba i nějakým způsobem vymezuje?
2: Já bych to možná připodobnil takovým hořkým mýmem, na který Rohr také odkazuje, takovým vtipem, kde pán Ježíš klepe na dveře vedoucí do srdce hříšníka a říká mu: půjď mě dovnitř, já tě zachráním. A ten hříšník se zevnitř ptá: no a před čím? A Ježíš mu zvenku odpovídá: no před tím, co ti udělám, když mě nepustíš dovnitř. Jo? A já nechci vůbec, jako to, aby to znělo nějak jako neúctivě, jo? Ale faktem je, že tenhle hořký vtip vlastně velmi přesně vystihuje to, v čem vězí mnoho věřících křesťanů, kteří to právě myslí dobře a hezky se svojí vírou, že totiž ta nepodmíněná láska je vlastně strašně podmíněná, že se tady jako bez děky připisuje Pánu Bohu, který má být tedy tím věčným pramenem zcela bezpodmínečné lásky ke všem tvorům, ke všem, které stvořil, konec konců stvořil je z lásky, že? Ale pokud nesplní podmínky, pokud neodsouhlasí nějakou nauku, pokud jakoby nevyjádří hlasitý souhlas s nějakým souborem obecných tvrzení, tak teda budou přísně potrestáni, dokonce i ti, kteří tomu vlastně moc nerozumí a ani si nejsou jistí, co se po nich chce. Jo. A Rohr říká, a zase to myslí laskavě, on je to strašně laskavý člověk a vlastně to není žádný rebel. Jo. On nakonec tuhletu cestu poctivě prošel až do krajnosti. On byl velmi zbožný chlapec, on měl mozoly na kolenou. Jako jo. On vlastně nešel do nějaké vzpoury pubertální proti autoritě. On vlastně jako, když byl v noviciátě, tak prostě prožil strašně silnou zkušenost, že najednou na všechny strany z něj létaly řetězy. On pak, když četl o Martinu Lutherovi, tak měl pocit, že prožil něco podobného, že najednou prostě pochopil po tom, co sekal latinu a všechno to dodržoval do puntíku, že to vlastně není to, o co jde, že to první je láska a ne hřích, že křesťanství není založeno na nějaké nauce o hříchu a že to není střet, že jako když nezačneme tím kladným, tím, že Boží jméno je milosrdenství, jak přece, že jo, mimochodem papež František, který měl Rohra velmi rád a bylo to vzájemné, oni si opravdu hodně notovali a hodně si rozuměli, ty byly velmi podobného vnitřního naladění, tak jestliže nezačneme tím jako krásným láskyplným přitakáním, které zaznívá na samém začátku Bible, že tu Bible čteme až od té třetí kapitoly, kde se to pošramotí a hřích a pád a důsledky a tak, no tak my se už vlastně nikdy tady z toho zaciklení nevymaníme, podle Rohra. On říká, že jako zpovědník má stále znovu ten smíšený pocit, že je kamenován gumovými medvídky, jo? Že mu neustále lidé, krásní věřící lidé, prostě vyznávají drobná přestoupení nebo i třeba závažnější chyby, ale že jsou v tom úplně zakletí, jako kdyby to křesťanství opravdu bylo teda o tom obhospodařování těch drobných či větších pochybení a ne o lásce, která je největší vášní a silou ve vesmíru.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Porsche Boy a Ven a tu Life Freestyle. U tohohle většinou všichni začnou se tak podvědomě pískat, bych řekl.
1: Jo, docela jo. Track napsaný na tour evidentně a teď ještě Billie Eilish a SZA, potom už 10. hodina a to bude znamenat dnešní poslední zprávy.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Armani White, a teď už nás čekají dnešní poslední zprávy, které přináší opět Anna Bilio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Městský soud v Praze dnes projedná spor o odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ. Podle nepravomocného verdiktu mu má stát zaplatit zhruba 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání kvůli údajnému tunelování firmy. Ministerstvo spravedlnosti se ale proti rozhodnutí odvolalo. Sita přitom po státu požaduje celkem 200 milionů korun. Maďarský parlament bude dnes volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Toho nominovala vládní strana TISA. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes otevře výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Autor se v ní věnuje střetu přírody s lidskou civilizací a otázce, co po člověku na zemi zůstane. Výstavu tvoří 8 objektů, 6 hliníkových a 2 bronzové sochy a doplňuje ji audiovizuální projekce simulující ponor pod vodu.
1: Sport.
2: Dvě české plavkyně čeká finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Po 6:30 večer budou o medaile bojovat Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. V Paříži teď začíná dopolední blok i s 5 českými reprezentanty.
1: Počasí.
2: Bude jasno, dopoledne místy skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: A Viktorie Lep, pokud dneska máte třeba prázdninu a volno a chcete večer vyrazit na Riviéru a ještě předtím třeba na výlet, tak můžete vyrazit na výstavu. My tady máme pro vás jednu, která se koná v Plzni na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnera, ve zkratce ZČU, Západočeská univerzita. A tam na vás čeká štafeta umění. Jedná se o výstavu, která otvírá téma kontinuity, sdílení zkušeností mezigeneračního dialogu. No a představí tvorbu trojice autorů spjatých právě s fakultou, kteří v nedávné době absolvovali to studium a záhy se sami stali součástí pedagogického prostředí. Veronika Bílková propojuje obraz, hudbu a text do takových komplexních autorských celků. No a potom taky na vás čeká Kateřina Ilnerová, která vytváří poetické světy na pomezí ilustrace a komiksu. A taky Tomáš Leba, který se dlouhodobě věnuje fenoménu světla a grafickým technikám. Takže kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá po tom, co absolvujete z ZČU, tedy Fakultu designu a umění Ladislava Sutnera, tak můžete vyrazit na výstavu.
1: No a pokud byste tento týden chtěli zažít takový experimentálnější filmový zážitek, a teď nemyslím sednout si do první řady v IMAXu na Odysseu, tak ve čtvrtek 13. srpna bude příležitost v pražské Archa Plus, protože od 19.30 tam proběhne další projekce filmového klubu, tentokrát dojde na experimentální filmový deník z roku 2015, snímek 88-88, což naznačuje stopáž, ale myslím si, že ne stopáž tohoto filmu. Je to snímek o mladých lidech z Winnipegu, kteří jen těžko vycházejí z penězi. Taky film, který do určité míry přepsal pravidla kinematografie. Dneska už kultovní experimentální debut se po 10 letech stále svébytně tyčí nad dnešní festivalovou tvorbou, takže pokud ho neznáte nebo si ho jen chcete připomenout na větším plátně, tak čtvrtek Archa Plus 19.30.

0: Branko z Bridge a I Feel Fine. Kdo se většinou cítí fajn, i když úplně selhává, věci se mu rozpadají, ale umí si udělat srandu sám ze sebe, jsou chudáčci, tedy dvojice, kterou jste hodně scenili na letní podcastové scéně a také rádi posloucháte u nás ve vysílání. Adam Ernest, Petr Uhlík tentokrát řeší, jestli je ananas na pice hot, anebo vůbec. No a v nové epizodě se vrací do gastrovod a proberou některé právem, ale taky neprávem zatracovat jídelní kombinace.
1: Dozvíte se mimo jiné taky, že Petr nevlastní žádné šortky a potí se mu kolení jamky. I mnoho dalšího, tady je krátká ukázka.
2: To byla opravdu menu, kde si člověk musel vzít záložku, aby jako nestratil stranu, kde si chtěl objednat.
3: Bylo tam 320 položek.
2: Což je neuvěřitelný.
3: A bylo to jako
2: stejný.
3: U každého druhého jídla byl vtip, ale takovej ten vtip z rodu, jak dneska rádi říkáme, cringe.
2: Můžu?
3: Jo? Ano, no samozřejmě.
2: Holandský řízek? Asi s travkou, ne?
3: A s travkou napsáno s dvěma F.
2: Dvěma F.
3: S travkou, jo? Jako takovýhle, ale a názvy prostě. Pivrncův roztoč kolotoč. Směs ústeckého mocnáře. Pikantní směs šéfce Matěje. Pikantní směs pana Šejtročka, která se od Matěje lišila tom, že jedno bylo kuřecí, druhý bylo s vepřovým. A jinak to bylo vlastně všechno kaťák.
2: Ale oni tam měli i specializovanou kubánskou. Oni to měli na státy,
3: no,
2: přece.
3: Jo.
2: To bylo jako neuvěřitelné.
3: A já jsem to sbíral a bylo to naprosto, naprosto nádherný, protože druhý den po divadelní premiéře si jako nechcete dát fine dining prostě, nebo zajít si někam na finger food. Chcete prostě, aby toho bylo hodně, aby tam byly hranolky, aby tam byla tatara, aby to v tom plavalo. Ano, smažený sýr měl v sobě zapíchnutou českou vlajku. Takže jako lípa byl klenot a opravdu mi chybí.
2: Jo, chápu.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Lula Marš a teď už se nadechneme směrem k dnešnímu večeru, protože po 19. hodině si budete moct zrevidovat, že od léta si často slibujeme klid, dovolenou a taky nové zážitky, dobrodružství, ale realita bývá mnohem obyčejnější a v nejhorším případě dokonce i složitější.
1: Lucie Zajda si společně s krizovou interventkou Barborou Mudrovou bude klást otázky, jako třeba jaká očekávání a tlaky si s letními měsíci spojujeme, čím je léto pro naší psychiku specifické a jak třeba na nás, ať už pozitivně nebo negativně, působí horka. Kde si vůbec naplánovat léto podle vlastních potřeb a co, když nám v tom brání peníze?
0: Tak tolik odpovědi, které na vás čekají dneska po 19. hodině. Pokud aspoň jeden z těch problémů v létě neprožíváte, tak vám můžeme jenom závidět. Teď už Dušan Vlk a Fakult, který teda nevím, jak prožívají léto, ale tvrdí, že dřív nebylo líp.
2: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
3: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, bydal jsem.
4: Další den, následuji.
3: Jsem nespobal se. Ale si jo. Určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě

0: The Strokes, The Fruits of Conquest. Ano, opravdu to jsou Strokes, i když si sami hráli s autotunem a teď už něco, co nám tady celou dobu tak trošku jakoby prosakuje tematicky, ale vlastně jsme to ještě úplně explicitně nevysvětlili. Dneska se můžeme společně všichni potkat na Riviéře, což je už druhá část našeho letního Radio Wave programu společně s Galerií hlavního města Prahy a taky platformou Sesta. No a zveme vás cestou, necestou, taky hlavně na kole anebo podél řeky do Trojského zámku, kde se dneska můžete podívat na umění, taky na performativní odhalení instalace a taky nás čeká debata. Tentokrát to bude o bífech, o tom, jaké to je být v konfliktu a něco z toho pořádně vytěžit. Dneska o popkultuře a taky hudbě společně s Pavlem Turkem, A$AP Jardou a Sabinou Mladenovou budeme řešit, jak se dá konflikt zkonstruovat a proč na něm možná jsou show business stojí a padá.
1: Včas doporučujeme přijít do zámku Troja i kvůli tomu, že byste třeba mohli mít chuť zavítat na tu výstavu, která probíhá v interiéru, jmenuje se Labyrint a v době Rivier, což dneska nás čeká ta druhá a za 14 dní ještě poslední třetí, bude mezi 18. a 20. hodinou zpřístupněná tahle ta výstava zdarma, takže můžete dorazit bezplatně si prohlídnout výstavu Labyrint, no a potom už v 19 hodin na zmíněnou debatu Terezy, no a od 20. hodiny začíná potom hudební program, těšit se můžete na doposud nevyzkoušenou formu společné tvorby Voden, raperky Kláry Voden, společně s italsko-českým hudebníkem Matejem Ruggierem, takže tohle duo bude dohromady míchat na pódiu cloud rap, experimentální elektroniku, ale taky nějakou příměs bedroom trapu nebo ambientu a potom už dojde na živé představení nové nahrávky DIY rapera Josefa K, který je známý pro svůj dost specifický přístup k tvůrčímu procesu, protože svoje alba píše častokrát v městské hromadné dopravě. Jeho novinka S65 odkazuje právě na jeho cesty touhle vlakovou linkou, takže rapper, který bude maskovaný a rapper, který představí určitě nějakou novou podobu energie právě v souvislosti s jeho novou deskou dneska v zámku Troja.
0: Je to zdarma, takže doražte, těšíme se na vás.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.

0: našem vysílání.
1: Já umím pár nadávek, ale to samozřejmě.
0: To si nech až na svou směnu. A, následující dobře. 4 hodiny a nadávky s Jardou Petříkem. Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Edison Ray a píseň High Fashion a ještě předtím samozřejmě klasici Britpopu Blair, se kterými jsme se podívali na Karlák, St. Charles Square. 8 minut po 11. dopolední, po Tereze a Filipovi vám příjemný poslech dnešního On Airu s datem 11. srpna přeje Jarda Petřík. Za chvilinku novinkový show Meet the Body, u kterých vždycky rád zmiňuju, že už se blíží jejich pražský koncert. Tuhle sobotu v Bike Jesus si budete moct naživo ověřit, jak funguje jejich čtvrtá řadovka Alone Together, ale něco mi říká, že zahrajou i starší vypalovačky. Každopádně my si z té nové desky jako novinku hrajeme věc Do What's Right s podtitulem Happy. Ta půjde do vašich uší už za chvilinku, taky v téhle hodince ukázka z nejnovější studovny, potom třeba Čáry života, Magde Marco, Tina Shea s novinkou Crash Out nebo Perfume Genius. No a v odpoledním čase třeba ukázka z nejnovější Casablanky Hotspotu a nebo Brambora s vejcem. Tak jedeme. So

0: Jedna oštěkání a pěkně hlasitým. Noga RS, Bark Loud. Na rádiu Wave teď před námi, před další muzikou, ukázka z aktuálního vydání Studovny, ve kterém tentokrát Aneta Štokrová mluvila s Bárou Tomáškovou. Ta založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a světu filmu se věnuje už od svých 17 let. V nové Studovně, která navazuje na předchozí díl, Anetu Štokrovou zajímalo téma filmu, ale taky třeba to, co dneska ve světě kinematografie oslovuje mladé diváky. Tady je malá ochutnávka a celý díl na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Ty jsi na Instagramu sdílela i příspěvek, kde jsi popisovala právě v těch 17 to vyhoření a tu zkušenost s tou společností. Jaký to bylo, když se na to teďkon ohlídneš z té pozice, co už tě to vlastně všechno naučilo? Co by ses tehdy poradila jako ty úplně začínající filmařce?
2: Já jsem to strašně hrotila. Já jsem strašně chtěla, aby mě měli rádi, abych to místo tam měla, jakože mě tam jako budou chtít, když to řeknu fakt jako hloupě, ale hlavně to tu nějakou zadosti učinění, nebo to zadosti učinění a jak se to řekne, jako, no aby prostě člověka měl někdo rád. Takže to, takovýhle pocit jsem se tam nesla a vlastně ten producent byl velmi chytrý, bohužel tím špatným způsobem, že vlastně on to uměl, jako dát tomu člověku ten pocit, jenomže on mu ho dával jenom když chtěl a když on jako pak se rozhodl, že hele, prostě teď se třeba nezachovala hezky, nebo já nevím, neudělala tu práci tak, jak jsem chtěl, nebo nepřinesla to, co jsem požadoval, tak vlastně pak s váma třeba nemluvil. A to byl pro mě vlastně ten nejhorší trest, že vlastně, nebo na vás házeli jenom pohledy, jakože co ona tu dělá, ona už tu nemá být. A my jsme se dostali do jednoho bodu, kdy jsme byli, jakože já jsem chtěla odejít a on mě chtěl vyhodit. Jenomže nás tam držely právě projekty a jak jsem tam měla nějaký jakoby ty závazky vůči projektům, tak to nebylo možné. A já jsem hlavně nechtěla odejít, nebo to byl ten nejhorší pocit, že já tam vlastně nechci být, ale chci tam být, protože se jinak k filmařině nedostanu. Prostě bohužel vám nedá nikdo šanci v 17 letech jinde, nebo v 18 už tehdy. Takže jsme se tak jako drželi v takovým mřížce. No a pak nakonec jsem to vlastně rozsekla já, kdy už fakt jako to byl strašný malér, to, co se tam stalo jako pro mě morálně. A tak jsem si řekla, hele, tady už nebudu. A prostě vzala jsem si počítač a šla jsem za producentem a ten rozhovor byl strašný, ten, když jsem odcházela. No. Ale zvládla jsem to, bylo to den před Vánocemi, takže docela hustý. Ale já jsem to chtěla mít vyřešený na nový rok, prostě už jsem to nechtěla být, nechtěla jsem si to táhat do nového roku.
1: Co ti to dalo do současnosti tahle zkušenost, jak třeba teď k tomu přistupuješ?
2: No extrémně moc, jako to, ať už je to ten přístup k lidem, anebo je to třeba právě to, že dáváme tu příležitost těm mladým lidem klidně, ať jim je 15, 17, prostě když mají co říct a chtějí něco říct, tak prostě ať to říkají a mají tady ten prostor. Takže si myslím, že to je určitě o tom přístupu a o tom, jakým způsobem budovat ten safe space a taky co vlastně člověk chce tím to audiovizuální nějakou produkcí dosáhnout. No, tak to mi tak hodně nastavilo docela mindset.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli to zítra čirou náhodou nebudete mít daleko do Týna nad Vltavou ve večerních hodinách a chtěli byste zajít na zajímavé divadelní představení, tak tady pro vás mám jeden hodně dobrý tip. V prostoru ubytovny Blanice se po 8 hodině večerní můžete těšit na inscenaci Hotel Fatigue. Jedná se o projekt divadla Continuo, který připravilo právě v prostorách bývalé ubytovny Blanice a nabídne vám jedinečný divadelní zážitek, během kterého budete moci společně s herci putovat prostory tohohle rozsáhlého hotelového areálu, potkat v něm desítky postav a taky být součástí divadelních situací a obrazů v hyperrealistické až filmové scénografii. Inscenace o hotelu, ve kterém jsou všichni trochu unavení, ať už je to personál nebo hosté, ze života, z práce, ze vztahu i z toho místa samotného. Hotel Fatigue je imerzivní site-specific inscenace zmiňovaného divadla Continuo, kterou můžete vidět naživo zítra v ubytovně Blanice od 20 hodin 20 minut. Takže pozvánka do Týna nad Vltavou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Už dneska večer nás čeká druhá ze tří letošních Riviér, opět v zahradách zámku Troja, neboli spolupráce Rádia Wave s galerií hlavního města Prahy. Se vstupem zdarma si můžete od 17:30 užít živou muziku, taky debatu a zároveň i odhalení jedné z nových soch právě v prostorách zahrad. Performativní odhalení sochy bude konkrétně dílo od Jakuba Chomy s názvem Circle with Many Centers. Debata Terezy Havlínkové tentokrát bude na téma beefu nebo ráje konfliktu. S hosty v podání Sabiny Mladenové, Pavla Turka a Dominika Málka, a.k.a. ASAP Jardy. No a co se týče koncertů, tak dneska se můžete těšit na projekty Warden a Silence a taky Josefa K. To všechno už od 17:30 až do 22:00 do večera v zahradách zámku Troja se vstupem zdarma a kompletními informacemi a dalšími detaily na našem webu a nebo samozřejmě také na sociálních sítích. Grace Ives a Stupid Bitches za námi a ty naše jízdovinkou Crash Out právě teď.

0: Elektřina se dá samozřejmě vyrábět různými způsoby, ať už je to řekněme špinavější v podobě spalování uhlí, anebo v rámci možností čistší v podobě větrných nebo solárních elektráren. No ale věděli jste, že elektřina se dá vyrábět třeba i z půdy, potravin anebo stavebního odpadu. Japonec Satoshi Nagakawa, tenhle designér a taky generální ředitel jedné designérské firmy, vlastně vyrobil takovou testovací laboratoř, která připomíná skleník. A ta je osvětlená elektřinou získanou z 1500 dřevěných beden s půdou a kompostem. Za projektem stojí právě zmiňovaný designér, který vlastně z více než 2000 plastových nádob s půdou a kompostem dokáže vyrobit 100 W elektřiny, což je dost na napájení rýžovaru a dalších, řekněme, menších domácích spotřebičů. Tenhle systém využívá vlastně stejný mechanismus jako první elektrická baterie na světě, která produkuje nepřetržitý proud a kterou na přelomu už 18. a 19. století sestrojil Alessandro Volta. Ten princip spočívá v umístění elektrod vyrobených například ze zinku do vlhkých materiálů, ze kterých lze získat malé, ale stálé množství elektřiny. No a tahle technologie by tak mohla sloužit v místech bez proudu, například po přírodních katastrofách, a nebo napájet už zmiňovaná drobná zařízení, jako jsou třeba senzory pro detekci škůdců, povodní sesuvů půdy a nebo různé poplašné systémy. Co je rozhodně výhodou, že tahle technologie neprodukuje žádný oxid uhličitý a na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů, jako je solární nebo větrná energie, není závislá na počasí. Více o ní se můžete dočíst na našem webu v sekci Wave News. No a my takhle 10 minut před úterním polednem zpátky k muzice, do celé ještě Teige, Perfume Genius nebo Age.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
2: Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují,

hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Všichni

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Ne každý má doma 6 sošek z předávání Brit Awards během jednoho ročníku. Tahle britská zpěvačka jo. Ray a její singlovka pojmenovaná Genesis, rozdělená na 3 části, vy jste poslouchali tu prostřední. Za chvilinku Chad Hugo a Lake Eliforty Seven a taky Tierra Whack ve spolupráci Jump Up Vinia. No a já bych vás taky rád pozval na poslech dvou audioknih, které aktuálně můžete najít na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. Na tu jednu máte čas už jenom nějakých necelých 14 dnů do 23. srpna. Dílo Muklové a Šlajsny Daniela Flasy o pravdový příběh o kilech kokainu, vězení a jedné nápravě. No a druhou aktuální audioknihou k poslechu je dílo Hody Gabriely Brázdové o dvou mladých lidech a tom, jakým způsobem se vypořádají se svou láskou, která, řekněme, není úplně typická na venkově, protože je mezi nimi rozdíl 9 let. 5 zhruba půlhodinových dílů téhle audioknihy s názvem Hody můžete poslouchat na našem webu a na audioportále Můj rozhlas až do 20. září.

0: Jestli si myslíte, že cestování s malými dětmi, takzvaně na divoko, je hodně těžká disciplína, tak rozhodně doporučuji poslechnout nejnovější Casablancu, protože do cestovatelského magazínu Rádia Wave za Pavlem Sladkým přišla do studia Ivana Rybová, která chodí se svými 5 dětmi, včetně velmi malých, velké prázdninové trasy se stanem a cyklovozíkem. Ujdou klidně 1000 kilometrů, říkají si rybičky na cestě, a o jejich cestách se dozvíte víc na našem webu a v podcastových aplikacích, kde je k dispozici celý díl. Teď ukázka.
1: Původní plán, když jsem si to doma opravdu zkoušela jakoby navážit, jakoby vozík, co potáhnu, tak jsem se napočítala, že bez dětí by vozík měl mít 60 kg. S dětma by měl mít, nebo měl byl plán, že budu střídat 2 děti. Že nepovezu je současně, že budu střídat a že bude mít s dítětem 70 nebo 80. Realita ale postupně byla jakoby jiná, protože já jsem se bála o nosnost toho vozíku, aby se nám nerozpadl, takže jsem chtěla vozit jenom jedno dítě. Vydržela jsem to 8 dnů s tím, že jsem vždycky jedno nesla v ruce a druhý jsem měla v tom vozíku a táhla jsem ten 80-kilový vozík jednou rukou a druhý měla to druhý malý dítě.
2: To zní jako rachota.
1: A po 8 dnech už jsem si řekla, tak buď to ten vozík dá nebo ne, takže jsem tam naložila obě ty děti. A zároveň se nám zhoršil hodně terén a i vlastně jako na ty zbývající dny nějaká jakoby obslužnost obchodama, takže bylo najednou nutné si nosit třeba celodenní zásobu, pití a podobně. Takže jsme vlastně potřebovali ten vozík strašně moc přeložit a napočítala jsem se na 105 kilo.
2: 105 kilo jste tlačila?
1: 105 kilo.
2: To je masakr teda. Neštve vás to někdy? Takhle třeba odpoledne ve vedru, když už to tlačíte od těch 5 od rána?
1: Překvapivě ani jakoby ne, jakože já mám jakoby fyzickou zátěž a fyzickou aktivitu jakoby ráda.
2: Aha, zjevně.
1: A vlastně to spíš jakoby přebije takovou tu psychickou náročnost, jakože pro mě jakoby psychická zátěž je mnohem náročnější než fyzická. A na těchto z těch vlastně pěších výletech já si prostě strašně moc jakoby psychicky odpočinu a spíš se to jako užívám, no. Tím nechci říct, jako, že to není jakoby těžký, je to samozřejmě těžký, jako nějaký kopce jsou náročný, tolikrát teda spíš jako z kopce dolů, než do kopce, že člověk by si řekl, že je to náročný jako do kopce, ale do kopce je to pořád jakoby bezpečný oproti tomu udržet vozík dolů z kopce.
2: Jo.
1: Protože se ještě asi sluší říct, že mám vozík, na který nejde přidělat brzda ruční, takže to musím vlastně jakoby udržet a tím vznikají třeba nějaké situace, kdy to není úplně jakoby příjemný. Pak využívám takový slalom, jak na lyžích, jakože jedu s tím vozíkem.
2: My jsme se tady v Casablance bavili o rodičovském cestování, o cestování dětí s rodiči a rodičů s dětmi v různých podobách a přišlo mi to, že se skoro všichni nakonec shodují na tom, že nejdůležitější na všech těch cestách, ať už jsou na kole pěšky nebo jakkoliv jinak, nějaké auto nebo moto expedice, že nejdůležitější je ten společně strávený čas. Hádám, že to asi vidíte podobně?
1: Rozhodně vidím to podobně, že ten společný strávený čas je jakoby nejvíc a proto i vlastně jakoby chodíme, protože vidět to, jak když jdeme prostě s dětma takhle někam sami, putujeme spolu prostě sami 2 týdny, tak dětem dá se říct, že nechtě nezbyde, než aby se spolu bavili, posilovali to svoje pouto a s postupem dnů vidím, jak děti si spolu prostě hrají, jak si spolu povídají, jak si pomáhají. Ale je to prostě něco, co si říkám, jo, proto jsme tady, proto to děláme.
2: A vy jste vždycky chtěla velkou rodinu? 5 dětí bylo cílem, nebo tak?
1: Ano.
2: Takže je to naplněný plán?
1: Je to naplněný plán.
2: A uzavřený plán?
1: Myslím si, že ano.
2: Neuvažujete o 6. nebo 7.
1: Neuvažujeme.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Sit down and listen to it, Bear Cloud na Radio Wave, přesně o půl jedné, Soccer Mami, Rush Davisa Kingdoma nebo taky Myla za chvilinku, no a dneska v 8 večer jako každé úterý nejnovější Impact, tentokrát o nakupování, o zodpovědném nakupování, řekněme. Češi a Češky totiž chtějí nakupovat zodpovědně, ale ukazuje se, že v obchodech na udržitelnost tak trošku zapomínají, alespoň v podobném duchu by se dal shrnout ve stručnosti, v hodně velké stručnosti, nový výzkum jedné z předních českých analytických společností. Proč u nás vítězí spíše cenovka? Nejen na to se v Impactu zeptá Adéla Šponerová, marketingové specialistky Karolíny Volemanové a analytičky Kláry Zajíčkové. Poslouchejte dneska v 8.
1: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden výstavní tip, pokud se vyskytujete nebo budete v nejbližších dnech pohybovat v Plzni, tak když zamíříte do prostoru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, můžete si tam prohlédnout výstavu, která se jmenuje Štafeta umění a která otevírá téma kontinuity, sdílení zkušenosti a taky mezigeneračního dialogu. Představuje totiž tvorbu trojice autorů, spjatých se zmíněnou fakultou, kteří v nedávné době absolvovali studium, ale záhy se sami stali součástí pedagogického prostředí. Odtud taky ten název výstavy. Veronika Bílková je jednou z nich, ta propojuje obraz, text a hudbu do komplexních autorských celků a její práce charakterizuje citlivost k atmosféře, rytmu a vyprávění, které se prolínají také do jejich maleb krajin a městských scenérií. Druhou, dříve studentkou, dnes již profesorkou, je taky Kateřina Ilnerová. Ta vytváří poetické světy někde na pomezí ilustrace a komiksu. Jemná kresba a schopnost nacházet výjimečnost v obyčejných věcech patří k hodně charakteristickým znakům její tvorby. No a do třetice vystavujícím je Tomáš Leba, který se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje fenoménu světla. Prostřednictvím různých grafických technik, kresby i malby zkoumá schopnost světla proměňovat běžné předměty v nositele hlubších významů. Výstava Štafeta umění je k vidění na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, třeba právě dneska.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: No, ve sněhu se ještě nějakou tu dobu neprojdeme, každopádně teď jste pomyslně mohli díky Run the Jewels a songu pojmenovaném právě Walking in the Snow. 12 hodin a 51 minut do celé, před námi v úterým on airu na Waveu ještě chora z Fakiona, jejich sírovka a taky 100% wet.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Galipet, Lolo Zuí a trocha té krásné francouzštiny pár minut po úterní 13. hodině. Za chvilinku Cringe Prince s novinkou Who Did, taky Glass Animals s Denzlem Curry'm, Katarzia, Rosalia a nebo třeba Pacino. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího dílu Hotspotu, který se věnoval tomu, že na sociálních sítích nás letos zaplavují fotky koláčů s drobenkou a starých chalup s malinama, ostružinama, sbíráním borůvek a tak dále a tak dále. Co všechno se kolem toho děje, tak to shrnuli a rozebrali v aktuálním vydání Hotspotu Sara Chabulka-Sima a Barbora Součková. Já se přiznám, že jsem toho taky tak trošku součástí, ale rozhodně jsem na tu vlnu nenaběh až letos. Na borůvky do lesa chodím pravidelně prakticky od svého dětství a rozhodně jsem s tím nikdy nepřestal. No a co se týče pečení koláčů, to zatím nechávám stále ještě na maminkách a babičkách, ale jednou mě ta drobenka asi taky dožene, co si budem.
1: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: jsem to naťuknul pár minut zpátky, že pokud jste aktivní na sociálních sítích, asi jste se nevyhnuli tomu, že vás v uplynulých týdnech zaplavily fotky koláčů s drobenkou a sbírání borůvek a tak dále a tak dále. No a jak moc je to nový trend a jak moc je to jenom souvislost s tím, že letos máme tak neuvěřitelně horké léto, i o tom je nejnovější díl podcastu Hotspot. Sara Chabulka-Sima, Barbora Součková se věnovali právě té představě ideálně stráveného léta, která se odehrává v kulisách českých chalup, luk a rybníků, a zjišťovali nebo bavili se o tom, proč se to najednou stává tak populární. A taky se dotkli tématu estetizace a romantizace těch typických českých prázdnin, která ale na druhou stranu docela dobře a efektivně maskuje realitu života na venkově, který samozřejmě zdaleka není tak růžový, jak by se to mohlo podle fotek nebo reelsek na sociálních sítích zdát. Nejnovější hotspot právě o tomhle tématu k poslechu na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď ve vysílání taky krátká ukázka.
1: Zároveň, když se ještě podíváme na to, jak tenhle trend pracuje s představou určitý krajiny, můžeme si všimnout, že vzhledem ke klimatické změně se to taky stává dost utopický ideál, který si spíš romantizujeme a estetizujeme, ale jak kdybychom neviděli všechny ty problémy, které hlavně během letních měsíců a extrémních vln veder tu krajinu sužujou.
2: To je hrozně důležitý bod celý té kritiky, alespoň teda za mě, protože český léto kor vytváří trochu nostalgii po krajině, která ale pomalu vlastně přestává existovat. Všechny ty zelené louky, koupání v čistém rybníce, ty lesy plný hub, jako tohle už podle mě bohužel vlastně vůbec není pravda. Jako Česko zažívá extrémní vlny veder. Mně třeba přijde hodně zajímavý shrnutí od projektu Intersucho, který dělá Akademie věd spolu s Mendelovou univerzitou, podle kterého byl letošní červenec vlastně vůbec nejteplejším v historii měření. A v kontextu třeba půdního sucha se v celém půdním profilu na 95% území vyskytují odchylky od toho nějakého obvyklého stavu. Extrémní sucho pozorujou až na 31% území a výjimečný sucho až na 12% Česka. Klesají taky zásoby podzemních vod, takže chataření, chalupaření je v současnosti spíš než třeba ta zelená tráva před chaloupkou, spíš jenom jako sežehnutý žlutý trávník a věčná třeba debata taky o tom, jestli si můžeme dovolit umýt nádobí teď, nebo počkáme, jestli třeba trošku nezaprší, nebo jestli si můžeme dát sprchu, nebo tím vyčerpáme úplně veškerý zásoby vody, který ve studni máme.
1: No jasně, a zároveň ten trend podle mě hodně akcentuje i třeba právě rybníky a koupání, což je sice aktivita, která asi jako jediná umožňuje ty hrozný horka přežít, ale v přírodních vodních zdrojích se to taky stává čím dál tím víc složitý. Vysoké teploty totiž mají vliv na rozvoj sinic, kvůli nimž může být koupání v takových vodách i zdraví ohrožující. Zároveň se ta voda přehřívá, což je taky fatální pro vodní živočichy i rostliny.
2: No je to přesně tak, jak říkáš. A sice je hezký, že se třeba máme tendenci možná navracet do českých chalup a k českému létu místo toho, abychom museli jezdit do všemožných exotických lokalit. Evidentně nás tohle láká čím dál víc, ale zároveň nelze to dělat bez toho, aniž bychom ignorovali ty podmínky, ve kterých se ta naše krajina nachází.
1: Já jsem dám jenom takovou mini vsuvku, ale já jsem vlastně ráda, že se to začíná trochu víc akcentovat i skrz tu zemskou popkulturu, viz filmy Brutální vedro z roku 2023 nebo třeba Sucho 2024.
2: To mně přijde, že vlastně bývá docela paradoxně takový dobrý znamení, když už se tyhle téma dostanou i do nějaký širší popkulturní produkce, tak mám pocit, že i širší veřejnost to začíná brát jako trochu relevantnější téma.
1: Doufám v to.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli rádi chodíte na komentované prohlídky výstav, tak tady pro vás mám hned několik tipů na následující dva dny, to znamená na středu a na čtvrtek. Zítra můžete v pražském DOXu od 6 hodin projít výstavu Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta přímo s autorem, tedy s Jiřím Petrbokem a taky s kurátorem téhle výstavy Otto M. Urbanem. Výstava jako taková se soustředí na téma autoportrétu a taky představuje tvorbu Jiřího Petrboka od 90. až po současnost. Zítra od 6 hodin komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Petrboka Deník pacienta v DOXu. Z Prahy budeme pokračovat do Pardubic, kde ve čtvrtek proběhne komentovaná prohlídka v prostoru GAMPA výstavy Bienále ve věci umění, a to s kurátorem Františkem Fekete od 7 hodin večer. Během prohlídky budete moct společně prozkoumat, jak umění a taky představivost pomáhají překračovat hranice a otevírají prostor pro nové způsoby uvažování. Navíc na komentovanou prohlídku potom naváže od 8:30 projekce autorských snímků umělců a umělkyní, kteří jsou zastoupeni právě na zmíněné výstavě, a uvedeny budou také video animace nebo video performance. Večer potom uzavře raný film Nosrata Karimiho, průkopníka íránské animace. Docela obsáhlý program tenhle čtvrtek v pardubické Gampě od 7 hodin večer. No a ten samý den, pokud budete ve Frýdku Místku, tak můžete zajít na komentovanou prohlídku a taky performance do galerie FM od 16:30, a to výstavy Intenzity těla. Trojice autorek Bronislavy Orlické, Blanky Bartové a Pavly Krkoškově. Jak jsem zmiňoval, tak na závěr setkání se po prohlídce téhle výstavy uskuteční taky taneční performance, a to v podání Lucie Váchové a Vojty Rilka, kterou v kresbě do prostoru zachytí Pavla Krkošková. Tohle všechno ve čtvrtek ve Frýdecko-Místecké galerii FM od 16:30 až do večera.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Samfa a jeho spirituální song, který to dává na odiv už svým názvem Spirit 2.0. No a od tohohle britského producenta, multiinstrumentalisty, ještě zůstaneme chvilku na ostrovech. Před námi je teďka novinka od londýnské reperky John Glacier, věc pojmenovaná Bond Girl.

0: throat.
1: Bedroom popovo písničkářství z Oregonu, i když High Dreams má původ ve Vietnamu, tohle byla píseň pojmenovaná Reds 10 minut před úterní 14. Do celé prázdniny, anebo tady třeba taky ještě YG, no a potom už to tady zase bude výrazně energičtější, protože se můžete těšit na Aleše Stuchlého a Ivanu Veselkovou, a.k.a. Bramburku s vajíčkem.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kavinsky, tohle to taky drum and bass, nebo co?
1: Není, ale
0: Aleši, ten kluk, ale nám to líto trošičku.
1: Tady, Aleši, ty vždycky začneš někde úplně v prostřed
0: no,
1: tématu.
0: No to, co jsi řekla poslední totiž.
1: Úvod, no, a
0: ještě než si nahodila mikrofony.
1: To neslyšeli, rozumíš, ty musíš udělat.
0: Teď si to domyslej.
1: Dobrý den, dobrý posloucháte den. Podcast Brambora s vejcem, yeah. Dobrý den.
0: Ty to už máš spustka,
1: já
0: tady maníry,
1: ale. Já jsem Ivana Veselková.
0: A já jsem Aleš Tuchlý. Já jsem Alešek.
1: Ty jsi Aleš. A ještě předtím, než tady jsme zahájili. Tento
0: jsme si posmutnili trošičku
1: jsme
0: vlastně.
1: Jsme si posmutnili, že umřel francouzský producent Kavinsky.
0: Woodback Drive, Night Call, klasika.
1: To byl asi takový jeho nejslavnější podle mě track. To je... Byla skladba Night
0: Ivanko,
1: Call.
0: Ivanko, chci se tě zeptat, je to One Hit Wonder ten člověk?
1: Já, Aleši, já třeba mám ráda celou tu jeho desku, jo. Na který se právě objevuje ten track.
0: Je to One Hit Wonder, ti říkám.
1: Night Call, ale myslím si, že pro většinu lidí je to One Hit Wonder, člověk, který je autorem teda tracku Night Call z filmu Drive a mně to přijde trochu smutný,
0: je to
1: Aleši.
0: Smutný. Že neumím je všechno smutný v životě,
1: no,
0: ale.
1: Samozřejmě, tak začni chodit na terapii, jo. Ale to ty nebudeš, takže to je tvůj problém.
0: A mě na drátě, ale on se to poslechne.
1: Ale že právě to by mě, Aleši, zajímalo a to se zeptáme i našeho hosta, hostky, Lucie Fingerhutové.
0: Ahoj, Lucie, jsi tam ještě?
2: Ahoj.
0: Je tam, je tam ona.
1: Lucie, kdyby jsi měla představit, jakože jsi třeba hudební producentka, jo, nebo máš kapelu, a teď jsi složila za svůj život jako třeba spousty písniček, o kterých si myslíš,
0: dobrých, slušnej,
1: že jsou super, nebo máš je ráda, ale jsi teda ten one hit wonder a většina lidí, nebo všichni lidi znají jenom tu jednu.
0: Jednu pecku z filmu.
1: A teď na každém tvým vystoupení čekají jenom tady na tenhle jeden track. No. A ty ostatní tracky je nezajímá, jako že jdu třeba na záchod, koupit si pití, jasně. Teď furt tam koukají do mobilu.
0: To bude na konci stejně, to bude přidavek,
1: právě,
0: že jo?
1: No, tak jestli se do toho dokážeš vcítit.
0: A jak by se cítila?
1: Jak by se cítila, no?
2: Jo, jako dokážu se do toho vcítit. Já si myslím, že já jsem, no, jako asi bych se necítila úplně jako v pohodě s tím, asi by mě to trošku mrzelo, ale já občas taky, když jdu na nějaký jako koncert nějakého zpěváka, kterýho třeba neposlouchám jakoby od něj všechny písničky.
0: Čekáš na tu jednu.
2: Taky čekám prostě na tu jednu.
0: Z obou stran to vzala. Sebereflexivně, ta mladá generace, víš, to je neuvěřitelný. Na druhé straně léta se objevila, na druhé straně koncertu se objevila.
1: Jako, ale ona taky to má jako ty dvě strany, no tam víš, jako, že můžeš být smutná, smutnej, že lidi zajímá jenom ten jeden track, ale na druhou stranu aspoň je zajímá ten jeden track.
0: Ty jsi začala anketama, to je nevěř, ty jsi začala s koncem.
2: To je fakt hodně dobrýho, no, když prostě
1: právě.
2: Tam jdou i na tu jednu písničku,
0: tak
2: že jo.
0: Začneme rovnou, hele, ty jsi byla nominovaná na Český holva samozřejmě, v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli za náš oblíbený film Na druhé straně léta, takže anketní otázka, myslíš si, že je lepší být one hit wonder tohoto typu, tak, a nebo celoživotně jako průměrný, co by si představovala pro sebe?
2: Jo, pro sebe.
0: Položila.
1: Jsi začal těžce.
0: Tak konec.
2: Jo.
1: Chtěl bys být taková kometa, co jako zahoří a zhasne, anebo takový průměrně, ale konstantně svítící lampička.
0: Přisvícený takový.
2: Asi spíš ten průměrný člověk.
0: Jo, tak bude
2: asi
0: možná.
2: Jo.
0: No, dobrý.
1: Ale mi to přijde fajn, Aleši, já nevím, proč furt lidi čekají na ty
0: úzko,
1: komety.
0: To mě z toho trošku úzko.
1: Podle mě nic na tom není být jako svítící lampička, nemusíš být prostě atomový reaktor vybuchlej.
0: Myslíš si to taky. Hele, prosím tě, nikdo tě nezná tady, představ se ve třech slovech, pojď.
2: Ve třech slovech, takže já bych řekla, že jsem uznivavá, energická a empatická.
0: To jsou hezký vlastnosti.
1: To jsou pěkný vlastnosti.
0: Slyšíš ten úsměv tam? Já trošku toho
1: jo,
0: tam cítím.
1: Slyším.
0: V rádiu úsměv, to jsem málkdy.
1: Jsi taková pozitivní lampička. No. Hele, co je tvůj oblíbený pozdrav a proč?
0: Co říkáš takhle?
2: Oblíbený pozdrav.
0: No. Co takhle řekneš?
2: Jo, záleží jako... Koho zdravím? Ale asi obětí, anebo prostě úsměv, no.
0: Úsměv a obětí, jo, prostě neverbální komunikace, Ivanko, už je tady.
1: To je hezký, ale zase podle mě to můžeš aplikovat spíš už na ty lidi, který znáš, přeci jenom, a takový oblíbený pozdrav pro někoho
0: třeba,
1: cizího.
0: Tak třeba, pozdravíš, s někým si natáčela film, a zase tak dobře se neznáte, potkáte se za měsíc na ulici, tak řekneš co?
2: No ahoj.
0: Ahoj. Takhle to řekla. To byl Puchold, hele. To byla normální forma. Černý Petr. Ahoj, slyšela jsi to?
1: Ahoj. Film Černý Petr si když tak prosím vás nakoukejte, jo, protože Aleš to tady cituje samozřejmě
0: obvykle.
1: Věci z archivu. Dobře, Alešku.
0: Hele, Lucko, prosím tě, máš ráda vítr?
2: Nesnáším vítr.
0: Taky nenávidím
2: vítr.
0: To je častý taky. To mám společný. Poslední věc, to mám společný s mladýma lidma. Nemáme rádi vítr.
1: Já miluju vítr.
0: Fuj, odporná věc.
1: Miluju.
2: Hele, to vždycky dokáže tak naštvat.
0: Přesně. Iritující.
2: Jako jak nic jinýho, když je vítr.
0: Přesně.
1: Tak to teda.
0: Výborný.
1: Nerozumím. Hele, kde je podle tebe nejlepší lanovka?
0: To je nová, to je dobrá.
1: A nebo aspoň nějaká fajn lanovka?
2: Lanovka? Jo, my jezdíme hodně na lyže do Rakouska, na Grossglockner.
0: No pozor, tam, já jsem teď tam kousek byl, teď jsem byl tedy na dovolený kousek od Grossglockneru. Já se bojím na těch lanovkách, ale.
2: Takže, jo, ale to je perfektní, jako mě tam strašně baví.
0: Kitzsteinhorn, všechno jsem viděl.
1: Takže teda kousek od Grossglockneru je tvoje oblíbená fajn lanovka.
0: Vypadá domluveně, ale podepisuju to.
2: Možná přímo na ten Grossglockner.
0: No, to je vejška, Ivanko, ale nahoře sníh, jsou nervy hrozný.
1: Krásno.
0: No, hele, my jsme to měli před časem, zhruba asi 3 roky zpátky, já jsem si to 3 měsíce, tvojí sestřenici, taky herečku, Štěpánku Fingerhutovou, a ta nám řekla, cituji, mám ráda houby lišky a připravuju z nich topinky, tak co ty máš ráda za houby?
2: Jo, asi budu v obyčejné a řeknu hřiba.
0: Hřiba, takový pořádný praváček. Cítím to tam,
2: pořádný
0: tvrdej.
2: Praváčka, no. Mm.
0: Hele, a topinky taky miluješ, jako my?
2: Jo, miluju topinky. Hmm.
1: Topinky a klasika s česnečkem.
2: Česneku, jo.
0: A já i česnek vrstou. Samotný žeru někdy. Sežral jsi někdy samotný česnek jako třeba stroužek, 2 stroužky samotný nebo se solí?
2: No jasně.
0: Jasně. No tak, to je zdravý jádro tam.
1: A to je proti upírům taky.
0: Možná především.
1: Ale, a bojíš se někdy, že by tě pokousal upír?
0: Bojíš se vůbec strašidel?
2: Jo, strašidel celkem jo. Třeba který? Já na ně i věřím.
0: Jo, tak třeba nějaký jedno vytáhne nějaký
1: upír. A který se bojíš teda třeba?
2: Tyjo, třeba poltergeisti, to je něco, co mě fakt jakoby děsí, nebo takovýhle jako ty démoni.
0: Jo, démoni obecně. Hmm. Ivanko, jsou démoni?
1: Máši.
0: Ježišmar.
1: O tom bych nežertovala.
0: To je na delší dobu země.
1: No, to je na delší. Hele, ty budeš mít brzo narozeninky, ale možná pokud to někdo poslouchá už jako...
0: Už je máš za sebou.
1: Ale co bys nechtěla určitě dostat k narozeninkám za dárek?
2: Tyjo, co bych nechtěla dostat... Až něco jako hodně neosobního, třeba jako svíčku nebo sprchový gel.
0: Sprchový gel nebo svíčku. Mm. Je to neosobní, protože takový jako intimní věci. Jedno používáš na, třeba jako na mytí, teda podpaží třeba.
2: Že bych se asi bála, že jako my ty lidi tím chtějí říct, že třeba smrdím, nebo...
0: Je to stahovačná trošičku teda, ale... Takhle. Co tě chtějí říct s tou svíčkou, že máš umřít, nebo... Co by to?
2: No a nebo, nevím, je to takový něco, co se prostě jakoby dává furt.
0: Jo, takový basic prostě.
2: Tak prostě dáte svíčku. No.
0: Neoriginální, neosobní.
1: Nebo taky dárkový poukaz můžeš dát. Hmm. Ale zas, když ti to dá někdo třeba do obchudku, kam rád chodíš,
0: dobrý.
1: Tak mě by dárkový poukaz nevadil.
0: Poukazek by mě nevadil.
1: Mě taky neprávě.
2: Já třeba poukazy na jídlo dostávat do nějaký restaurace.
0: Dobře, a co je tvoje oblíbené jídlo?
2: Sushi.
0: Sušička.
1: Sushi.
0: I takhle v létě, studený, viď?
1: No. Hele, a oblíbená úprava vajec.
2: Tyjo, to budou buď míchaný, anebo Benedikt. Taky to zaostřený vejce.
0: To dlouho nebylo. To už je rafinovanější příprava.
1: To je rafinovaný, ale mě u toho moc ti nechutná ta omáčka holandská, nebo jak se to jmenuje.
0: Korporátní dotaz trošičku. Co je tvoje životní moto a kde se vidíš za 5 let? Si to připravuj to. No, smíj se.
2: No. Ty, já asi nemám životní moto.
0: Nemám moto.
2: Že mně přijde, že jakoby každý den přemýšlím trochu jinak.
0: Já mám moto. Mm. Dobře, tak...
1: Jo, takže, ale tak to může být moto, ne? Že každý den přemýšlím trochu jinak.
0: Do titulku, to je hotový.
1: To je tvoje moto do titulku.
0: A za 5 let teda se vidíš, co se a tak nějak někde?
2: No, určitě někde ve vlastním bydlení. Už bych chtěla mít jakoby vlastní byt, což si ale myslím, že je možná jakoby v dnešní době trošku jako fakt velký cíl.
0: A realisticky zcela úplně. No. A na festivalu v Cannes teda, byla jsi ve Varech, tak jako nějak jako o třídu veš by si šla, veď Berlinále aspoň.
2: Jo, Berlinále.
0: To by stačilo. Tykán, jo, skromná holka. Dobrý.
1: To by šlo, podle mě.
2: To by
1: Hele,
2: šlo,
1: která barva bonbonů, nezávisle na značce, tu stejně nesmíš říkat, je tvoje nejoblíbenější?
2: Tyjo, nějaký žlutý nebo zelený. Žlutý, protože já miluju příchuť citronu a většinou to je jakoby citron nebo lemetka, takže asi žlutý nebo zelený.
0: A ty žlutý jsou takový, tomu já nevěřím moc.
1: Já třeba žlutý a oranžový ty moc ne, ale zelený vždycky. To miluju.
0: Zelená vždycky.
1: Zelená je top.
0: Terkysový jezero, rakouský. Hele, jaký je tvůj názor na kompoty?
2: Já miluju kompoty.
0: No, třeba nějaké.
2: Mám hrozně ráda.
0: Třeba mandarinka.
2: Jako mandarinkový, jo, anebo taky ty višně.
0: Višně. Ty bych taky vzal na první 2 místa.
1: A takhle samotný kompotek si dáš, jo?
2: Jo. Mě to naučila jsme babička, takže jo.
1: Yeah.
2: Takže mám s ní hodně spojený a mám je ráda, no.
1: Hele, my jsme to trochu naťukli u těch strašidel, ale jsi pověrčivá a případně jak se to projevuje?
0: Černý kočky.
2: Jo, jsem hodně pověrčivá. No jakože si to třeba vždycky jako občas neuvědomím, ale pak se strašně bojím, jako co mě čeká. Když třeba přejdu přes kanál nebo vidím černou kočku, tak jsem jako
0: ježišmarja. To žijete ty tradice, viď?
2: No, takže fakt jako vždycky vyčíhávám už to nebezpečí, abych na to byla jakoby připravena.
0: Stejně se nepřipravíš.
1: A já vím, že ten kanál, mi někdo říkal, že když šlápneš na ten kanál, takže pak to jako odčiníš tím, když ho 10krát obejdeš dokola.
0: Těžký OCD.
1: No a pamatuju si, že jednou na základce jsme šli do školy a už jsme šli pozdě do školy. A já jsem právě šlápla na ten kanál. Jo, a kamarádka mi říká, to musíš teď 10krát obejít, nebo budeš mít smůlu, ale už skoro zvonilo a já
0: jak to vyřešila,
1: lidi
0: tě viděli chodit
1: a ten
0: ještě...
1: den jsem dostala ředitelskou dudku.
0: Za tohle.
1: A to bylo tím kanálem,
0: to
1: že?
0: To bylo to úplně jasný.
1: Takže já to připisuju, já tomu věřím, těm kanálům.
0: Nepochybně. Hele, prosím tě, jaká filmová nebo seriálová postava bys chtěla být a proč, ale už budeš tím jako na pořád, na furt?
2: Ty jo, filmová nebo seriálová. Já nevím, jestli se to jakoby počítá, ale já miluji Barbie filmy.
0: Jo.
2: Fakt na to koukám furt, že asi Barbie bych chtěla být. A taká ta animovaná, třeba Barbie surfařka.
0: Kreslená Barbie surfařka.
1: Barbie surfařka.
0: To je famózní titul. To nikdo nečeká, tohle. To jo.
1: A kdo by nechtěl, vy?
0: Ale ještě nám dej ideální kombinaci, jako máš večer takový jako hezký, jo. Třeba zimní večer, jo. Teďka se to krásně představuje. Ideální kombinace film a žrádlo.
2: Ty jo. No tak asi jídlo, zase to sushi.
0: Jo, a co bys si spustila k tomu?
2: A pustila bych si, no kdybych chtěla třeba brečet, no. Tak bych si pustila asi Charlieho malé tajemství. To je můj nejoblíbenější film a vždycky u něj brečím.
0: Charlieho malé tajemství, ale malý je to, jaký je to tajemství? Prozraď nám ho, jaký je to malý tajemství?
2: No. Jo, to se nedá takhle.
0: To se nedá.
1: Musíš se na to podívat.
0: Tak se na to podívat. Dobře, no, tak chtěl jsem to s ním vytáhnout, abych nemusel koukat.
1: Hele, bereš si sebou mobil na záchod? A pokud ano, jasně. Co tam děláš?
0: A vysedáváš takhle delší dobu, nás zajímá.
2: Jo, já nezvládnu jakoby tam být bez telefonu.
0: Jo.
1: Takže musíš ho tam mít. A co tam tak s ním děláš, s tím telefonem?
0: Pomáhá jako tomu procesu, který se tam odehrává nějak, nebo?
1: Jakože čteš si zprávy, nebo seš na sociálních.
2: Ne,
1: buď jsem
2: třeba na sociálních sítích, anebo hraju hry. Takový ty...
0: Ale, promiň, teď jako impresivní otázka, ale ty hry hraješ jako při tom, co se to děje, nebo až jako potom, že si jako dáchneš u toho?
1: Předtím, ne.
2: Ne, při tom.
0: Musíte
2: dávat ty barevní čtverečky.
1: Jo, to mám ráda. Mně se vždycky líbí takový to, když se ti to spojí a spadne to, jak to udělá ten zvuk.
0: A teď mluvíš o čem, když to spadne?
1: No, když spadnou ty čtverečky v mobilu.
0: Rozumím. To je strašný, opravdu. Tak jo, hele, prosím tě, která část dne je podle tebe nejlepší?
2: Je nejlepší asi ráno.
0: Ráno.
1: A proč?
2: Ráno, protože to má člověk celý ten den před sebou.
0: No právě.
2: Neví, jestli bude dobrý, neví, jestli bude špatný.
0: Špatný bude, samozřejmě. Většinou je špatný. Úzkost, ráno stává s úzkostí, den špatný, pak se to trošku vylepší na chvilku.
1: Jo, a ty
0: ráno
1: máš ráno
0: hrozný. Ráno vždycky hrozný.
1: Jo, ty máš radši odpoledne.
0: Podvečer,
1: ty
0: trochu svět jako mírně stichne, už ten svět nikdo po mně nic moc nechce a tak.
2: To je taky fajn, to je pravda.
1: Hele, jakým zvířetem bys chtěla být a proč?
2: Ty zvířete. Asi koněm.
0: Koníček.
2: Když já se koním dost bojím.
0: No já právě taky, já jsem na ní životě neseděl.
2: Já taky ne, já jsem mám fakt jakoby strach, ale vlastně to je strašně jakoby hezký, no důstojný.
0: Tak z dálky ale, ve filmu a z dálky se na ně podívat.
2: Jo, když běžej někde na nějaký pláni, vlajou jim ta hříva, no, tak asi koněm.
0: Západ slunce.
1: To je krásnej obraz
0: úplně
1: teda.
0: To vidím. Ale mě ještě zajímalo, co máš na tapetě toho mobilu svýho.
2: Jo, já si tapety často měním podle toho, jestli zrovna hraju, protože já to mám spojený s tím, že si tu tapetu vždycky jakoby musím změnit k tým jakoby postavě, kterou hraju.
0: No, takhle.
1: Aby si jako s ní byla pořád.
0: Teďka si natáčela s Honzovi Narem, s Adinou Šulcovou něco, že jo? Tak co jsi tam dala?
2: Já jsem tam měla jednorožce.
0: Jednorožce. Jo, to se nějak k té postavě hváže nějak hezky, jo?
2: Jo, jo, vlastně jsem to jakoby z ní hodně vycítila, že to je něco, co ona by tam sama měla a nějak mi to vždycky jakoby pomáhá být blíž. Tý postavě, no.
1: No
2: vidíš.
0: To je pěkný. Hele, a něco, co s tím hodně souvisí, pálila jsi někdy listí, nebo třeba rodiče? Byla jsi u toho někdy?
2: Jo, jo, no jasně.
0: Jo.
2: Zmíme na vesnici, no, takže tam to
0: tak šla. Tam se hodně pálí, ale že se to nesmí.
1: Ale teď už se to nesmí nově pálit listí.
0: Fingerhutově, píšu si. Udáníčko, kde bydlíte? Máte tu chatu?
2: To ještě
1: předtím. To ještě že se to mohlo ještě
0: jo,
1: pálit.
0: Ještě určitě.
1: Dobře, hele, co je tvoje oblíbené číslo a proč? A pak jdeme na anketky.
0: Dobře.
2: Jo, já mám ráda číslo 13. Ale vlastně asi jenom proto, protože mám 13. narozeniny.
0: Jo.
2: Ale tím, že jsem jakoby pověrčivá, tak se to trošku jako vyvrátí třeba to... 13. No, ale...
1: A to může být i šťastný den.
0: A teďka, jo, to bude, teďka to bude co, čtvrtek, ne?
2: Jo, teď je to čtvrtek.
0: Čtvrtek, no. Hele, a Lucia, já mám taky 13. narozeniny, ale května. No, to je nádherný.
1: To je krásný, já jsem nadšená teda.
0: A Janka 4. Tak. Nevadí, taky dobrý podle mě, takže jdeme na to.
1: Jdeme na to. Hele, cibule nebo česnek?
0: Jednoho se musí zdát.
1: Se musí
2: no,
1: zdát.
2: Tak si vezmu česnek a vzdám se cibula.
0: To je velice rozumný. Jako to ale bez česneku se nedá žít, jo.
1: Schvaluje.
0: A teďka, listnatej nebo jehličnatej strom, čo máš jako blíž?
2: Ty jo, asi jehličnatej.
0: A proč?
2: Přijde mi hezčí, a jsou taky prostě vánoční. Vždycky, když vidím nějaký jehličnatej strom, tak vzpomnu na Vánoce.
0: Ale bolí to trošku, protože okolo nich někdy zabolí to až jako.
2: No to jo, no bodne. Ale tak...
1: To přežiješ.
0: To, co přežiješ, jo.
2: Ale láska prosím. Bolí.
0: Láska bolí. To, se...
1: to je krásný.
0: A jakou má barvu láska podle tebe?
1: No.
2: Červenou.
0: Červenou. Červenou. Srdíčko takový. No. Dobře. Ale
1: krokety nebo hranolky?
2: Ty jo, hranolky, co procentně.
0: Ty krokety, to je minimální úspěšnost ráda, tady, opravdu. Nemá ráda krokety, no.
1: Nemají lidi
0: rádi. A proč se tím jako to nějaký moučný, nebo co ten tvar se ti nelíbí?
2: No, je to takový prostě nějaký, je to taková koule, nějaká
0: je to nějaký. Je to koule taková.
1: To taková koule.
0: A pejorativní koule teda. Ale.
1: Tak, hele, a letní otázka, jo, pantofle anebo žabky?
0: Ne, to dlouho nebylo.
2: Jo, ani jedno, já to nenávidím. Tady to
0: chodíš bosatá teda takzvaně? Tak,
2: no ne, jako třeba, já fakt i v létě v těch největších vedrech jsem schopná chodit v teniskách, jako já fakt nenávidím žabky, nebo prostě pantofle. To je něco, jako co si na sebe nikdy nevezmu.
1: Pantofle jako, nikdy
0: si nevezmu prostě na sebe, v životě ne.
1: Ale proč, jako, to je nějaký jako iracionální.
0: A taky to docela to bolí trošičku, tak divně, ne?
2: Právě.
1: No žabky to bolí, ale pantofle nebolí.
0: Takový seniorní divně možná i ne.
2: No je, a já jako nemám ráda obecně, když jsou vidět jako
0: já
2: nohy. Jako
0: starý lidi, že nemáš ráda.
1: Jo, ty nemáš ráda, když ti jsou vidět jako prstíčky u nohou?
2: Jo.
0: Je. A dobře, tak který prst máš nejmošklivější u nohou? Já můžu říct, můžu začít, abys neřekla, že z tebe lámu něco. Já takový, co se jmenuje ten vedle palce?
1: No jakoby ukazováček na noze.
0: Tak on má ten můj, je takový jako hubenej a nahoře má trošku hlavu jako mimozemšťan. Jo. Jako takový jako nehezký bych řekl trošku prst za mě.
1: Takže nehezký máš ukazováček na noze. No a oba nebo upraví nebo uleví?
0: Oba. To jsou identický. A ty Lucie, teda máš tady ošklivý.
2: Já mám palec, hnusný
0: palec.
1: A to je si jenom ty myslíš, třeba on je krásný ten palec.
0: Je určitě hnusný, to vycítím.
1: Ale kdybys ho osvobodila z těch tenisek, jo, dala mu svobodu, tak on by rozkvetl ten palec. Za to odvděčil.
0: No dobře. Hele, prosím, teď něco, na čem mi opravdu záloží, jo. Koprovka nebo Znojemská, pokud to znáš teda týdla.
2: Ježišmarja, Koprovka, nenávidím Znojemskou.
0: Ježišmarja, tak poprvé se fatálně neschodneme, ale dneska. No, Znojemská taky tak teplá okurka tě odpuzuje.
2: Jo, já
0: miluji okurky. Oni se
2: nedá způsob, ale tohle ne.
1: Tohle
0: teda už toho, opravdu to je moc.
2: To je moc, no.
1: Hele, rakev nebo urna?
0: Už se to blíží, že jo, způsobem.
2: Jo. Asi urna.
0: Urnička. Tak a kam by si tak případně měli pak lidi dát? Kde by se na ten, nebo rozprášit někam?
2: Ty jo, asi někam do lesa bych chtěla rozprášit.
0: Jo. A ty se
1: jehličnany.
0: A ty se ještě někde hovoří, nebo to je nějaký echo tam? Tam někdo hovoří, ne? Jsi v obchodě.
2: Jo, já jsem venku, takže je to možný. No.
0: A kde jsi venku, prosím tě?
2: V kavárně v Holešovicích.
1: Kavárně.
0: No, ale řek tam někdo nějaký slovo, který třeba tě jako rozčiluje. Jaký slovo tě rozčiluje v konverzaci? Když někdo řekne.
2: Jo, rozčeluje.
0: No, někdo řekne třeba, já nevím, krejzina třeba někdo řekne. A jo?
2: No to mi nevadí.
0: No, tak
2: to mi nevadí.
0: Jinýho.
2: Mě vadí takový ty, jakoby, už teďka ty neologizmy, jako třeba skibidy a takový
0: jo,
2: ty.
0: Jo, to se ještě říká.
2: No, jako třeba já mám mladší sourozence a ty to říkají. Jako skibidy a tady to já jako to nezvládám.
0: To už ne.
1: To i tvůj paleček by se schoval hned,
0: jo.
1: Jak se řekne skibidy.
0: Ale závěrečná existenciální skibidy otázka, pozor.
1: Houska nebo rohlík?
0: A proč?
2: Rohlík.
0: To bylo vehementní.
2: Rohlík.
0: No.
2: Protože prostě houska, to já nevím, to chutná strašně divně.
0: Stejný pečivo chutná jinak. To je, ale souhlasím.
2: Je to tak, no, je to tak.
0: Takže rohlíček prostě ještě nějakou preferenci, jako dáváš si na ně jako máslo, dovnitř ho krájíš nebo nahoru?
2: Ne, vidíš to nikdy.
0: Nikdy.
2: Ne. Nikdy.
1: Rozkrojit rohlík ne.
2: Celý. Ne.
1: Celý.
2: Celý hezky šunku, máslo na to a je to.
0: A to ubližovat rohlíku se prostě nebude tady. Díky za tvůj čas, to byla Lucie Fingerhutová, nádherný úplně.
2: Moc děkuju.
0: Buď nejlepší, čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Takže, no, víš, tak. Ta mladá citlivá generace prostě už by neublížila ani rohlíku.
1: Ani
0: rohlík
1: řezat,
0: postavíš?
1: Alešku,
0: nic takového. A já rohlíček taky miluji. Mám na něj chuť dneska, ještě jsem neobědval.
1: Si dej rohlíček.
0: Jsi obědvala, Janko?
1: Jo.

0: Debbie Friday a docela solidní zlámanina pojmenovaná Bet on Me. O půl třetí v úterním on airu na Waveu. Maržary, JIT nebo Check už za chvilinku. A dneska v 9 samozřejmě taky nejnovější modeláři, kteří vás rozhodně budou bavit, pokud jste si užili minulý díl. V něm se Viktor Palák s Baránem totiž vrátili zpátky o 2 dekády v čase a hráli vám věci pouze z desek, které vyšly v roce 2006. No ale nevešlo se na žádnou domácí produkci té doby, takže se modeláři rozhodli pro pokračování a to vás čeká ve vysílání právě dneska v 9, neboli rok 2006 a tentokrát ukázky pouze z kapel z Česka a Slovenska.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na Rádiu Wave.
4: Ahoj, tady Maržary, posloucháte Rádio Wave.

SideQuest, nová speciální série, jak už název napovídá, Questu neboli herního magazínu Rádia Wave. Připravujou ji pro vás stejně tak jako samotný Quest Jarda Lukáša Šárka. No a budou se v téhle speciální sérii vracet k nejvýznamnějším českým hrám a podívají se na ně taky očima dneška. Kromě obligátního nostalgického zhodnocení je taky zasadí do dobového kontextu a připomenou okolnosti vzniku, ale třeba i to, jak odolali pomyslnému zubu času. No a první zastávka, která už je k poslechu na našem webu a v podcastových aplikacích, tak tou nemůže být jiná hra než legendární Mafia. Z studia Illusion Softworks, které se na začátku tisíciletí pustilo do ambiciozního projektu, který se podařil přetavit ve hru, jež daleko přesáhla, co se týče svého vyhlasu, hranice České republiky. No a jak třeba Mafia zestárla, jak velkou roli v tom jejím úspěchu se hrála atmosféra, hudba nebo dneska už legendární český dabing, i to si můžete poslechnout v prvním dílu SideQuestu téhle nové speciální série, kterou si pro vás na druhou půlku léta připravili Jarda Lukáša Šárka.

0: Kaboši vás teď vzal do Venezuely v tomhle songu pojmenovaném Caracas. No a my máme 10 minut před třetí, takže to znamená, že Jarda Petřík se s váma pro dnešek loučí. Za chvilinku od 3 se můžete těšit na hlas Elišky Soukupové a do 15. ještě v playlistu třeba Iggy Majerov a nebo 21 Savage. Mějte se krásně a já se na vás těším zase ve čtvrtek.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle Black Wasi a Congrats a jejich skladba Overthink ve vysílání Rádia Wave je 15 hodin a 6 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Já jsem tady převzala vysílací žezlo, tedy mikrofon, po mém kolegovi Jardovi Petříkovi a budu tady s vámi až do dnešních 18 hodin. Abychom to naše úterní odpoledne takzvaně správně odpálili nebo vkročili do něj správnou nohou, tak tady máme odbornici na takovou problematiku a tou je Rico Nasty a její skladbu Cupcake.

0: Tohle bylo léto s Monikou a skladba Zastav. Nás teď čeká quest, který uvádí speciální letní sérii SideQuest. Rozebíráme v ní ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let. Nahlížíme na ně z dnešního úhlu pohledu a bereme vás do dob, kdy se vytvářely a zasazujeme vše do historického kontextu. Teď si dáme společně ukázku z prvního dílu, který byl věnovaný mafii.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Šárko, když se řekne mafie, první je mafie jednička. Co se ti vybaví úplně jako první?
3: Taxíky.
2: Mm-hmm. Ne hlášky, nejsou to hlášky z českého dabingu.
3: No tak samozřejmě, že to jsou hlášky. Máš gramofon, Jardo?
2: Já mám gramofon.
3: No tak vidíš.
2: A dokonce jezdím jako šílenec a snad se nebojíte se mnou jezdit. Občas mi ty hlášky z mafie proniknou i do běžného života, musím říct, že jsem skutečně hrál mafii tolikrát a jako tolikrát jsem různé mise projel, že některé mám totálně v paměti vypálené.
3: Upravil ti někdo někde fasádu?
2: No ježišmarja, to, co pak nám to tady jde za páreček. Lukáši, ty se tváříš na to jako lehce jako skyslé rajče.
4: Je to tak, no. Já přemýšlím, co vlastně bude, nebo nechci, aby moje role v dnešním speciálním questu byla jenom taková rové skeptika, ale musím být upřímný k vám a velice živě si pamatuji, že pro mě třeba jeden z důvodů, proč jsem té první mafii nikdy nepropadl, byl právě ten jinak oslavovaný slavný český dabing, protože já jsem hrál, a teď přemýšlím, jestli to bylo demo. Měla ta hra demo?
2: Neměla.
4: Tak to nebylo demo, tak jsem tím pádem musel hrát plnou verzi. A je možné, že to byla plná verze, kterou jsem si tehdy půjčil, a to není žádný eufemismus, skutečně jsem si ji zapůjčil z obchodu s videohrami, ve kterém jsem tehdy pracoval, respektive to byl obchod s něčím jiným, ale videohry se tam prodávaly taky, což ní tajnost měla, byly to prostě CDčka. A zahrál jsem si ji už jakoby vlastně nahypovaný ohlasy lidí, kteří ji hráli, milovali, recenzovali případně, nadšeně o ní psali už na tehdejších internetových diskuzích. No já jsem si to pustil a mě strašně kopl do hlavy právě ten český dabing, kterýho nejsem příznivcem do dneška, ale je to takový ten můj problém, že já nejsem příznivcem české dabingové školy moderní nebo takové té post porevoluční vlastně. A ve hrách to u mě platilo dvojnásob, takže já jsem se kvůli tomu tehdy od té mafie dost odrazil a skoro bych se pasoval tehdy na hejtra, protože jsem strašně nerozuměl tomu, proč se někomu tak strašně líbí něco, co mi znělo takhle. Takže doufám, že mi to v následujících minutách, desítkách minut důkladně vysvětlíte.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem.

0: Co potřebuje zajíc, aby přežil v dnešní zemědělské krajině? A co potřebuje myslivost, aby se stala skutečnou péčí o přírodu? Poslechněte si Podhoubí a rozhovor s Prokopem Pidhartem, s myslivcem a zemědělcem Miloslavem Chlumským a výzkumníkem Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Tenhle díl vás čeká už dneska v 17:30, tedy v 17:30.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 15 hodin a 34 minut a já mám pro vás připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít za zajímavým kulturním zážitkem. Tak jo, tak jdeme na to. Mám pro vás teď jeden konkrétní tip a jedná se o docela speciální tip. Výstava, která otevírá téma kontinuity, sdílení zkušeností a mezigeneračního dialogu. Představuje tvorbu trojice autorů spjatých s fakultou designu a umění, kteří v nedávné době absolvovali studium a záhy se sami stali součástí pedagogického prostředí. Veronika Bílková například propojuje obraz, text a hudbu do komplexních autorských celků. Dále Kateřina Ilnerová vytváří poetické světy na pomezí ilustrace a komiksu a Lukáš Leba se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje fenoménu světla. Výstava, která se jmenuje Štafeta umění, je k vidění v Plzni na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: take them back to the 70s and shit, baby. Yeah.
1: 15 hodin a 50 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Doufám, že máte krásné úterý 11. srpna, no a když budete Radio Wave ladit i nadále, tak se můžete těšit na novou ukázku z podcastu Psycho. Karolína a Pavel v novém díle Psycha řeší, proč nás rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky. A proč má smysl mluvit o rizikovém chování v dopravě i jako o psychologickém tématu. No ale jelikož ještě 16 hodin není ani zdaleka, máme ještě celých 10 minut, tak nás tady společně čekají třeba Keatou, Gene Dawson anebo Bad Karma Boy.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Girlshades a skladba Ego právě dozněla na vlně rádia Wave, je 16 hodin a 6 minut a já vám přeju krásné úterní odpoledne 11. srpna. Snad se máte skvěle, venku je klasické letní vedro, tak doufám, že na vás něco fouká, ať už to je vítr, nebo třeba na vás funí váš pes, nebo cokoliv, a nebo máte to štěstí, že máte dokonce klimatizovaný prostor, to jste opravdu boháči. No, každopádně, my si teď společně dáme v rámci začátku 16. odpolední si dáme ochutnávku z nového alba Madony, která po 21 letech takzvaně navařila a navařila takovým stylem, že když se mě zeptáte, kolikrát už si slyšela Madony nové album, odpovím jenom ano. Pokud jste ho náhodou ještě neslyšeli, tak vám ho doporučuju vám ho v kuse, ideálně někde, kde budete mít soukromí, abyste si na něj mohli zatancovat a možná i trošičku pobrečet. No ale teď už z té nejnovější desky, která se jmenuje Confessions 2, skladba Dance Theory.

Český rozhlas. Radio Wave. On Air s Eliškou Soukupovou.

0: Karolína a Pavel v novém díle podcastu Psycho řeší, proč nás rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky. A proč má smysl mluvit o rizikovém chování v dopravě i jako o psychologickém tématu. Celý díl Psycha najdete samozřejmě na webu Rádia Wave, wave.cz/psycho a ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale my už si z tohoto dílu dáme teď společně krátkou ukázku.
1: Věřím, že jste třeba viděli ty záznamy z kamer pouličních.
2: Jo, nebudeme se věnovat žádným konspiračním teoriím a podobně, ale prostě teda Filip Turek narazil do toho vozidla, to skončilo na střeše a důležitý uvést, že Filip Turek jel velkým autem, SUVčkem, takže...
1: Jedné nejmenované německé značky. A to je docela jako zajímavý. Je. Dneska právě se budeme soustředit i nejenom na jízdu, nebo jak, jako, že tam teda Filip Turek jak jel nebo nejel, ale i právě na to, jako vlastně jakým autem.
2: No, to je
1: se taky, tam, se tam, v jakém autě se tam objevil.
2: To je taky zajímavý. No a on právě teda podle těch zveřejněných záběrů i třeba právě na webu Seznam zprávy předjížděl přesně před strážkou tu kolonu v odbočovacím pruhu. Tak se tam chtěla asi zařadit, předpokládám, ale prostě tam projíždělo to houkající auto a srazili se spolu a on teda tomu jeho SUVčku se nestalo nic, to je prostě tank. A jako ten pán, ten se tam převrátil prostě na střechu, nebo ne skoro na střechu a otočil se to.
1: Já teď vlastně jako nevím, myslím, že nějak jako byl zraněný, nevím jak moc, já pevně doufám, že je v pořádku. Co jsem ještě taky zaslechl, takže vlastně to jako auto, že, který bylo takhle jako sražený a otočilo se, tak proletělo kolem lidí, kteří byli na chodníku, vlastně kousek od nich. No. Takže je obrovský štěstí, že se doufejme nikomu nestalo nic zásadního. Jak říkám, bohužel jako nevím tohle to přesně, tuhle informaci, ale doufám, že to jako dopadlo co nejlíp, jak mohlo. Nicméně, že to mohlo dopadnout i výrazně tragičtěji, je na snadě.
2: Filip Turek samozřejmě se pak různě vyjadřoval v médiích, obhajoval svoje chování a nás to vlastně přivedlo k tomu, že tohle z toho, co se stalo, ta nehoda, nebyla náhoda.
1: Jasně, to bych chtěl, to je takové jako, když jsem se nad tím zamýšlel a četl si všechny ty články kolem toho, mám tady na mysli z psychologické literatury, tak to skutečně jako ta pravděpodobnost, že se Filipu Turkovi stane takovýhle druh nehody, a není zanedbatelná. Jo? A je to jenom čistě na základě toho, co víme třeba o tom, kdo má tendenci řídit auta prestižní značky, kdo má tendenci řídit auta, který jsou víc nebezpečný svýmu okolí. Jo?
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Krásné úterý 11. srpna vám přeje ze studia Rádia Wave Eliška Soukupová. Jestli patříte mezi ty, kteří léto nemají úplně v oblibě, nebo ho alespoň třeba o něco hůře snášejí než ta zimní období, tak mám pro vás super tip k poslechu. Protože od léta si často slibujeme klid, dovolenou, nové zážitky a dobrodružství, realita ale bývá mnohem obyčejnější, nebo dokonce složitější. Představa velkého léta je s námi už dlouho. Podle feedu na sociálních sítích jsou všichni na festivalech u moře anebo na trecích v Alpách. Nikdo se ale nevyfotí, jak se potí v kanceláři nebo leží doma na gauči, říká krizová interventka, která byla hostkou podcastu Nádech na Rádiu Wave a zaměřuje se právě na to, čím je léto pro naši psychiku specifické, jak na nás působí horka a jaká očekávání a tlaky si s letními měsíci spojujeme. No a samozřejmě dává nějaké rady na to, jak tohle období zvládnout. Takže pokud vás to zaujalo, pokud je to třeba vaše téma, tak si poslechněte podcast Nádech, ve které byla hostkou krizová interventka Barbora Mudrová.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: 16 hodin a 40 minut a já mám pro vás vždy takhle 20 minut před celou nějaký kulturní tip a tentokrát je to docela nevšední venkovní kulturní pozvánka.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Akce, na kterou vás chci pozvat, se jmenuje Camp Tour a nechci, abyste se mnou šli kempovat. Je to akce o Vltavě, o řece Vltavě. Vltava a její břehy totiž procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Komentovaná procházka s odborníky a odbornicemi z Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha představí dlouhodobou koncepci rozvoje pražských břehů. Společně se tak podíváme na to, jak se mění vztah Pražanů k řece, jakou roli hraje Vltava v rozvoji města a jak třeba nové pěší a cyklistické propojení v podobě Štvanické lávky ovlivňuje každodenní pohyb mezi Karlínem, Holešovicemi a centrem. Tahle ta tour kolem řeky Vltavy, nazvaná Camp Tour, začíná dnes v 18 hodin na pražském ostrově Štvanice.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Na rádiu Wave.

0: 16 hodin a 54 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. My se společně po 17. hodině odpolední nebo už možná večerní, chcete-li, podíváme na myslivost. Bude nás zajímat, co potřebuje zajíc, aby přežil v dnešní zemědělské krajině a co potřebuje myslivost, aby se stala skutečnou péčí o přírodu. To si poslechneme v nejnovějším Podhoubí v rozhovoru Prokopa Pidharta s myslivcem a zemědělcem Miloslavem Chlumským a taky s výzkumníkem Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Každopádně teď máme ještě 5 posledních minut do konce této 16. hodiny a ty vyplníme společně s Underscores a jejich songem Cops and Robbers.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediální partner.

autora virálních hitů, třeba Detvianských sen a mnohé další od Vojtíka. Přeju vám krásné úterý, 17 hodin a 7 minut. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. My si teď úterní odpoledne lomeno večer přikrášlíme následujícím skvělým trackem od americké zpěvačky, herečky a tanečnice Tinashe, která otevírá novou desku singlem Crash Out, který navazuje na období, kdy po odchodu od velkého labelu znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou. Takže Crash Out a Tinashe.

Tohle byly Curtains Please a skladba Heart of Steel a ve vysílání Rádia Wave teď pokračuje skladba Nobody od Easy Fun.

Mama bro, ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do uši.

Nevětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: 17 hodin a 29 minut ladíte rádio Wave a dnes naposledy vás zdraví Eliška Soukupová. My si teď společně poslechneme to, co potřebuje zajíc, aby přežil v dnešní zemědělské krajině. A co potřebuje myslivost, aby se stala skutečnou péčí o přírodu. To si poslechneme v Podhoubí v rozhovoru Prokopa Pidharta s myslivcem a zemědělcem Miloslavem Chlumským a výzkumnícem Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Kdybychom se dívali na zemědělskou krajinu očima zajíce polního a přizpůsobili tomu to, jak ji budeme utvářet, co všechno by se v ní změnilo k lepšímu. Zemědělská krajina v Polabí to nejsou jen nekonečné lány, ale i ostrůvky pestřejší krajiny, kde se zajícům daří. A proč? To nám řekne myslivec a zemědělec Miloslav Chlumský z Ratenic, což je vesnice kousek od Poděbrad. V druhé půlce rozhovoru se budeme věnovat výzkumu zajíců, který kolem Ratenic probíhá dlouhodobě, a to s Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, se kterým jsme po polí chodili po setnění s termovizema. A zajíců jsme viděli spoustu. Já jsem Prokop Pidhart a tohle je Podhoubí.
1: Podhoubí na rádiu Wave.
2: Já jsem vyrazil k vám na zajíce se podívat. Proč jste mě vlastně vzal konkrétně na tohle místo?
3: Je to místo, které jako ukazuje nějaký kontrast, jakoby řekněme, jakou snahu o to zpestření, takže my stojíme v té části, kde to je teď jakoby v nějakým progresu, kde se snažíme ten velký půdní blok jakoby kouskovat a vnášet do té krajiny tu pestrost, která by v té krajině měla být vlastně přirozeně.
2: Takže vidíme tady nějakou novou výsadbu, to je vaše práce. Tady je vlastně v řadě několik dubů, kolem je taková mez travnatá.
3: Jo, je to vlastně původní polní cesta, která se obnovila. Je to práce vlastně, spolupráce obce a mysliveckého spolku. To vlastně byl jeden velký vlastně půdní blok v podstatě, zhruba 80 hektarů. Vedle soused nebo vedle další zemědělec má nějakých 30 a na druhé straně bylo 25. To bylo v podstatě vždycky jako jedna plodina, monokultura. Když se to sešlo, ty tři, tak to bylo vlastně těch 125 hektarů. No, dneska to je takhle, no, rozkouskovaný.
2: A jaký plodiny tady střídáte teda?
3: Jakoby v mimo seváku, to já vždycky musím počítat a přemýšlet, co všechno dělám, ale dělám jako klasiku pšenici, ječmen, tady je strnčitěleckom po ječmenu. Dělám hrách, zkouším soju, dělám mák, dělám množení třeba úročníku, inkarnátu, lničku dělám. Chtěl bych zkusit třeba len olejnej příští rok.
2: No a jak na to teda zareagovali ty zajíci?
3: Já jako ten vývoj tady, tohle to je vlastně práce toho mysliveckého spolku, který tady vlastně jakoby hospodaří, že na tomhle tom území. Ty chlapi začali už v 90. letech jakoby pracovat s tou krajinou, jo, nějakým pokusem, omylem výsadby. Řešili někde prostě remízy se zakládaly, kde se dalo, sázelo se po příkopech, jo, jak se dalo. Pak se začali navazovat na to nějaký drobný políčka a my jsme měli tu výhodu, že tady neproběhla, já to nazvu jako tou agrofertizací, jo. Sice tady nehospodaří jakýkoliv podnik z toho koncernu Agrofertu, takže ta řeknu chemizace, brutální nástup, jo, ty intenzity v tom zemědělství tady nikdy neproběh. Takže vlastně ty populace, ty drobní zvěře tady vždycky byly jako ve vyšších počtech a to tomu přikládám jako velký díl toho, že vlastně je to dneska takový, jaký to je tady. Jo. Takže to nebylo z nuly, ale bylo to nebezpečný v tom, že kdyby došlo k prodeji toho podniku a nastoupil sem nějaký prostě řízek, který to prostě pojede tu intenzitu, na těch bonitních půdách, tak přijdeme prostě o tu drobnou zvěř, jako o to přišli prostě jinde, no, Roudnicko třeba, jo, tam. Byli jsme kupovat sítě na odchyt zajíců a ty chlapi tam chytali zajíce prostě roky, no a prostě změna hospodaření, v podstatě nový vlastník toho podniku a do 5 let byli bez zajíců.
2: Mluvíte o odchytu zajíců, za jakým účelem odchytáváte zajíce?
3: Tak za účelem prodeje do lokalit, kde ten zajíc vlastně jsou nějaký zbytkový populace nebo populace na nule a tam vlastně ty myslivci se snaží toho zajíce jakoby vrátit.
2: Takže vy jich tady máte teď tolik, že je možný je i chytat a podporovat populace jinde.
3: Přesně tak. V podstatě tady od nás se ty zajíci jakoby šíří do těch jako okolních, řekněme, spolků. Tady vlastně Výzkumný ústav lesního hospodářství myslivosti dělal projekt na toho zajíce, takže porovnával vlastně tu tvrdě konvenční krajinu s tou naší, řekněme, ekologičtější. A proč se tomu zajícovi u nás daří a vedle ne. Ale je vidět, že ten zajíc od nás má třeba do té sousední honitby, jako se šíří. Jo? Takže je vidět, že prostě na těch hranicích toho katastru těch ratenic, že ten zajíc jako je. Ale čím dál je od vlastně toho našeho katastru, tak ten zajíc jako ubývá není.
2: A co tady teda nachází? Protože ty prvky krajiny, o kterých se bavíme, to jsme vlastně furt v takových jako obecných pojmech. Mě by zajímalo jako konkrétně, co ten jeden jednotlivý zajíc potřebuje proto, aby se mu tady dařilo.
3: Když to řeknu myslivecky, tak vlastně každý živý tvor, včetně člověka, potřebuje tři základní věci pro život. Že jo? Klid, kryt a paši, potravu. Když to teda tomu zajícovi jako dáte, tak se mu jako daří. Jo? Takže ten klid má, když má se kde schovat. Takže ten úkryt. To znamená, že ta krajina musí být pestrá. Nesmí prostě se stát to, že máte někde prostě plachtu, třeba 30 hektarovou, jo, když to řeknu dneska, by měla být jenom 30 hektarová maximálně. A víme, jak to je, že to je trochu jinak. Takže když máte takovýhle prostě velký půdní blok a ta plodina vám tam zmizí prostě takhle, prostě přijede
2: že mašina. Že ji sklidíte.
3: A za 2 hodiny prostě přijedou, prostě dneska 2 výkonné sklízící mlátičky těch 30 hektarů pobouchají prostě za 2,5–3 hodiny a prostě nic, jo. Za ním přijede traktor, takhle to podmítne, jak to je vidět tam vedle. Mm-hmm. V podstatě během 1–2 dnů ty živočichové v té krajině, nejenom zajíc, vlastně přijdou o všechno, co tam měli. A musí si zvykat vlastně na absolutní nulu. Nemají potravu, není tam jediný lísteček, na který by se zachytila rosa. Tady v té krajině nejsou prostě protkaný potokama a tůněma a tak dále, takže ty jsou hodně závislí na tomhle. Když tohle se nedostane, tak ten zajíc prostě nebo ty zvěři se nedaří. No. Tím, že tady děláme takovou tu mozaiku a dostáváme se do toho, že vlastně ty plodiny se nesklízejí ve stejný čas, každá plodina dozraje jinak, každá plodina se sklízí jindy. Teď tady se snažíme, že jo, vidíme prostě, že máme tady nějaký čirok, tamhle je soja, tady je ten pás tý, řekněme, zemědělský vegetace s tou doprovodnou výsadbou. Tady máte myslivecký políčka, které budou v podstatě takhle stát až do jara. Tady máte to strniště moje, který já tady nechám strništěm měsíc. Prostě s tím nebudu hejbat. Vedle, ale už třeba vzejde vídro, jo. Takže vlastně to pole se zazelená a já můžu podmítnout. Jo, mm-hmm. Už vím, že prostě tam něco mají, tak já si tady začnu s tím polem pracovat, abych mohl sejít následnou plodinu. A vlastně tím dochází k tomu, že nedojde vlastně k tomu k okamžitý ztrátě všeho. Jo, že máte tu mozaiku, prostě vždycky ten zajíc nebo ta zvěř si prostě teď tady něco najde, že vlastně takhle no.
2: No a jak je to vlastně jako pro vás výhodný, že tady vlastně máte práci navíc, že ty plodiny střídáte, sklízíte v různý čas, děláte tady výsadby?
3: Tak jako environmentálně to je nevypočitatelné v podstatě. To je, jak jsme stáli, přistálo káni, že jo, chytalo hraboše, jo. Mě na tom malým půdním bloku vlastně, když ten život tady je, tak mi pomáhá, jo. Já mám prostě problémy s hrabošema, jo. Tadyhle s pronutím kňučej, že od někud tady z té trávy lezou hraboši, tam není jediná aktivní nora, to je všechno vychytaný, jo. Ten hraboš žije prostě toho půdního bloku, kde prostě není predovaný, on nemá být ani jak predovaný, jo. Takže jestli to řeknu, ten benefit pro mě v tomhle tom je rozhodně ve snížení těch škod. Co mi to přináší? Vlastně jako radost, to je asi to správné slovo. To, že vidím, že to, co dělám, je jako k něčemu, ale hlavně není to jako zbytečný. Je vidět prostě neustálý progres, že jak se to všechno zlepšuje, vylepšuje, člověk jako navazuje, že začínal jsem konvenčně hospodařit, teď už jsem prostě čistě v ekologii, ještě se snažím to dělat jako regenerativně, jo, takže a pak člověk chodí prostě po tom poli, někdy ho to jako trápí, některé věci, ale nepřemýšlím nad tím, jako, že to je na nic a prostě musím se vrátit k tomu, že vezmu plucha celý to rozborám. Ne, přemýšlím nad tím, kde jsem udělal tu chybu, že to je takhle. A jak to udělat, abych prostě nepoškozoval půdní život, abych neškodil prostě obratlovcům těm větším, řekněme, těm zajícům, že jo? Abych neškodil koroptví, která tady hnízdí, abych neškodil křepelkám.
2: Byl jste dřív zemědělec nebo myslivec?
3: Dřív myslivec.
2: Jo.
3: Vlastně odmala mě k tomu ved děda, takže jsem tady chodil po těch polích od malinka. Tady jsem to začal jako provozovat, vlastně když mi bylo 18, jo, tak jsem si udělal lovecký lístek a zbroják a prostě byl jsem ten mladý začínající myslivec, ale nějak jak mě tomu děda jako vždycky ved, tak mi říkal, kde jsou třeba naše pole jako rodinný a tak. A nevím, proč jsem přemýšlel jsem vždycky nad tím, jako, že jsem viděl, že to jako není dobře, jo, že prostě jsem tady chodil, teď tady bylo třeba prostě těch 80 hektarů kukuřice. Jsem říkal, to je prostě k ničemu, já to kukuřici neprojdu ani tamhle říčka Vírovka, jo. Teď. To je hrozný, já se v tom ztratím, jo. Teď prostě jak to může být i zvěři. Tak prostě člověk tomu jako získává nějaký cit, tou výchovou, tím, že mě prostě děda brával sebou různý ty brigády a co se chlapi snažili, že jo. To člověk jako ovlivňuje, tak nad tím přemýšlí, že jo, získává k tomu nějaký cit, zjistí, že k tomu má prostě jako lásku, jak ty zvěři, a má odkaz zajíc.
2: A výborně, vidíme prvního zajíce v dálce.
3: Tamhle vpravo sloupuje další a on není vidět, teď on
2: jako jo. Jo, vidím, vidím.
3: Takový, mm-hmm. takový proužek to je jenom pará, ale tam stojí.
2: Tak už vylejzaj, jo, protože už přichází večer.
3: Člověk jako měl ty sny, nějaký vize, říkal si, jak by bylo hezký spojit třeba Vírovku tady s tím Rtenským potokem, že jo, s tím Hloubákem, jak my říkáme. Jo, nějakým biokoridorem, jo, aby prostě se to tady rozčlenilo, ten lán, aby se prostě podpořilo ten život té krajině, aby ta krajina byla prostě hezčí, pestřejší jako pro toho člověka. Jo. No a když jsem končil tu profesní dráhu toho myslivce, že řekněme jako profesionálně, tak jsem v té době vlastně už začínal jako hospodařit pomalonku a že jsem si bral ty rodinné pozemky zpátky a říkal jsem si, to je cesta, jako takhle to tady prostě kouskovat. Jo, jako tu krajinu vlastně ovlivňovat, ne tím, že budu stát tady na návsi a křičet, tak je to špatně, ale jít a reálně něco dělat. No.
2: Jak je na tom vlastně myslivost v Česku, když se podíváme takhle na ten vztah k té krajině a k cítění nějaký zodpovědnosti, o který vy tady mluvíte?
3: Myslivci stárnou, mladí nejsou. Ty starší, tak ty jsou vlastně odkojený, řeknu, dneska to jsou 70. 80. leta, jakože, takže taková ta socialistická lidová myslivost, to mají prostě zarytý, zažitý, tak to prostě je, že to, taková doba byla a to si prostě s sebou přinesli do té dnešní doby. Tam je to složitý něco dělat, ale jsou mezi nimi ty osvícený jako u nás. Já prostě mám velký štěstí, že jsem se narodil tady v těch Ratajnicích, že jsem myslivců v Ratajnicích, protože ty chlapi opravdu začali v těch 90. už tenkrát to vnímali, jo, že je potřeba s tím něco dělat, tak se snažili, takže ty mě třeba dali ten základ. Ale obecně v těch Čechách jako je to složitý. Jo. Jako všude, tak i v myslivosti je nějaký lobby. Jo. Z myslivosti, já myslivost vnímám jako životní styl, jako poslání. Jako je to prostě moje profese. Jo. I když to dělám jako volnočasově, tak v podstatě to mi zabírá úplně nejvíc času. Jo. Jako to zemědělství dělám vlastně kvůli té myslivosti, kvůli té drobné zvěři, kvůli tomu jsem začal. Jo. Prostě i ta myšlenka byla vlastně začít to dělat takhle v malém, takový to rakouský styl hospodaření. Ty mladší, co přijdou, tak to často berou jako volnočasovou aktivitu, jako zábavu. Prostě vezmu si kopačku, jdu kopat fotbal, tak oni to mají, beru flintu a jdu dělat myslivost. Jo. Myslivost jako taková je dneska hodně intenzivně spíš jako lovectví. To se odvíjí vlastně ty problémy, které prostě kolem té myslivosti jsou. Přitom ta myslivost je vlastně nástroj, já to nazvu vrcholný ochrany přírody a krajiny. Jo. Kdy vlastně vy máte v ruce jako myslivec, prostě třeba já vidím, že mám ty schopnosti, dovednosti jako v té krajině dělat spoustu věcí a třeba to ovlivňovat i tím lovem, jo? Že prostě můžu ten daný druh té zvěře jako ovlivnit lovem tím, že prostě držím ty její stavy v nějakým normovaném stavu, řekněme, mělo by to tak být, aby jsme drželi nějakou rovnováhu, jo? Aby prostě na jedné straně to nevyskočilo, na druhé straně to zase jako ubyde, jo. Takže takhle to vnímám a myslím si, že tohle je jako budoucí role myslivosti. Mluví se o nějaký profesionalizaci, jenže profesionála musíte zaplatit. Dneska prostě, když nemá stát na to, aby zaplatil úředníka navíc na ORPčko, který by tu myslivost volnočasovou, tak jak je teď, tak jako nějak jako reguloval a organizoval.
2: A jak vám do tohohle teda zapadá potom ten predátor vrcholovej? Vy jste vlastně přímo použil spojení jako vrcholný nástroj ochrany přírody. Co jako vrcholoví predátoři?
3: Já jak přemýšlím, tak prostě jako respektuju každýho obyvatele té krajiny, nebo jestli to je liška, nebo vlk, nebo medvěd, tak prostě do té naší krajiny patří. Myslivci nadávají, že vlci, jasně, protože vlci žerou zvěř, že jo, ne úplně třeba dokonale, tak jak by si to myslivci představovali, aby lovili opravdu jenom ty slabší kusy. Prostě stává se, že strhnou silného jelena, že jo, prostě, že to sníží počty třeba muflonní zvěře jako v některých lokalitách a tak, ale dobrý, tak prostě o to tam je, že jo, tak těch muflonů tam nemusí být tolik. Je to i ta lobby, no, prostě tak jako dneska je to lovectví, prostě tak je nějaký biznis.
2: Vy jste říkal, že těch mladých myslivců je málo, ale přece jenom když už teda jsou, tak cítíte u nich nějakou myšlenkovou jako progresivitu v tom přístupu ke krajině a k myslivosti, nebo tam dochází k tomu, že ty starší generace, které vyrostly teda na tom socialistickém přístupu, tak předávají tenhle přístup i těm mladým?
3: Já bych řekl, že to je tak 50 na 50. Dřív jsme měli aspoň rok nějakou praxi, jako v té myslivosti, jo? Že jsme dělali kurz, rok praxi a pak teprve zkoušky. Dneska už to takový, jako, nevím, jak to je, jako běží, ale spíš je to takový jako hodně zrychlený. Jo? A pokulhává ta vzdělanost, jo? To vlastně proč tu myslivost, jak proč se dělá. Jo? Ta myslivost se prostě vytrhla, udělala se z toho volnočasová aktivita, zábava. Ta profesionalizace by tam měla být, ale právě taková ta dobrovolná, jako chceš to dělat, tak to musíš ale dělat takhle. Tady máš prostě kus té krajiny a prostě musí tady být tohle, prostě tak to zařiď. On to ten zákon o myslivosti i říká, jo? Tam je prostě ten odstavec, který říká, že prostě soubor činností, který a ty dále a tak dále a tak dále. Kdo to dělá dneska, jako tohle. Na rovinu, sám přemýšlím vlastně nad jako smyslem té myslivosti jako takový, jako proč to vlastně děláme. A jestli to je pro mě zábava, pro mě není zábava jít s flintou a prostě tady střílet zajíců, to prostě není zábava. To má být jako prostě práce, nějaká činnost, abych snižoval tu populaci, jo. Ale nebudu z toho dělat prvoplánově to, že se jdu pobavit s flintou na rameni, že tady jdu střílet zajíců. A já jsem z toho vždycky otrávený, na podzim znechucený. Jako mladší jsem se na to těšil, že jo, měl jsem to v sobě, že jo, jako naučený, ale pak jsem to časem prostě zpracoval, že jsem viděl, že to je vlastně jako úplně takový jako k ničemu, jakože. A teď se obhajuje různě, jako proč se to vlastně dělá, ale vždycky slyším prostě tak jako zasloužená odměna, jdu se pobavit, jako prostě říkám, ty se jdeš bavit tím, že jsi prostě střílet tady do zajíců. To je prostě nesmysl. To je prostě činnost v té krajině. Ty tu krajinu ovlivňuješ, tak to musíš nějak pro něco dělat. Dobrý, máme tady 1000 zajíců. Není to dobře, musím jich 300 prostě střelit, nebo ulovit, nebo chytit, nebo něco, jo. Ale prostě dělat z toho zábavu a jít a dělat to vlastně proto, abych mohl jít na podzim nahoru na toho zajíce, tak to je hrozný. Já toho jenom jako využívám trošku, nebo jako jsem u toho, protože prostě líp se mi to ovlivňuje, když jsem u toho, než když od toho uteču, že? Tak to neudělám nic.
1: Podhoubí s Prokopem Pithartem na rádiu Wave.
2: Jdeme s Richardem kolem pole, míříme k biopásu a Richard se svým týmem na tomhle místě provádí už od roku 2022 výzkum zajíců. Součástí toho je i monitoring, takže přivezl dvě termovize, kterýma jde krásně do dálky vidět, kolik se tady po polích těch zajíců pohybuje. A jak hledáš ty mláďata zajíců?
4: Tak hledám je pomocí termovize. Ty zajíčata vlastně v průběhu noci vylézají na volnou plochu. Tam čekají, dokud je zajíčka nenakrmí a pak si zase zalezou do krytu. Proto je nejlepší je hledat takhle u těch biopásů nebo u té nezemědělské vegetace, protože tu převážně využívají k tomu, aby se ukryli a přežili.
2: Ukáž.
4: Čerstvej.
2: Tak teď jsme našli zálech. Jak bys popsal zálech?
4: Místo pro odpočinek denní, kde ten zajíc v průběhu dne leží a je ukrytý. Nejlépe takhle v té vegetaci.
2: Jsou i chlupy vidět.
4: On si trošku vyhrabe tu zem a do toho si lehne. No.
2: Jak jsem zaznamenal, tak vy dáváte zajícům i vysílačky.
4: Ano.
2: Znamená, že vy je musíte chytit.
4: Ano, přesně.
2: Jak se říká, jako máš ho, když spadneš. Tak by mě zajímalo, jak vy dokážete chytit zajíce.
4: Poprvé jsme chytali do tenát, do takzvaných odchytových sítí tenát v průběhu ledna tady v Ratenicích a to se sejde desítky lidí, nastražíš se skrz pole nebo na kraji pole sítě a honci je tam ženou. Takzvaný chytači leží u sítě a čekají, dokud se ten zajíc nechytí, takže musí vyběhnout, chytit ho a dát do bedny. No. A díky tomu tady v Ratenicích to bylo, že jsme chytili třeba i 60 zajíců, jo, při jednom odchytu. A ty jsme pak mohli aspoň některý označit GPS obojkama.
2: No a na co jste se při tomhle monitoringu zaměřovali? Jaký vlastně data vás zajímají?
4: Tak díky těm GPS obojkům jsme byli schopni získávat pozice třeba i každou půl hodinu a zajímalo nás ten pohyb v té krajině, jaký ten domovský okrsek, tedy výměru plochu využívá ten zajíc, jak je ovlivněný třeba při žních ten zajíc, jak se pohybuje v té krajině, i co preferuje. Proto jsme i monitorovali plodiny na polích a strukturu té krajiny. Ze základních těch výsledků víme, že ten zajíc tady v té pestré krajině se pohybuje třeba jenom na 4 hektarech, jo? Že mu stačí životu u těch biopásů hlavně a takhle. Nemá tendenci přecházet tam silnici nebo prostě drží se jenom na tom malém území. Kdežto ve vedlejší honitbě v konvenční krajině, tam jsme zjistili, že ta výměra je až 160 hektarů. Takže se tam pohybuje na obrovských plochách, hledá potravu, hledá úkryty a tím se vystavuje větší pravděpodobnosti, že ho něco uloví nebo že prostě vydává víc té energie.
5: A za náma běží zajíc. A díváme se na něj termovizí. Já ji mám taky půjčenou od Richarda. Máme tady vlastně dvě termovize. A nejenom, že vidím... Ano, další.
4: Ano, vidím
5: čtyři. Je to nádherný obraz, kdy je vlastně černobílej a z toho šedivého až černého pole najednou vyzařuje světlej bod s velkýma ušima. A teď vidíme momentálně čtyři zajíce v jednom záběru. A tady vedle nás docela blízko běží další.
4: Zajímavé je i to, že jsme dělali výzkumy na stresové hormony zajíců a zjistili jsme, že jako největší stresy samozřejmě jsou v Praze, kde jsme monitorovali zajíce taky. I když to tak nevypadá. No, trpějí dlouhodobým mírným stresem. I když to tak nevypadá, máme i jinou studii, kde jsme měřili únikovou vzdálenost těch zajíců. Víme, že ty únikové vzdálenosti se liší mezi urbální zónou, teda v Praze a na polích. Na polích je to v průměru kolem 70 metrů. Zareaguje zajíc a uteče. Může to být i třeba 200 metrů na těch polích. Jo. Než to zase v té Praze se to pohybuje okolo 20 metrů jo, jenom. Jo, a někteří zajíci jsou třeba i na 5 metrů, k ním dojdeš v Praze, jenom popoběhnou a pasou se dál. Jo. A viděli jsme i v parku, že se tam pasou a okolo se venčí psy a vůbec se to jako neto. Ale další výzkum jsme zjistili, že ty zajíci tam trpí vyšším stresem než ty na polích. A dokonce se to moc nelišilo i mezi pestrou a konvenční krajinou. Protože myslíme si, je to pravděpodobně proto, že když už tam v té konvenční nějaký zajíc je, tak má ty svoje zdroje, potrava, kryt, jako mají už tu krajinu znají a ten stres tam takovej není. Ale musí toho naběhat víc.
5: Přicházíme na další místo. Prohlídneme to termokamerama. Vidíš něco?
4: Tak, vidím 4 srnčí a... 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 zajíců.
3: Na jednom poli.
4: Na jednom 4 hektarovém poli, což je ještě málo docela.
3: Na tohle místo.
5: A Richard se jde podívat trošku napřed, jo, volá na mě, ať jdu za ním.
4: A, zajíče.
5: Zajíče? Mm-hmm. Fakt jo.
4: Vidím malý zajíče, který má tak 100 gramů a můžeme se na něj podívat. Ten ještě bude ležet.
5: Jo, tak přímo před náma je zajíče. Jako vešlo by se možná na dlaň. Větší dlaň. Hele, a kdyby takhle člověk za bílýho dne našel zajíce, co nemá dělat?
4: Nemá ho brát a šahat na něj. Má ho tam nechat, protože v okolí je dospělá samice a ví o něm. Jo, a to ve většině případech to zajíče nepotřebuje žádnou pomoc.
5: A vlastně tím, že na něj člověk šáhne, že jo, tak to spíš poškodí.
4: Nebo spíš ho ten člověk vezme do záchranné stanice a ta pravděpodobnost, že přežije, je mizivá v těch záchranných stanicích. Jo. Vypiplat takhle mládě zajíce není lehké.
5: Čili to zajíče, to, že tady takhle leží, tak prostě čeká vlastně na tu mámu,
4: jo,
5: až ho nakojí.
4: Ano, přesně tak. Tyhle ty malý čerství zajíčata, ty se vlastně mají přirozenou tendenci se nehýbat, aby se neprozradili.
5: Jak by se daly ty vaše výsledky dlouhodobí přenést vlastně do praxe? Můžou nám pomoct změnit přístup ke krajině?
4: Ty výsledky nám říkají o tom životě toho zajíce. Říkají nám i to, že můžeme brát zajíce něco jako bioindikátorový druh, protože tam, kde je víc zajíců, tam je dobrá krajina, pestrá krajina. Jo? A díky tomu můžeme nastavit ten management tak, aby to nepomáhalo jenom zajícům, ale i dalším druhům, co žijou v zemědělských oblastech. Ten výzkum nám vlastně říká, co zajíc preferuje, kde se mu nejlépe daří, kde se pohybuje, co využívá. A díky tomu jsme nastavili například to, nebo zjistili jsme, že když je v té krajině alespoň těch 10% tý nezemědělské vegetace, tak se tam může těm zajícům dařit. Můžeme ty populace zvednout až na 100 kusů, na 100 hektarů, což tady vychází. Plus jsme zkoušeli i různé směsky pro zajíce, ale samozřejmě nejenom pro zajíce, ale pomůžeme tím i dalším druhům. Směsky těch bylinek a dalších rostlin, které můžou myslivci použít na myslivecká políčka, do biopásů, a ten zajíc to využívá, ale využívají to i další druhy. V rámci třeba územního plánování vymyslet v té krajině nějakou liniovou vegetaci, nějaký remíz, pronajmout si nějaký kus půdy a vytvořit si tam to myslivecké políčko. Například v konvenční krajině je jedna studie, která říká, že ty zajíci třeba sloupy vysokého napětí. Jo, když v té krajině nic jiného není, tak i tohle ten malý kousíček využívají.
6: Jo, že kolem toho je prostě kus nějaký vegetace.
4: No. Takže všechny ty vlastně ty výsledky toho výzkumu jsme převedli do praxe tak, že jsme říkáme, co ty zajíci potřebují, co preferují, co by jim vyhovovalo, ale nevyhovuje to jenom jim, ale i tím dalším druhům.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Servus, já jsem Cringe Print Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Rádio Wave.
4: Krásný den, vítejte u šatníků. Dneska je to klasický návštěvnický díl, u kterého vás vítá Veronika Rupert. Někdy natáčíme s lidmi takzvaně z módy, to znamená s různými designéry, designérkami a nebo kreativci, kteří se pohybují právě v oblasti módy. A dneska jdu točit za někým, kdo vlastně s módou souvisí jenom velmi volně. Je to dokumentaristka, kameramanka, režisérka. Je to žena, která mě osobně hrozně inspiruje svojí energií tím, co dělá a jak to dělá. Je to žena činu, která je kreativní a zároveň je to člověk, který musí pracovat velmi fyzicky, protože uníst ty kamery, se kterými ona pracuje, vůbec není jednoduchý. Jmenuje se Veronika Donutková a já jsem hrozně zvědavá, jak přemýšlí o svý šatník. Pojďte se mnou.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: Ty jsi kameramanka, taky dokumentaristka, režisérka, žena činu. A mě zajímá, jak dlouho jsi tady na tom místě, jestli tenhle šatník, o kterém se budeme bavit, jestli to je něco dočasného, nebo něco, co už jako tady delší dobu se nějak jako buduješ vlastně. Kde to jsme?
5: Já jsem tu už tretí rok to bude. Teraz som tak prechodne on and off bývala v Paríži a pár mesiacov som tam bývala úplne a práve tento môj byt bol prenajatý. Vrátila som sa na začiatku listopadu vlastne. Potom boli Vianoce, takže som tak bola rôzne odcestovaná a práve preto ešte mám plno vecí v krabiciach. A pretože som sa vrátila predčasne a bývala som chvíľu u kamarátov, takže som bola tak rozložená, nejaké veci tu, nejaké veci u nich, nejaké veci dokonca u rodičov na Slovensku. Takže teraz ešte furt to není úplne full in, vybalené, ale bývam tu, mám tu vlastne ako všetky veci, není to žiadne prechodné bývanie. Predo mnou tu býval tiež kameraman, takže sme sa tak ako vymenili.
4: Kameramanský byt. Takže je to místo, který ty obýváš, ale přesně hodně si cestovala, takže teď znova se sem jako přinášíš. Seš, jaký typ? Máš toho hodně v šatníku, nebo spíš seš takový ten capsule wardrobe, jako máš toho tady málo, nebo jak tomu vůbec přistupuješ?
5: Vďaka tomu, že jsem se stěhovala vlastně v letě do toho, ale po letě do toho Paríža, tak jsem hodně věcí vyselektovala. Ale furt mám tých vecí za mňa zbytočne moc. Snažím sa to nejak selektovať, snažím sa nejak

0: zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nehty.
0: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
1: Ahoj, jmenuji se Lucie Zajda a tohle je Nádech na rádiu Wave. My si léto často představujeme jako období odpočinku a velkých zážitků, jenže realita bývá mnohem obyčejnější nebo i složitější. Proč na léto klademe tak vysoká očekávání a jde si ho užít, i když není podle našich představ? O tom si dnes budu povídat s krizovou interventkou Barborou Mudrovou. Ahoj, moc děkuji, že jsi tady a vítám tě ve studiu.
2: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Tak co tvoje léto odpovídá zatím tvým představám?
2: Já jsem moc představ neměla, upřímně.
1: Tentokrát
2: se to nějak povedlo a já tohle léto hodně experimentuju s tím, co vlastně chci, jaký aktivity mi dělají radost a jaký třeba mám jako hranice. A zatím to jde docela dobře, takže já jsem se svým létem teď spokojená, i když je nějak náročný trošku.
1: Tak výborně, to seš tady správně tím pádem. Když jsme u těch předpokladů, kde se vzala ta představa, že léto musí být velké, úžasné, nezapomenutelné, odkud tohle vlastně pramení?
2: Já si myslím, že jedna otázka je vlastně, kde se to vzalo a druhá, jak se to proměňuje, jo? Protože já si třeba pamatuju, když jsem byla malá, že v takových těch dámských časopisech mojí babičky a mojí mamky byly přesně, jo, letní vydání a teď prostě co si vzít sebou na dovolenou a spousta těch hezkých fotek. A teď to sice máme jako jinde, jde to na nás spíš třeba ze sociálních sítí, ale ten obraz vlastně si myslím, že nějak jako... Tu je dlouho, jo, takovýho toho velkýho léta. Nejsem úplně kulturní teoretik, abych se tady do toho dostala hlouběji, ale myslím si, že ten jako obraz tady je s náma fakt dlouho a ty sociální sítě ho spíš nějak upravujou, umocňujou, dávají mu třeba konkrétnější obrysy.
1: A přitom ta realita je asi často, jak jsem říkala v úvodu, obyčejnější a možná i složitější.
2: Jo, určitě. Podle mýho feedu vlastně všichni lidi teď buď trekujou v Alpách, nebo jsou na festivalu, anebo jsou u moře. Ale vím, že to tak není, že prostě se nevyfotí spocený v práci a nebo u toho, jak sedí na gauči.
1: Přesně, a přitom i v létě máme prostě špatný dny, nebo jak si říkala, pracujeme, nebo se dějou nepředvídatelný, nepříjemný zážitky a tak. A to se vlastně nemusí úplně potkávat s těma představama.
2: Jo, určitě, určitě. A zvlášť třeba pro lidi, kterým není vlastně dobře v průběhu roku, mají nějaký duševní potíže, které jsou jako dlouhodobější, tak to léto taky může představovat nějaký tlak, jo? Že vlastně aha, tak teď je vlastně všem dobře a mě zase ne a to je náročný. Je to hodně těžký.
1: No a čím je teda léto pro tu psychiku specifický? A na začátek můžeme třeba zmínit pár pozitiv, protože ta taky existují.
2: Jo, tak největším pozitivem je to, že jsme víc vystavený světlu. Jo, takže máme prostě třeba víc energie, někdo se prostě cítí líp. Je tam nějaký rozdíl oproti tomu, když v zimě je tma. To tělo to nějakým způsobem vnímá. Dalším pozitivem může být to, že v létě trošku se stáváme někým jako maličko jiným, třeba klidně. Jo, jedeme na tu dovolenou a tam jsme prostě bez lidí, kterýma jsme normálně. Můžeme trošku jako experimentovat s tím, jak vlastně vypadá náš život mimo běžný dny. Tohle to k tomu dost svádí.
1: Mm-hmm. A teď teda, co ta negativa?
2: Jedna vlastně rovina je, co s náma dělá to léto a nějaký očekávání a takový ten spíš jako obraz, jo, který si nastavujeme. Druhá věc je, co s náma dělá vedro třeba, jaký máme prostě fyziologický změny v tom těle, které jsou způsobený výkyvama teplot. A teď, jak jsou velký vedra, tak to prostě ovlivňuje

0: psychiku.
1: A jak? Právě třeba ta vedra?
0: Tak těch studií na to, jak vlastně vedro ovlivňuje lidskou psychiku, je spousta. A ty důkazy pro to, co a jak ovlivňuje, tak jsou různý. Nejsilnější důkazy jsou, protože nám vedro hodně narušuje spánek a nějaký kognitivní výkon. Mm-hmm. Zároveň potom, když jako jsme unavený, tak to má další dopady. Jo? To si asi umíme představit, že prostě když se moc nevyspíme, tak to pak nějak vypadá. Jsou potom i středně nějaký silný důkazy k tomu, že to může zvyšovat třeba agresivitu, impulzivitu.
1: Mm-hmm.
0: Ale tyhle vlivy jsou dost individuální, záleží na tom, jaký třeba máme výkon, jak jsme dehydratovaní, kolik nám je let. Jo? Víme, že každý kolem nás reaguje na to vedro trošku jinak. Prostě když jsme někde večer, tak někdo má mikinu a někdo tílko a je to různý, tak i ty vlivy vlastně vedra na psychiku jsou různý. Zároveň je taky potřeba dodat, že to počasí a teplo je jenom jeden z faktorů, který působí na tu náladu. Jo? Není to tak, že to ovlivní celý můj nějaký duševní stav, je to prostě jeden z faktorů, který na mě působí.
1: Mm-hmm. Co další nějaký dopady psychicky napadají tě? Spojený s létem?
0: Mě hodně napadá ten nějaký dopad očekávání. Jo? Taková ta mezera mezi tím, co vlastně bych chtěla a co reálně se děje, která může způsobovat frustraci, úzkost, nějakou jako i třeba pocit izolace. To mi přijde hodně výrazný teď.
1: Ve smyslu?
0: Ve smyslu je prostě vedro, moji kamarádi zrovna odjeli na dovolenou a já vlastně nevím, co se sebou a teď mám jako tu představu toho, že bych měla někde bejt a mít se hrozně dobře a vůbec nevím, jak to udělat.
1: Mm-hmm. Takže jsi říkala nějaký zklamání, smutek, ještě něco tam by mohlo bejt?
0: Říkám si, že možná i třeba nějaký vztek trošku, nějaký sebeobvinování, jo, že a sakra, jak to, že já si to léto nedokážu udělat tak pěkný jako ostatní. Je to různý, každý na to reagujeme trošku jinak.
1: Mm-hmm. Taky si říkám, s čímž mám zkušenost i já, že může být něco jako letní FOMO, že vlastně se srovnáváme s těma lidma na internetu, který jsou pořád někde a my jsme třeba jenom prostě doma v práci. Taky si právě vzpomínám na Dua Lipu, která je podle internetu pořád někde na dovolených, tak prostě tohle srovnávání, že nám nemusí dělat asi úplně dobře.
0: Tak takhle, ono to srovnávání probíhá vždycky. Jo, srovnáváme se i v zimě. V létě to může být intenzivnější právě kvůli těm jako hezkým fotkám z hezkých míst a hezkých aktivit. A co je podle mě důležitý u toho FOMO, tak je nějakým způsobem pozorovat, co vlastně si říkám, že mi jako uteklo, jo, co jsem to vlastně teda chtěla zažít a teď mám pocit, že mi to chybí. Myslím si, že FOMO je něco, s čím se dá vlastně hodně dobře pracovat. Může to být dobrý rádce pro zjišťování jako toho, co vlastně já nechci, aby mi utíkalo, co chci zažívat. A i si myslím, že je dobrý si uvědomit, že ať si vyberu jako cokoliv, tak vždycky něco zmeškám. Jo, když půjdu prostě na nějakou velkou party, na kterou mě lidi zvou a já kdybych tam teda nešla, tak budu mít FOMO, tak ale zase můžu mít FOMO, že jsem nebyla někde jinde. Jo, prostě jak každá naše volba má důsledek toho, že něco zmeškáme. Mm-hmm. A naučit se s tím FOMO pocitem pracovat je podle mě hodně důležitý.
1: Já si také říkám, že to léto je specifický i z toho důvodu, že je jakoby míň dovolený mít tu špatnou náladu, že to hezký počasí nás vlastně vybízí být hodně venku a něco zažívat, užívat si a pak máme pocit, že když to neděláme, tak ztrácíme čas. Plus vlastně ten podzim může být takový to šero a ten déšť a tmavý, takový ponurý počasí může víc vlastně odrážet to, co se děje v nás vevnitř. Ne u všech samozřejmě, protože u některých lidí naopak ten podzim, že ho náladu zhoršuje. Ale že to léto má i tahle specifika, mě napadá.
0: Jo, ten kontrast toho, jak to vypadá venku a jak je tam prostě sluníčko a lidi jako se koupou a být tu zmrzlenu a mě je blbě, ten je strašně náročný. Blbě se s tím podle mě pracuje, nebo minimálně mě, když prostě mi není v létě dobře. A říkám si, že ten podzim potom může být jako úleva, protože když prší, tak nemám pocit, že jako všichni jsou spokojení a venku a já doma a není mi dobře. Ale vlastně zároveň jako nás se úplně ta psychika neptá, jestli je léto nebo podzim nebo zima a když prostě nám není dobře, tak léto to jako úplně nezlepší. Může to být nějaký faktor, ale nevytáhne nás to jako z toho, že nám není dobře, nevyléčí nás to. Takže zase nemít jako od toho léta očekávání v tom, že najednou mi bude dobře jenom proto, že je léto.
1: To je dobrá připomínka. Ale stejně by mě zajímalo, jak moc vlastně to počasí ovlivňuje naši náladu. Že my se často bavíme třeba o té podzimní depce, i když nemusí být diagnostikovaná, ale už se méně bavíme o té letní.
0: Jo, ono totiž pro tu podzimní, zimní máme víc nějaké vědecké evidence. Od 80. let se mluví o tom, že to souvisí s tím, jak moc jsme vystavení světlu, že to nějakým způsobem ovlivňuje naší náladu. Nicméně, ona i ta letní může být a existuje a prostě víme, že tady je, jenom se o ní tolik nemluví.
1: A ta letní může být daná právě třeba těmi očekáváními, nebo tím horkem, nebo dalšími faktory. Ale jak vlastně poznám, že je to právě jenom v úvozovkách, jakoby špatná nálada, a kdy je to něco, čemu se říká sezónní afektivní porucha, která právě nemusí být jenom ta zimní třeba, ale i ta letní. Tak mohla by si za prvý rozlišit tyhle dva stavy a i popsat, co to ta sezónní afektivní letní porucha je?
0: Určitě. Tak sezónní afektivní porucha není vlastně oficiální diagnóza. Ona se sice objevuje v těch diagnostických manuálech, ale je to spíš nějaký jako diagnostický kritérium, spíš nějaký vzorec, který vlastně ta depresivní porucha může mít. Znamená to teda, že ten depresivní výkyv se objevuje v určitou dobu v roce. Často to bývá právě zima, jak jsem říkala, že to nejspíš souvisí teda s tím světlem, ale někteří lidé to mívají i v létě. Jak to poznat? No my sami úplně jako nepoznáme, co přesně máme za poruchu, proto je potřeba prostě dojít za tím odborníkem a nechat jeho, aby to posoudil. Ale co je určitě důležitý si hlídat a nějakým způsobem to jako brát do ohledu, když budeme přemýšlet nad tím, jak moc nám je špatně, co potřebujeme vyhledat za podporu, tak hodně si hlídat, jak spíme, jakou máme chuť k jídlu, jak jsme třeba schopni se soustředit, nakolik nám to ovlivňuje vztahy a i třeba jak dlouho to trvá. Taková nějaká kritická už doba, kdy teda mluvíme o depresi, tak bývá 2 měsíce nějakého teda dalšího jako propadu nálady, který nemá jasný spouštěč.
1: A jak pak poznám vlastně, že už je třeba vyhledat pomoc? Je to tohle, když vlastně projdu ta kritéria a zjistím, že je to něco dlouhodobého, něco, co mě hodně zatěžuje?
0: Jo, jakmile zjistím, že to má nějaký negativní efekt na můj život a že vlastně veškeré věci, které jsem zkusila, mi nějakým způsobem nepomohly, jakmile vidím, že prostě mě to trápí, nevím, co dál, jakmile mám myšlenky, které mě třeba zneklidňují, tak je prostě dobrý vyhledat pomoc.
1: Mm-hmm. Ještě mě zajímá pro zajímavost, jestli existují studie, které by porovnávaly nálady nebo pocity v chladných a pak teplých státech.
0: Ty studie jsou. A u většiny z nich je takový jako hodně velký odstavec na limitace. Jo? Jakože vlastně ta studie něco sice porovnala, srovnala a něco říká, ale taky říká, hele, ta metodologie nebyla úplně ve všech státech stejná. Mm-hmm. Ono totiž, když si představíme, jak se lidi budeme ptát na to, jestli mají dobrou nebo špatnou náladu, mm-hmm. tak prostě máme spoustu možností, jak to udělat. Jo? A nemáme úplně jednotný způsob, jak zjistit prostě v jakých státech mají kdy lidi jakou náladu. Co se ukazuje, a to spíš mluvíme ale o nějakém jako průzkumu štěstí, takže naopak nejšťastní jsou lidi v těch jako nordických státech, jo, kde bývá ta sezónní deprese. Ono totiž to, jakou máme náladu, jak se cítíme spokojený, což jsou teda dvě odlišné věci, ale myslím si, že to spolu hodně souvisí, tak tam je těch faktorů prostě spousta. Teplota určitě hraje nějakou roli, někdy víc, někdy míň, pro někoho víc, pro někoho míň. Ale nejsou tam žádný jako velký rozdíly v tom, jestli jsou lidi šťastnější v teplých nebo chladných státech. Prostě závisí to na vícero věcech, ať už jsou to vztahy, ať už je to nějaká společenská, ekonomická situace, zdravotní péče, je tam toho prostě strašně moc, takže to srovnávání existuje, ale není úplně jasný.
1: Já jsem třeba u těch severských států četla, že tam hraje velkou roli právě třeba důvěra ve stát, nebo v ten systém, vlastně funkčnost Přesně. toho systému. A sociální podpora, ale tak to už jsme zase u jiného tématu. Ale děkujeme za představení těch studií. My jsme se teda bavili o tom, že to léto je hodně spojené s očekáváními, tak jak vlastně si je dopředu nastavit? Ty jsi říkala, že vlastně žádný očekávání nemáš, tak jak tohle, jak tady toho dosáhnout?
0: To je strašně těžká otázka a myslím si, že pro každého to bude trošku jiný postup, jak to udělat. Co si myslím, že je důležitý, tak je zjišťovat, co vlastně znamená dobrý léto pro mě. Jo, jak jsem říkala, že prostě v mém feedu všichni chodí po Alpách a jsou u moře, určitě je to super, ale říkám si někdy jako, hele, chtěla bych já tam teď bejt? Vlastně asi ne, vlastně bych chtěla dělat třeba něco jiného. Jo, zjišťovat, co vlastně je to moje dobrý léto, v čem já bych byla spokojena. Což je těžký a nutí to člověka neustále jako spochybňovat, co vidí a nevidí a co by se mu líbilo, nelíbilo, ale myslím si, že je hodně důležitý zapojit prostě nějakou imaginaci v tom, co je dobrý pro mě.
1: A máš nějaký tipy, jak tady to zjistit, jak zapojit tu imaginaci a dopátrat se toho?
0: Jo, já můžu sdílet třeba, co jsem udělala já jednou. Já jsem třeba hodně přemýšlela, co mi dělalo radost, když jsem byla dítě. Jo, jaký vlastně léto pro mě znamenalo, že jsem spokojená, když jsem prostě byla mladší a neviděla jsem, jo, ty sociální sítě ani žádný jiný kanály, který by na mě kladly nějaké jako požadavky od toho, jak má vypadat moje léto. Takže zapátrat možná v paměti, co vlastně bylo to, co mi dělalo radost dřív, nebo co jsem vždycky chtěla vyzkoušet a zatím jsem to neudělala. Prostě nad tím fakt jako, fakt si sednout a třeba si to i sepsat. Může to být zajímavý.
1: Mm-hmm. A kdyby to nebylo to cestování, můžeš nám dát příklad toho, co tebe bavilo jako dítě? Co třeba teďko zapojíš do toho léta víc?
0: Jo, tak já třeba jsem zjistila, že nejšťastnější jsem byla jako dítě na táboře. Což mě přivedlo k tomu, že možná prostě chci být jako hravější. Mm-hmm. Možná chci prostě dělat víc bláznivých věcí a jako chodit se koupat a pít limonádu a povídat si s kamarádama a dělat si srandu, že to možná může být taková náhrada za tábor.
1: To je super tip. Dá se vlastně těch velkých očekávání vůbec bavit?
0: Myslím si, že pro někoho to bude snazší a pro někoho náročnější. Já jsem třeba, jako úplně otevřeně se přiznám, že když potom ten Instagram vidím, tak taky mám pocit, že jako moje léto vlastně není nic moc, ale pak ten Instagram zavřu, zamyslím se nad tím, jaký byly moje poslední dny a dojde mi, že mi vlastně bylo docela dobře, že to bylo fajn. Takže očekávání, dá se s nimi pracovat, zároveň, když prostě jsme vystavovaní těm sociálním sítím, tak je těžký jako je úplně vyzmizíkovat, je těžký něco vidět a nic z toho necítit.
1: Takže je to právě možná o nějakým tom průběžným, možná i třeba dlouhodobějším přenastavování těch očekávání a vlastně právě zkoumání toho, co já bych ve skutečnosti chtěla dělat a tak?
0: Jo, určitě. Já jsem vnesu takový své oblíbené slovo, opečovat. Aha. A jeden můj kamarád mi na něj jednou řekl, že hrozně nesnáší, když to používám, protože ho to nutí jako přemýšlet sám nad sebou. A já jsem byla jako, že hele, ale to je právě jako ten, to je ten účel, jo? To právě zkus, prosím. A tak možná to je právě ono, jako sednout si sám se sebou a opečovat se, zjistit, jaký já mám potřeby, jaký jsou ne moje očekávání, nebo jaký mám pocit, že jsou na mě kladený nároky, aby moje leto vypadalo, ale jak se v něm chci cítit.
1: Mně ještě napadá k tomu, jak jsi říkala, že všechny vidíš v Alpách nebo v Itálii nebo někde a vlastně možná by si sama chtěla dělat úplně něco jiného. Tak si právě vybavím nějaký vzpomínky, kdy jsem třeba jela s někým na dovolenou a mysleli jsme, jak to bude skvělý a fíky a moře a sluníčko a ta realita prostě i tam vypadala úplně jinak, protože tam bylo hrozně moc lidí. Někdo z nás tam byl úplně přehlcený tím vším hlukem a stresem vlastně z toho cestování a tak dále. A to, co jsme mysleli, že bude úplně skvělá odpočinková dovolená, tak vlastně nakonec byla dost únavná jakoby cesta.
0: Jo, člověk se často z dovolený vrátí vlastně úplně vyčerpaný, jo, ať už je to nějaký kulturní šok, nebo prostě to, že je mu tam vedro, že se stalo třeba něco blbýho na té dovolené, co neovlivníme. Myslím si, že přijet prostě z dovolený a cítit se hrozně jako dobře a mít z toho energie nadlouho je vlastně poměrně vzácný.
1: A taky jsem slyšela už několik lidí říkat, že by bylo super si prostě vzít dovolenou a bejt doma.
0: Jo.
1: A prostě číst si a udělat tam úkoly, který jsem nestihla udělat přes rok a tak, takže můžeme být kreativní a vlastně udělat to léto tak, jak potřebujeme.
0: Jo, přesně tak.
1: Jak se teda nesrovnávat s těma ostatníma lidma, kteří podle sociálních sítích právě tráví celé to léto na dovolených, zatímco my si třeba můžeme dovolit jenom jednu nebo žádnou, což vím, že je zase široká otázka, ale jestli bys měla nějaký tipy, jak se nesrovnávat s ostatníma lidma tady v tom ohledu?
0: Jo, já to rovnou asi trošku nabourám, já si myslím, že srovnávat se budeme vždycky a že spíš záleží na tom, co si z toho srovnání vezmeme. Jestli ho použijeme jako k tomu, aby jsme se cítili blbě a vlastně jsme byli zklamaní ze sebe a dávalo nás to spíš do nějaký jako tendence třeba izolovat, anebo jestli z toho srovnání vyjdeme s tím, že aha, to vlastně mě teď ponouklo k tomu, že já bych jako si užila tady tu aktivitu, jo, tak to zkusím a vlastně to bude fajn. brát to spíš jako inspiraci, jako nějaký podnět pro vlastní prostě aktivity, než jako nějaký předobraz toho, co já bych měla dělat.
1: Mm-hmm. Já si ale dokážu představit, že se tam bude objevovat třeba závist, že to srovnávání prostě ne vždycky bude úplně příjemný a ne vždycky půjde z toho odníst jenom to dobrý.
0: Jo, to je určitě pravda a myslím si, že je dobrý tady s tím nějak umět jako fungovat, že prostě občas lidem závidíme, občas se cítíme jako zklamaně z toho, že někdo je někde a já tam nejsem, nebo někdo se má dobře a já ne, ale je to v pohodě, jako všichni to prožíváme a je důležitý se tady od toho odpíchnout a nezůstat v tom, že tak to je blbý, zkusit z toho najít cestu někam dál.
1: A ta cesta by mohla vypadat třeba jak?
0: Takhle, ona ta závist a nějaký jako blbej pocit tady z toho srovnávání má tendenci nás trošku izolovat, jo? Máme potom tendenci se třeba stahovat. A já si myslím, že hrozně dobrý nápad je z toho vykročit a fakt prostě jít mezi kamarády a třeba si o tom i s nima povídat, jo? Protože dost možná se oni taky zrovna srovnávali s někým a taky zrovna jim to nebylo příjemné. Myslím si, že je důležitý tady ten jako pocit, že vlastně jsme od sebe oddělení a naše životy jsou úplně jiný a moje blbé a jeho lepší, takže je skvělý nějakým způsobem se spojit znovu, probrat to spolu, obrátit se prostě na lidi, co jsou kolem nás a nezůstávat v tom samotní.
1: Ty jsi zároveň zmiňovala tu izolaci, což taky trošku souvisí s tím, co jsi teďko říkala. Co když vlastně jsme se kvůli tomu, že nám právě není úplně dobře, v izolaci skutečně ocitli? Nebo možná i jak s tím pracovat, abychom se v ní neocitli?
0: Mm-hmm. Ježiš, to je veliká otázka. Takhle, izolace a nějaká osamělost je samotný obrovský téma, který se myslím, že by možná zasloužil novou epizodu. Mm-hmm. Ale
1: provedem.
0: Ale jak s tím pracovat v létě, nebo spíš jaký to má, jakou to má souvislost s tím létem? Pro hodně lidí je třeba to vedro něco, co je drží doma. Jo? Když jsou to třeba starší lidi, obrovský faktor a ta izolace najednou se ještě prohlubuje. Nicméně, jak s tím můžeme pracovat, je to, že budeme prostě plánovat s těma kamarádama, jo, ty schůzky. Ono je to strašně náročný. Vlastně já mám občas pocit, že se stáváme takovejma manažerama jako svých sociálních vztahů a je to prostě těžký a všichni máme málo času. Ale to domlouvání se a fakt jako to, že dáme nějakou péči a energii tomu, aby jsme se teda potkali, je podle mě velký faktor toho, jak nebýt osamělý.
1: Taky jsme se bavili o tom zklamání, tak pokud cítíme tlak na to mít dokonalý léto, nebo naopak, pokud nás mrzí, že už se konec léta třeba trochu blíží a to léto neodpovídalo těm našim představám, tak co s tím?
0: Co s tím? Já bych asi nejdřív, a já to říkám tyjo furt, to je už, opakuju se, ale možná si fakt zase sednout, nebo klidně lehnout, jo, to je jedno, nebo jít na procházku a říct si, co vlastně teda na tom mým létě se mi nelíbí, co mi nevyhovuje, proč s ním nejsem spokojena, jakým způsobem to pojmenovat, identifikovat, co je to, proč já se v něm necítím dobře a co je to, co by mi pomohlo se v něm cítit líp. Mm-hmm. Protože pro každýho to bude něco trošku jinýho. A myslím si, že aby jsme se prostě v tom létě cítili líp, tak to není o tom, že si řekneme OK, tak já budu dělat to, co jsem viděla tamhle na fotce, ale že to je o tom, že si řeknu, aha, já bych vlastně chtěla dělat tohle.
1: Taky mě napadá, to už je takový detail, ale že léto je hodně o party. Mm-hmm. Tak co když nechceme mít party léto? Jak se vlastně odprostit od toho, co by se v létě mělo, to už jsme trošku řešili, nebo i od toho, co od nás chtějí právě ostatní, že všichni chtějí jít někam na party a já nechci. Tak jak to vlastně vybalancovat?
0: Jo, no takhle, když nechci mít party léto, tak prostě ho nechci. Takže bych se měla nějakým způsobem jako naslouchat, jo, a nemít party léto. Zároveň zase je možný, že jsem v nějaký prostě izolaci a možná, že třeba jít na jako jednu by vlastně mohlo být fajn. Jo, to je vždycky na nějakém individuálním posouzení, nakolik vlastně už je to o tom, že já se zavírám úplně před vším a nakolik je to o tom, že mám prostě nějaký své hranice, potřeby, prostě nechci teď být v hluku, nechci být mezi lidma, potřebuji být sama, nakolik je tam vlastně tady ten jako balanc.
1: Mm-hmm. A vlastně v těch přátelstvích tam to jde asi nějak jako zase další hodně používané slovo komunikovat,
0: jo,
1: třeba udělat kompromis mezi tím, jak budeme trávit čas.
0: Určitě, jo. Zase nějakým způsobem komunikovat své potřeby. To, co nechci, co chci, co by mi udělalo dobře. Ono často nejít na party potom může právě vyvolat to FOMO, jo? Že já se jako rozhodnu, že tam vlastně nepůjdu a potom mám pocit, že kdybych tam šla, tak by to bylo lepší. Takže nějakým způsobem vždycky jako komunikovat, proč vlastně tam nechci, komunikovat to hlavně jako sama k sobě, jo? Proč vlastně tam nechci, co je ten důvod, můžu ten důvod nějak ošetřit, nemůžu, prostě nechci se mi tam, fakt si být sama, uděláme to líp, tak budu doma. A pak jakoby, když mám to FOMO, tak za něj přebírám nějakým způsobem zodpovědnost, jo, a říkám si, OK, tak jsem přišla o tohle, ale zároveň jsem se prostě odpočinula a vím, že i když to teď na té volovce vypadá dobře, co prostě mají kámoši jako někde, tak vím, že mě by tam prostě dobře nebylo, že bych někde seděla v rohu a jako koukala na ně a chtěla domů.
1: Mm-hmm. Taky mě k tomu létu napadá, že my už jsme to tady trochu teda zmínili, ale že s tím létem a našima představama vlastně souvisí i finance a že občas to léto nemůže vypadat tak, jak bychom chtěli, i když třeba skutečně chceme právě do těch Alp nebo prostě k tomu moři, ale nemáme na to peníze. Tak máš nějaký třeba tipy, jak si udělat to léto hezký tady v reálných možnostech?
0: Jo, určitě. Já vím, že spousta lidí tráví léto přesně jako po brigádách nebo jedou pracovat někam do zahraničí na ty dva měsíce a vlastně celý léto fakt makají a dřou. A potom teprve třeba v zimě jako jedou na dovolenou nebo na ní nejedou vůbec, jo. A říkám si, že co funguje mně, tak je hledat vždycky nějakou alternativu, kterou mám já dostupnou. Když chci jet do Alp a nemám na to peníze, v Česku je taky spousta hor. Jo, nevypadají tak jako Alpy, ale můžu na ně vylézt, můžu na ně jít s kámošema, prostě udělat si trek, můžu koukat na východ nebo západ slunce prostě z vrcholku Českého středohoří nebo Krkonoš, je to úplně jedno. Prostě zkoušet hledat jako alternativu, která sice není stejná, ale můžeme se v ní cítit podobně dobře.
1: A u toho koupání to by asi taky mohly být nějaké alternativy v Česku. Máme tady spoustu lomů, rybníků, kde se dá hezky schladit.
0: Jo, dokonce máme i spoustu míst, kde jsou třeba písečné pláže. Jo, takže takový ten prostě plážový pocit můžeme mít i tady v Česku.
1: A máš nějaké další doporučení, jak si to léto udělat třeba příjemnější nebo hezčí? Já si říkám, že třeba levnější a furt ale fajn varianta může být třeba piknik s kamarádama a kamarádkama nebo nějaký malej výlet nebo že půjdu do letního kina nebo takovýhle drobnosti, které nám ale taky asi můžou dost zlepšit náladu.
0: Jo, říkám si, že co hodně funguje na tady ten jako tady ty zklamání z očekávání, tak je to nastavovat si ty cíle fakt jenom na pár dní dopředu. Nemít prostě očekávání na to, OK, jak bude vypadat moje celý velký skvělý léto, ale říct si, OK, jak bude vypadat prostě můj víkend nebo můj týden, jo, co budu dělat ve středu večer. Domlouvat se s kamarádama je sice, jak jsem říkala, jo, je to někdy taková manažerská činnost, někdy nás to frustruje, někdy nás to vyčerpává, někdy je to prostě náročný, ale je hrozně důležitý v tom pokračovat a prostě plánovat spolu. Co třeba jsme udělali s kamarádama my a docela to pomohlo na tady ty jako plánovací zádrhele, tak je to, že jsme si prostě před létem sepsali seznam spousty věcí, které bychom spolu mohli dělat. Jo? A s tím, že je neuděláme všechny, ale že prostě když budeme chtít se sejít, tak můžeme tady do toho seznamu sáhnout a něco vybrat a prostě to udělat, jako teď hned a jdeme.
1: To je hezký, co tam bylo třeba?
0: Bylo tam třeba uvařit si polívku v kotlíku, nebo jsme chtěli jít na různý jako místa menší, který můj kamarád vybral podle toho, jak mají šílený název a tak.
1: Co tam bylo za místa třeba? Vzpomeneš
0: si? Já se můžu podívat, jakoby, ale vlastně moc nevím. Ale prostě je vyhledával podle toho, aby byly roztomilí a zněli vtipně. Hrozně
1: čeština,
0: mě to pobavilo.
1: No, čeština má takových názvů spoustu, takže stačí hledat. Taky si říkám, jestli naší psychice můžou pomoct nějaký fyzický podněty. Co třeba, jestli tě napadá, co našemu tělu může dělat fyzicky dobře?
0: Jo, určitě je tady to propojení nějakých emocí, těla a mysli, jo. Jakmile budu nějak pracovat s tělem, prostě to ovlivní i moje emoce a mysl. Zároveň, když prostě moje emoce jsou jako někde, tak to bude taky ovlivňovat moje tělo a moji mysl. A co se dá dělat, je prostě schlazovat se. Zároveň bych asi doporučila vyhnout se jako nějakým velkým extrémům, takový to, že jsem prostě strašně rozpařená a naliju do sebe spoustu jako ledový vody a tomu tělu neudělá líp, spíš ho to hodně vystresuje. Takže spíš o sebe pečovat nějak jako průběžně se chladit. No.
1: Stín, taky si stín, říkám, i to přesně, koupání, že může být vlastně příjemný.
0: Nezapomenout na SPF, klasicky.
1: Ano, důležitý.
0: Myslím si, že je hodně důležitý to pití, že vlastně jako ta dehydratace hraje velkou roli taky v těch jako psychických dopadech, který potom to vedro způsobuje. Takže dbat prostě na dehydrataci na to, aby ta zátěž byla nějakým způsobem přiměřená. A jestli vlastně šetřit třeba sociální baterku, jo, sledovat, jak moc jsem prostě vyčerpaná z lidí, nebo tak.
1: Mm-hmm. Máš nějaký finální tip, nebo vzkaz, nebo cokoliv?
0: Mm-hmm. Jo. Každý vlastně máme nějaké svoje možnosti, ať jako finanční, sociální, prostě někdo máme víc kamarádů, někdo míň, je to různý, jsme prostě v různých podmínkách, ale každý máme možnost si to léto prožít nějakým způsobem a je dobrý za to přebírat zodpovědnost, nespadnout do takového toho, já vlastně se mám hrozně špatně, protože nemůžu tohle a tamto, ale říct si OK, a co já vlastně můžu teda dělat, aby to léto bylo lepší.
1: Mhm. To byla Barbora Mudrová. Moc ti děkuju za rozhovor.
0: Já tobě taky.
1: A loučím se i já, Lucie Zajda. Tohle byl Nádech a budu se těšit zase u dalšího dílu.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

Pot. Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod.

0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ale v té realitě potom většinou vítězí samozřejmě cena, to je to nejdůležitější při výběru oblečení a většina lidí potom takhle sahá po věcích z řetězců.
3: Ta osvěta často ujišťuje v tom správném chování lidi, kteří už to dělají, než aby cílila někam dál. No.
2: To otevřeli docela právě ty ultra fast fashion platformy, jako ty stavidla v tom, jako co všechno si teda můžeme dovolit vlastně za docela málo peněz. Že to je pro nás jako fakt hodně důležité.
3: Já mám pocit, že budeme prostě zaplavený jako odpadem, textil.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o tom, jak Češi a Češky nakupují oblečení. Ptát se budu, jestli je zajímá udržitelnost nebo jestli dávají přednost rychlé módě a zajímat mě taky bude, jak se jejich chování změnilo za posledních pár let. No a mám moc velkou radost, že pozvání přijala Karolína Volemanová, marketingová specialistka se zaměřením na udržitelnou módu a spoluzakladatelka platformy Sloufám. Ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: A taky Klára Zajíčková, analytička s Agenturistem. Ahoj, Kláro.
2: Ahoj, díky moc za pozvání.
4: Kláro, tak vy jste zveřejnili nedávno nový výzkum od STEMu o nakupování Češek a Čechů. A shrnuli jste ho tak, že Češi by chtěli nakupovat oblečení zodpovědněji, v košíku ale vítězí jiné priority. Tak jaké to jsou?
2: No, tak ono se to projevuje tak, že kdybychom se podívali čistě na ty postoje, jaké lidi mají, to znamená, které se týkají dopadu oblečení na životní prostředí, na etičnost výroby, na to, jak jim záleží, co se s danou věcí stane po tom, co doslouží, tak by to mohlo vypadat, že všichni uvažují nějak udržitelně a přemýšlí nad svojí spotřebou textilu, ale v té realitě potom většinou vítězí samozřejmě cena, to je to nejdůležitější při výběru oblečení a většina lidí potom takhle sahá po věcích z řetězců, které můžou pořídit co nejvýhodněji a to platí úplně plošně.
4: Je třeba říct, že se podobný výzkum dělali už v roce 2022 před 4 lety. Změnilo se nějak zásadně od té doby to spotřebitelské chování Čechů a Češek? Kde jsou ty posuny?
2: Nějaké posuny vidíme, v něčem zase tolik ne. Myslím si, že co se tam začalo trochu promítat, ale ne nějak dominantně, tak je právě nástup ultra fast fashion, hodně levných věcí, protože ty platformy, které tuhle tu modu produkují, tak ještě nebyly tolik, nebo nebyly přítomné na tom českém trhu v době, kdy jsme dělali to první šetření pro Klub svobodných matek, to bylo v roce 2022. A teď je to tak, že to vidíme na tom, my se lidi ptáme, jestli teda nakupují jenom nové oblečení v sekáčích nebo kombinují tyhle ty přístupy nebo nic nakupují, tak trošku narostl podíl toho mírně, že lidi nakupují více jenom nové oblečení. A
4: na úkor toho z druhé ruky? Nebo...
2: Ano, jako oproti těm vlastně jiným volbám, ale není to nějak moc, ale dá se to vlastně spojovat tady s tím nástupem těch věcí, s tím, že se proměňuje skladba věcí, které můžeš najít v secondhandech, kdo chodí třeba do kamenných secondhandů, tak ví, že se to mění a zároveň to komentují, tak to i lidi, kteří se zabývají sběrem textilu, že se vlastně snižuje ta kvalita těch věcí, kterou sbírají a tak podobně. Takže tohle se trochu změnilo, ale jinak právě ty postoje, které jsem zmiňovala na začátku, ten rozpor mezi nimi, tak to zůstává stejné. Ty důležité faktory při výběru oblečení jsou pořád stejné, cena, vzhled, materiál a tak dál. To, že jsou na chvostu právě ty věci týkající se ekologie a etičnosti výroby a zajímavé je, že se taky moc nemění předsudky vůči sekáčům, tam pořád je vlastně stejné to, že to lidem připadá v první řadě, kteří tady nenakupují nehygienické.
4: To je furt stejný.
2: To je furt stejný. Mm-hmm.
4: Znamená to teda, že pořád nejklíčovější je cena, to se nemění a je to úplně tedy nejvíc nahoře a potom je tedy ten materiál, si říkala.
2: Cena, vzhled a pak další ty atributy, ale to třeba jako cena, teďka se omlouvám, jo, je to
4: zhruba, já to tady mám, je to 81%,
2: takže opravdu hodně a až pak jsou ty další věci a ty další aspekty třeba mají mnohem míň, jako je to fakt dominantní věc a i u toho, když jsme se lidi ptali, co je vlastně impuls pro ten nákup, tak to je kromě

0: nějaké konkrétní potřeby, protože si něco chci koupit, nebo potřebuju si to spíš koupit, tak je to, že jsou výprodeje. Tak to je taky důležitá věc, což zase koresponduje tady s tím.
1: Ještě mě zajímá ten rozpor, poslední věc, a sice, že ty už jsem nastínila, že vlastně jsou tam nějaký rozdíly v tom, co lidi tady deklarují a jak se potom reálně chovají. Vlastně z těch dat i z roku 2022 i teď vyplývá, že vlastně lidi říkají, že kvůli klimatické změně musíme měnit spotřebu a vlastně dokonce i souhlasí s tím, že má smysl připlatit si za eticky vyrobené oblečení. Pak se podle toho ale nerozhodují.
0: Pak ho nekupujou za
1: stolik. Jak si tohle vysvětlujete v rámci sociologie?
0: No, je to tak, že i v těch dalších našich datech, které se týkají tohoto chování, tak v tomto případě je to spotřební chování, tak ty pro environmentální postoje nemusí korespondovat s tím, jak ty se v realitě chováš, protože říct, odsouhlasit nějaké jako hodnotové postoje v rámci dotazníku tě samozřejmě nic nestojí, může to být nějakým způsobem žádoucí, protože nikdo moc nechce vypadat lhostejně vůči životnímu prostředí a pak ta reálná změna tě stojí čas, peníze a musíš si aktivně vyhledávat nějaké informace a taky třeba odolávat nějakým tlakům, jako je právě to, že se ti naskytají tady tyhle ty výhodné nabídky a tak podobně. Takže pokud to pro mě není snadné a je to pro mě hodně komplikované udělat, zavést nějaké tady tyhle ty změny ve svém životě, tak je pravděpodobné, že nebudu následovat ty svoje deklarované postoje.
1: Karolino, ty o udržitelné módě píšeš, už můžeme říct, asi 8 let, zakládali jste Slow Farm v roce 2018. Můžeme říct, že to povědomí o té problematice, o té celé problematice, která má řadu různých faktorů, tak vlastně už se to řeší pár let teda. Jak to, že se to furt nepropisuje? To, že to víme, že vlastně módní průmysl je problematický?
2: No, já si myslím, že celospolečensky to nějakým způsobem víme, ale ten skutečný zájem o tu jako udržitelnou módu a o tu změnu má opravdu jenom nějaká jako úzká skupina, bublina lidí, pro které je to téma jako důležité. Zároveň to často bývají lidé, kteří tím pádem už třeba vůbec jako nic nenakupují nebo nakupují hodně alternativně, ať už třeba v sekáčích nebo právě u těch jako zodpovědných značek, anebo nenakupují vůbec, protože využívají to, co už v šatníku mají. A potom je tady ale jako většinová společnost, která to téma nějakým způsobem jako má v povědomí, ale není to pro ně prostě priorita. Oblečení je už jako z podstaty věci dražší než třeba potraviny, kde můžeme dát mnohem snadněji prostor nějakým jako farmářským výrobkům nebo biopotravinám. U toho oblečení člověk opravdu musí vyvinout nějaký jako zájem skutečný, si něco jako o tom zjistit a hledat a zařadit to do svého lifestylu. A já si hlavně myslím, že ta osvěta hodně cílí na lidi, kteří už v tom tématu nějaký povědomí jako mají. A často se prostě jenom jako myhne okolo těch, kteří právě ultra fast fashion nebo fast fashion nakupují a k ním se prostě nedostává. Ta osvěta často ujišťuje v tom správném chování lidi, kteří už to dělají, než aby cílila někam dál. No.
1: Nicméně myslíš, že tedy, že v tom povědomí to je, to téma a ta problematika. Já vlastně ptám se na to, jestli je tím klíčem právě ta osvěta. Nebo jestli vlastně možná děláme nějak špatně, protože vlastně jsme si třeba dřív mysleli, že pokud to lidi budou vědět, tak zkrátka se budou chovat nějak jinak. To se teď ukazuje, že úplně tak neplatí. Tak no, co je ta chyba?
2: Jo, já si myslím, že ta osvěta je důležitá, ale z mýho pohledu v dnešním světě mnohem důležitější je legislativa, která prostě určí, co a jak se může na evropský trh, pokud se teda bavíme o České republice, dovážet, a která nějakým způsobem stanoví, jak vlastně ty značky nebo jaký zboží k nám může putovat. Jo, a tohle to nějakým způsobem mohlo dotlačit konzumenty k tomu, aby nad tím specificky třeba oblečením začali přemýšlet. Hodně dobře, nebo nějaký, co se mi líbí, tak nějaký nový pravidla nastavuje Francie, která vlastně konečně letos v červnu, nebo v červenci vlastně schválila jako první země Evropské unie zákon proti ultra fast fashion. Týká se to pouze ultra fast fashion, protože oni nechtějí ovlivnit fast fashion značky na evropském trhu, nebo ty jako domácí
1: Jenom možná můžeme upřesnit, že ta první vlna fast fashion značek byly značky jako Zara, H&M.
2: Ano,
1: jako,
2: ano, přesně
1: tak.
2: V
1: dnešní
2: tak.
1: době se řeší už ty jo, rychlejší jo, ještě, a to je třeba Shein nebo Temu.
2: A vlastně Francie se rozhodla, že i v rámci toho, že, ona, že to je země, kde je silný textilní průmysl, takže proti tomu návalu toho zboží, který tam jako opravdu se kupuje ve velkým, od těch ultra fast fashion značek začne bojovat. A to tím, že bude vlastně dávat pokuty na to zboží, zakáže jeho reklamu, a to i skrze influencery. A co mě přišlo zajímavé, je, že oni vlastně i zakazují slovíčko zdarma při propagaci produktů. A taky ten zákazník se vyloženě na těch stránkách bude muset dozvědět, jaký jsou dopady toho produktu na životní prostředí, kde bylo vyrobený, jaký jsou vlastně... nějaký jako jeho materiálový složení a tak. A to mi přišlo hodně zajímavé, že třeba místo té výroby bude muset být uvedený v blízkosti vlastně ceny stejnou velikostí, jako je uvedená cena. Takže žádný prostě maličkatý písmenka někde jako skrytý. A co mi přijde hodně důležitý ještě k té edukaci je, že oni v rámci tady toho nového zákona novelizují i školský zákon, který ukládá školám vlastně vzdělávat studenty a žáky v tom, jak se oblečení vyrábí, jak by se mělo konzumovat. A to mi přijde extrémně důležitý, protože si myslím, že vlastně je důležitý to vštěpovat dětem, tyhle ty jako základy, protože často pro dospělí lidi už to je spíš o nějakém pocitu, o tom, že si můžu třeba dovolit nějaký jako... ne asi luxusnější, ale spíš prostě oblečení, které je ušito kvalitně, když to u vlastně mladší generace jde často o nějaký hodnotový postoj.
1: O těch systémových krokách se budeme ještě bavit později. Ještě bych se ráda vrátila, Kláro, krátce tady na lokální scénu. Právě ty velké ultra fast fashion značky. Mm-hmm. Jak ty jsou oblíbené? Co tam vychází vlastně v těch číslech?
0: No tak my jsme se ptali obecně na ty ultra fast fashion značky, ptali jsme se lidí, kde nakupují obvykle. Takže obvykle, jak jsem říkala, tak spíš teda většina míří do nějakých běžných módních řetězců a jejich e-shopů, to může být typicky H&M, jak se říká Zara, něco takového. No a dál potom jsou to obchody s levnou módou, jako je třeba Pepco, potom sportovní oblečení a obchod, jako móda, která je dostupná ve velkých supermarketech a konkrétně oblečení třeba ze Shein nebo z Temu nám řeklo zhruba pětina lidí, že nakupuje obvykle a je to teda tak, že častěji tady nakupují lidi ve věku 45-59 let, ženy a lidi s nižšími příjmy nebo lidi, kteří o sobě říkají, že jejich domácnost je špatně materiálně zajištěná, ale zároveň to neznamená, že by tady nenakupovali ani lidi, kteří říkají, že jsou na tom velmi dobře, tak to je taky si myslím potřeba říct.
1: Říkáš tedy pětina, je to tak, vycházelo asi 22%. Právě zajímavý mě na tom ale přijde, že ve Francii je to téměř dvojnásobek, respektive oni mají trošku jinou metodologii, ale podle dat z roku 2025, tak během tohoto roku tam nakoupilo 38% Francouzů. Když se na to podíváme z téhle perspektivy, tak dá se vlastně říct, že jsme vlastně celkem udržitelní?
0: To bych asi úplně neříkala. Můžeme být asi může být určitě hůř, protože je to tak, že se můžeme chovat nějak víc jako udržitelně, kdybychom to takhle rámovali, nebo spotřebitelsky šetrně, ale rozhodně to není tak, že by to ti lidi měli takhle většinově orámované, to takhle třeba spíše mají mladší lidi. A my jsme se, jak říkáš, máme podle mě jinou metodologii podobné na to, jak lidi nakupují třeba konkrétně na čínských e-shopech, tak na to dělal průzkum, myslím, teďka na jaře loni Stemark, to je, není to Stem, ale Stemark, pro Českou televizi a tam se vlastně ptali, jak lidi mají zkušenost tady s těmito nákupy na čínských e-shopech, ale nejenom oblečení a něco už si takhle koupilo jako 65% lidí, pokud to číslo nepletu. Takže to je docela jako už dost lidí, kteří tam nějakou zkušenost mají. Ale jinak, jak říkám, volí prostě i ty další možnosti s velmi levnou módou, což právě tam to jsou ty supermarkety, další jako levné obchody a tak. Takže Není to úplně tak, že bychom byli jako udržitelní, ale možná nespotřebáváme tolik, nebo ještě to není u nás tak zvykem jako u Francouzů. A co si myslím, že je důležitý, že my jsme se nemohli, nebo neptali jsme se, protože se ptáme lidí nad 18 tady v tomhletom šetření konkrétně, tak nemáme dosah na populaci teenagerů, a kdybychom se třeba ptali, tak se nám naskytne u tady té ultra fast fashion možná trochu jiný obrázek, protože na ně můžou více cílit právě ty platformy jako je Shein.
2: Já bych tady k tomu ale poznamenala, že vlastně v té Francii je primární nákupní skupina právě lidí 39-45 let, která tvoří 45% nakupujících tady to je, na těch ultra fast fashion platformách. No. Že to jako už není jenom, nejsou to čistě jenom obchodníci pro teenagery.
1: Jo. Možná ještě zkusím krátce lobovat za to, že jsme udržitelní jako Češi a Češky, protože v tom výzkumu vám vycházelo taky to, že vlastně nenakupujeme tak často a že nosíme to oblečení několik sezon. Tak přece jenom nejsme jako hodně přísní na sebe, nejsme vlastně udržitelnější, než si myslíme, protože těch faktorů, jak se ta udržitelnost může projevovat, řekněme, je víc. Tak jestli tohle třeba nám... Proč vám vlastně vycházelo tohle?
0: No, myslím si, že obecně, když jsme to řešili, tu otázku s tím, jak často nakupujete, myslím si, že těžký na to odpovědět. Pokud fakt nenakupuješ úplně skoro jako nic, tak si myslím, že je těžké se vybavit, jak to položit, jo? Kolik kusů si koupíš, čeho všeho, jak to zahrnout, není to úplně jednoduchá otázka, ale fakt, že teda třeba, když to rozdělíš věkově, tak třeba starší lidi nakupujou mnohem míň a mladší naopak, kteří mají zmáknuté ty pojmy, trošku se více vyznají a tak dál, tak zase nakupujou častěji. Takže jako v nějakých ohledech možná jsme na tom líp, si myslím, než jiné státy i tou jako celkou asi spotřebou nebo tím, že ještě nejsme zvyklí prostě jet tak moc, ale myslím si, že to otevřeli docela právě ty ultra fast fashion platformy, jako ty stavidla v tom, jako co všechno si teda můžeme dovolit vlastně za docela málo peněz. Že to je pro nás jako fakt hodně důležitý.
1: Karolino, ty už jsi zmínila nějaké systémové kroky Francie a je třeba říct, že Evropská unie se snaží třeba nákup levného zboží ze třetích zemí taky omezit. Od července platí v Evropské unii nová cla, můžeme říct, na zásilky právě ze třetích zemí. Tak proč vlastně Evropská unie chce dražší balíčky? Co si o toho slibuje, že to přinese?
2: Tak Evropská unie, respektive Evropská komise je dlouhodobě pod palbou kritiky právě ze strany domácích výrobců a prodejců, pro které platí mnohem přísnější kritéria podmínek prodeje zboží a to, co se týče požadavku na certifikaci, bezpečnost výrobků, reklamace, záruk anebo recyklačních povinností. A zároveň evropský trh je aktuálně zaplaven právě balíčky z Číny, které tvoří 9 z 10 zásilek a to balíčky, které jsou často o hodnotě nižší než 150 euro. Tady na ty balíčky ještě donedávna neplatilo žádné clo, ale vzhledem k tomu, že jenom v roce 2025 jich do Evropské unie dorazilo na 6 miliard a v Česku dle celní zprávy to bylo 105 milionů balíčků, což je 10 balíčků na každého občana České republiky. Tak je asi každému jasný, že je potřeba tady s tím faktem něco začít dělat. A právě od 1. července začíná platit nová celní reforma, která zavádí 3-eurový poplatek za každou položku v balíčku do 150 eur. A teď je důležitý říct, že vlastně ten poplatek 3 eur se týká kategorie zboží, které v tom balíčku jsou. To znamená ve vztahu k oblečení, pokud si koupím kalhoty, halenku a sukni, tak to bude dohromady za každou položku 3 eura, takže dohromady zaplatím 9 euro. Ale pokud bych v tom balíčku měla třeba dvě bavlněný trička a jednu polyesterovou halenku, tak za ty dvě bavlněný trička zaplatím jenom 3 eura, protože to je jedna kategorie zboží a potom další 3 eura zaplatím ještě za tu halenku. No a k tomu se vlastně ještě připočítává DPHčko, který je i z částky cla. A je důležitý říct, že vlastně tenhle konkrétní nástroj, ta nová celní reforma, je pouze začátek nějaké jako větší změny. Je to dočasné řešení do roku 2028, protože Evropská unie nějak musí začít reagovat tady na to množství zásilek a potom v roce 2028 vlastně dojde k další reformě, která už bude kde už vlastně budou cla na konkrétní kategorie zboží. A cílem je samozřejmě omezit co nejvíc dovoz těchto extra levných věcí, protože kritici vlastně říkají to, že tohleto clo 3 eur prodraží nejvíc to nejlevnější zboží, protože když máme věc za 10 euro, tak najednou 3 eura plus jsou 30%, 30% přirážka k té ceně. Versus když si koupím šaty za 80 euro, tak už ty 3 eura už mě tolik jako nezasáhnou. Je to určitě nějaký krok k tomu, jak omezit příval tady toho levního zboží. No.
1: No a máš pocit, klidně, no teď máme jenom čistě subjektivní pocity, protože ještě nevíme, jak to bude fungovat v praxi, ale může tohle reálně pomoci, protože přece jenom to zboží, to levné, bude furt levnější. Tak jestli to může odradit Čechy, ale vlastně Evropany od nakupování levných věcí.
2: No, já si myslím, že jako určitě si to ten člověk jako víc rozmyslí, protože ono tady k těm 3 eurům DPHčku se ještě od listopadu začne připočítávat manipulační poplatek, což už tu cenu opravdu jako může navýšit. Někde jsem četla dokonce u těch jako nejlevnějších zásilek až o 70%, tak pak už člověk přece jenom si řekne, jako jestli nepůjde třeba do kamenného obchodu tady. Ale zároveň samozřejmě tady na to opatření Evropské unie začínají reagovat i ty jednotliví ultra fast fashion hráči, kteří začínají si pronajímat vlastně sklady v Polsku, Německu, Španělsku, protože ve chvíli, kdy to zboží už je na skladě v Evropě, tak tenhle ten poplatek jako neplatíte, jakožto zákazník. No.
1: Klaro, jak se na to díváš ty? Možná i z těch dat, který máš, a sice, že ta cena je nejdůležitější, tak jestli právě tohle může být nějaká cesta, jak s tím bojovat?
0: Asi do nějaké míry může, protože ne teda z našich dat, ale jako z jiného šetření, které si dělala Heureka, tak tam se vlastně ukázalo, že lidi říkali, že určitě omezí tady, nebo že nějaká část podstatná lidí, co tam nakupují, řekli, že omezí tady tyto nákupy. Možná to poslouží
1: v reakci
0: na ty změny. Samozřejmě uvidíme, jak si na to lidi zvyknou. Možná ten prvotní jakoby šok z toho, že to může být více, tak udělá to, že si lidi nějak ty nákupy na nějakou dobu odepřou. Kája vlastně říkala, kolik tady doputovalo balíčku za ten loňský rok, ale je potřeba taky říct, že už jako letos je ta hodnota překonaná vlastně a to jsme v půlce roku. No a myslím si, že bude záležet, jak se s tím vlastně popasují ty platformy ve smyslu právě těch skladů, protože pokud jako s lidí sejmeš tady tu povinnost, tak samozřejmě pokud ty věci budou vycházet pořád levněji než jiné, tak tě to pravděpodobně tolik neodradí, jenom si trošku jako zvykneš a ta cena se tam jako trošku asi projeví, ale ne nějak markantně. No.
1: Karolina, ještě mě k tomu zajímá, vlastně jestli to nezatíží paradoxně víc třeba právě ty nízkopříjmové rodiny, protože vlastně ta čínská platforma za to neponese úplně tu odpovědnost, možná v odlivu nějakých pár zákazníků, ale zkrátka jestli to nebude zbytečný náklad právě pro chudší rodiny.
2: Tak pro nízkopříjmové rodiny to určitě bude větší náklad. Na druhou stranu nízkopříjmová rodina nenakupuje tady na těch platformách určitě tak často. A ve chvíli, kdy si někdo takový jako koupí věc, ať už je to v oblečení nebo cokoliv jiného, tak si myslím, že tam právě hraje velkou roli ta nositelnost několik sezon po sobě. A není to, že tam nakupují vlastně zákaznice, i jak zmiňovala Klára, které rády jako experimentují, jsou jako velmi volatilní, co se týče novinek, chtějí trendy a tak. A myslím si, že tím pádem jako obě tyto skupiny to clo zasáhne, ale pro ty nízkopříjmový to pořád bude jako cesta, jak si koupit nové věci, ale zároveň je budou nosit díl a tím pádem ta cena i v rámci třeba Kosperwear se jako rozmělní.
1: Ono té evropské legislativy je hodně, ale možná, jestli by si mohla vypíchnout třeba nějaký přístup, který ti přijde vlastně nejlepší, který právě z těch pater už se jako aplikuje směrem možná třeba víc k těm platformám, jestli je něco, co za tebe funguje dobře, nebo co třeba Evropská unie chce v nejbližší době prosadit.
2: Tak tam vlastně kromě té novinky v rámci celní reformy, tak určitě je ještě jako druhý směr a to je evropské nařízení o ekologii. biodesignu, kde vlastně od 19. července letošního roku začíná platit zákaz vlastně likvidace, ničení neprodaného zboží, do kterého patří jak neprodan, jak jako dlouhodobě neprodané zboží, které zůstává na skladech, tak potom nějakým způsobem poničené zboží, ale taky vratky, to je důležitý téma, určitě všichni, kdo nakupují na e-shopech, tak něco vraceli a je vlastně, nevím, jak moc je pořád ještě známý to, že pro vlastně e-shopy je mnohem jako jednodušší a méně nákladné to vrácené zboží rovnou zničit, než ho znova zařadit na sklad, protože tam samozřejmě musíte jako platit za pracovní sílu a všechen čas se vám kumuluje a pokud jako ta cena toho zboží je tak nízká, tak prostě je jednodušší se toho zbavit. Takže vlastně tohle to začalo platit. Tam je zase samozřejmě problematika toho, že ty firmy se s tímhletím nařízením o zákazu likvidace můžou popasovat i tím, že to zboží neprodaný budou prostě odvážet někam směr globální jich. Asi nemusím jako zmiňovat všechny ty skládky na pobřeží prostě někde v Africe. A vlastně budou ho likvidovat v zemích, kde nějaká jako odpadová politika je mnohem na nějaký jako mnohem nižší úrovni. A takže to je jedna věc. A potom nás čeká zavedení digitálních produktových pasů, což bude velký přínos i pro nás jako zákazníky, protože ty nám umožní vlastně vědět, kde, za jakých podmínek, z jakých materiálů je to oblečení jako vyrobený. A mělo by dojít k mnohem větší jako transparentnosti, která teďka v modním průmyslu jako extrémně chybí.
1: My jsme se bavili o značkách té první generace fast fashion a potom o té, říká se tomu také druhé a myslím si, že už je i třetí generace, nejsem si úplně jistá, možná mě opravíš. Mám pocit, že se hodně změnila ta debata právě okolo udržitelnosti nebo spíš neudržitelnosti módy, protože právě dřív jsme řešili tu Zaru nebo HM-ko. Jak máš pocit ty, dle toho, co jsi třeba psala za poslední roky, že se právě ten problém fast fashion proměnil. Co je teď stěžejní téma, který je potřeba řešit?
2: Tak on se určitě jako proměnil extrémně právě s nástupem ultra fast fashion. Spousta dat, kterých jsme měli vlastně k fungování modního průmyslu, tak už teď vůbec není validní, protože vlastně tehdy ty predikce vůbec jako nepočítaly s tím, že ultra fast fashion jako přijde. Zároveň spousta věcí se nemění, což je například jako recyklovatelnost vláken, tam pořád platí to jako 1%. To, že to ani v roce 2026, v době, kdy máme AI a všechny možné jako vymoženosti, tak vlastně neumíme rozdělit dvě vlákna od sebe a tím pádem je recyklovat, anebo když už to umíme, tak je to extrémně drahý vlastně nástroj. A zároveň, co si myslím, že je důležitý, tak vlastně i s postupující jako klimatickou změnou, kdy hodně řešíme dopad vlastně modního průmyslu na životní prostředí, tak se z debaty vytrácí ten dopad na vlastně pracovníky v textilním průmyslu. To, jak vlastně je ovlivňuje klimatická změna nebo vůbec to fungování i ultra fast fashion, nějaké zprávy samozřejmě jako víme, to, jak fungují pracovníci, jako, kteří ší pro Shein třeba, ale teď vlastně i třeba s nástupem jako těch veder, které my tady máme, tak ten dopad vlastně na ty lidi v tom textilním průmyslu je vlastně extrémní, ať už to jsou švadleny nebo nějaký jako zemědělci, co pěstují plodiny, ze kterých třeba bavlnu, ze kterých se šije oblečení, ale je to i třeba vlastně jako vysychání řek, dopad na vlastně množství produkce třeba bavlny v rámci sucha a tedy.
1: Takže něco se mění,
2: něco se mění a něco zůstává. A ještě mi přijde hrozně důležitý tady v tom, co se vždycky uvědomím, když, protože já třeba v rámci svých přednášek pouštím trailer na film The True Cost, jo, který je z roku 2015, to je 10 let, víc než 10 let. A vlastně člověk by řekl v tom filmu, ty jako lidi, kteří tam mluví, tak hodně jako mají pocit, že tímhletím filmem a i třeba tím pádem Rany Plazy se věci jako posunou a změní. A já se na to po těch 11 letech koukám a říkám si, hej tyjo, to se vůbec nezměnilo. Naopak je to mnohem ještě často jako horší v něčem, takže to je trošku taková, ale jako věci se hýbou. Tak oběma směry, tak.
1: Kláro, já mám pocit, že taky se hodně mluvilo v souvislosti s tou větší udržitelností o tom, že průkopníky bude mladá generace, tak možná co vám vycházelo o ní? Bude skutečně průkopníkem?
0: Tak uvidíme ještě, ale mladší generace teda má více osvojené to, že nakupuje v sekáčích. Vidíme tam častěji, že právě kombinují ten nákup nové věci, věci z druhé ruky a také je tam o něco větší, ale jako je ta skupina malá napříč tou populací lidí, kteří teda pořizují věci jenom z druhé ruky. Další věc, která je patrná, tak právě, že mají více osvojené a věci, které se týkají té zodpovědné spotřeby textilu. A více se prostě v těch věcech vyznají. I třeba, když jsme se ptali na nějaké otázky týkající se toho, jak si lidi myslí, že nějaké oblečení obsahuje škodlivé látky, tak v tom třeba vychází tady v těch znalostech mladší generace taky lépe. A co se týče toho konkrétního chování dalšího, tak si mezi sebou více jsou lidi zvyklí půjčovat třeba věci. A další součást nějakých těch návyků je to, že jsou zvyklí přeprodávat věci online, že častěji než ostatní už ty vyřazené věci mají snahu někde dál prodat, poslat, takže tohle určitě vidíme.
1: Naděje tam je.
2: Já bych doplnila, že tady to jakoby přeprodávání, tak jako v nějakém reportu jsem četla, že každý pátý zákazník už při nákupu nového zboží přemýšlí nad tím, že ho přeprodá.
0: Jo, je to jako určitě se to fakt stává součástí i teda u nás, jako jak světově to platí 100% a takhle, že lidi uvažují i nad tím, jestli když se mě to nebude líbit, tak můžu to dál přeprodat, nebo si takhle kupují hodnotné věci, protože ví, že můžou dál zpeněžit, no.
1: Na závěr mě ještě zajímá, jaký dopad teda bude na země, na celou země kouli mít, když budeme dál nakupovat stejně jako dnes. Karo.
2: No, to jo. Když budeme pořád nakupovat stejně jako dnes. Já jsem v tomhle tom strašně jako vlastně asi negativní, ale já mám pocit, že budeme prostě zaplavený jako odpadem textilním. Že se tady prostě jako utopíme v textilních jako odpadkách, no.
1: A to nechceme, Kláro.
0: No tak asi takhle, jako to nadspotřeba je prostě fakt nezměrná a musí se nám změnit pohled na to a je to těžké hrozně nějak změnit pohled na to, co je fakt aspirační a jakože lidi, kteří mají ty kapacity nad tím uvažovat, přemýšlet a mají finance, tak prostě si nemyslím, že by měli jako točit, že si objednali 20 věcí ze Zary a půlku poslat zpátky prostě, protože jenom tak to jde, no.
1: Říká Karolina Volemanová a Klára Zajíčková. Děkuji, že jste přišli.
0: Díky.
1: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jak Češi a Češky nakupují. A já se na vás budu těšit zase za týden u dalšího dílu.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave.
1: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
4: Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny.
8: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do

0: Posloucháte Modeláře na Radio Wave. Krásný dobrý večer. Tohle byla kapela Dive a vítá vás tady Banán a také...
1: A Viktor, dobrý večer. Já jsem, usmívám teď úplně.
0: No, já taky.
1: Z mnoha důvodů, které určitě objasníme. Pokud jste poslouchali před týdnem, tak víte, co vás dneska čeká. Pokud jste neposlouchali, tak vám to Banán řekne teď.
0: No, my jsme si tady minulý týden pouštili jenom písničky, které vyšly na deskách v roce 2006. A hrozně nás to bavilo a vlastně jsme nakonec dospěli k tomu, že i když jsme měli tady vlastně připravené nějaké české a slovenské věci, tak jsme si nakonec řekli, že si je schováme na ten další týden. A že pustíme jenom ty české a slovenské věci, protože nám vlastně přišlo hrozná škoda zreflektovat teda tu scénu 20 let zpátky jenom skrze tu zahraniční optiku s nějakým jakoby lehkým takovým jenom jakoby přívěskem v rámci té české nebo slovenské scény. Takže dneska plnohodnotný díl s vlastně úplně stejným zarámováním, s úplně stejnou koncepcí, to znamená pohled zpátky do roku 2006, tentokrát ale skutečně optikou pouze na českou a slovenskou scénu.
1: A mě vlastně bude zcela upřímně zajímat, jak tenhle díl bude fungovat, nebo ta hudba, kterou tady budeme pouštět, jak bude fungovat, protože jako pro nás, pro oba, to jsou věci a kapely, které si pamatujeme, ke kterým z té doby máme nějaký vztah. Ten můj klíč tady byl vlastně takový, že jsem vybral buď věci nějakým způsobem příznačné, a nebo věci, ke kterým mám vlastně osobní vazbu a které jsem v té době měl fakt strašně rád. Mm-hmm. A to byl příklad kapely Dive. A ještě teda bych dokončil tu myšlenku, tak mě vlastně zajímá teda jednak to, jak to bude fungovat na ty takzvané pamětníky a potom, jak ta hudba bude fungovat třeba, pokud ji uslyšíte poprvé. A to zrovna u těch Dive
0: no,
1: by mě myslím, fakt
0: že v tom
1: jako
0: bude
1: zajímalo.
0: Myslím, že v tom bude obrovský rozdíl.
1: No, protože projdeme se pamětí dneska. Já si úplně vzpomínám Dive, kapela z Plzně,

0: vydali desku, která se jmenuje Songs to be Afraid of v roce 2006, která zůstala vlastně jakoby tím tou nejvýraznější stopou, kterou tady po sobě zanechali. Oni relativně krátce nebo prostě s další deskou o pár let později zanikli a když se snažíte dohledat něco o téhle kapele, tak najdete videoklip, myslím k té skladbě Slon, který má prostě pár tisíc zhlédnutí za těch 20 let, nebo jak dlouho tam visí. Potom najdete jejich profil na Benzónu, což si myslím, že je taky velmi příznačná věc. Ano. Profil, na kterém je napsáno blues metalcore jako žánr. A to je tak jako pomalu všechno. A přitom já jako mám ve velmi živé paměti, jak jsem si kupoval to CDčko, který pořád jako mám a jak jsem byl strašně nadšený z toho, že se na české scéně objevila kapela, u které už jako tehdy bylo zřejmé, že prostě nějakým způsobem je prostě poučená jako systémově Down a tady těmihle jako velkými zahraničními jmény, ale ještě než do obliby nastoupili první hoře jako taková ta, řekněme, alternativa v rámci tvrdé hudby, tak Dive byly pro hodně lidí, včetně mě, právě tím jako zjevením a ta deska, byť když jsem ji teď poslouchal znova, určitě vykazuje nějaký jako stárnutí, tak pořád pro mě zůstává jakoby s tou vzpomínkou, kterou na ní mám, jedna jako z nejoriginálnějších českých heavy nahrávek a to okouzlení určitě úplně nevyprchalo a byť tam vnímám nějakou, řekněme, tu crossoverovou spletitost, která jako blbě stárne. Já si obecně myslím, že crossover je žánr, který blbě stárne, nebo jakoby...
1: No, to má trošku blbost už v té době.
0: No. tak tady tohle vlastně, kterou mám jako rád, je to místy takový umčo, ale prostě s nadhledem, což samozřejmě tomu celkovému vyznění pomáhá. Stejně jako to, že pro mě ta deska zůstává prostě takovou jako hezky jako neučesanou nahrávkou v tom dobrým slova smyslu. Někdy, když jsou ty nahrávky prostě messy, tak jsou jako blbé. Ale tady tahle jako je messy, ale hlavně zůstává kreativní a nebojácnou, což si myslím, že jí pomohlo. Ale je možný, že pokud vám je 21 a ty jste to slyšeli poprvé, tak jste se smál, já nevím.
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že jako ty jsi říkal, že tě vlastně zajímá, jak to budou vnímat lidi, kteří jsou pamětníci a jak to budou vnímat lidi, kteří tu hudbu uslyší úplně poprvé. Já jsem obojí.
0: Jo.
1: já jsem rozhodně pamětník té doby, jakoby, ale zároveň jsem vlastně, přestože jsem původně z Plzně a pamatuju si, že tenkrát se to objevovalo prostě na plakátech v Plzni opravdu jako týden co týden, že hrajou v Lampě Dive a taková domácí kapela tam v té době, tak jsem vlastně tu kapelu nikdy neslyšel. Takže já musím říct, že já jsem se trošičku pousmíval. Já jakoby to chápu, to, co říkáš, naprosto. Myslím si, že teda v tom hraje obrovskou roli nostalgie. Tom, co jakoby...
0: No, nějaký. Tom,
1: že já takový desky mám taky doma. Vlastně, jako jo, že tady, kdybych je pustil dneska, tak se nad tím bude spousta lidí jako usmívat, ale já jako vlastně asi neprodám.
0: Jo.
1: Takže, ale mně to přijde spíš vtipný, jako jo, že opravdu jako to míchá, nebo ten způsob toho míchání těch věcí jakoby dohromady, tak možná má nadhled nějaký, jakoby, to nedokážu já, ale zase úplně posoudit, jako, ale zároveň mi to přijde fakt jako úsměvný trošičku, no. Jako.
0: Ona ta písnička Slon, kterou jsme si hráli, je taková jako nejvýraznější věc té desky, která má jako vícero tváří, což ještě budu dneska říkat o jedné desce, které se později dostaneme. Jsou na ní jako mnohem takové tísnivější, sevřenější písničky, temnější vlastně o něco. Tam se zase můžeme bavit o nějaký poučenosti, prostě Tool třeba a takhle. S tím, že bych jako já vlastně mám takový rozpolcený pocit z toho rámovat ty kapely těmahle paralelama, se kterými vlastně oni bojovali už tehdy, že jo. Prostě ve chvíli,
1: zároveň to z toho jednoznačně vychází.
0: Cítí to tam je a myslím si, že to jako není vlastně nějak jako dehonestující.
1: To si taky nemyslím, no.
0: A jo, já prostě, já jako vlastně díky tomu impulzu vrátit se o 20 let zpět jsem si po letech, jako ne poprvé od té doby, to určitě ne, ale po delší době ty Dive pustil a vlastně jsem rád, že tady tu desku máme a budu rád, když nebudu sám v tom, komu se tehdy líbila a zůstala s ním dodnes.
1: Ono je to celý trošku složitější, jo? Bavili jsme se tady o tom, že tam jsou zcela jasné jakoby crossoverové vlivy a že crossover sobě žánr jako prostě vlastně nikdy úplně nefungoval. Pak jsou tam numetalové vlivy, jo. Jakoby numetal jako taky neprošel zkouškou časem, jakoby, jo. Možná kromě Deftones. Ale to bych řekl, že byla vždycky trošku jiná liga, jako ještě, jo, ale Jinak, jako když si pustíš fakt ty desky jako metalový, i jako ty top desky v uvozovkách, tak to jako dneska prostě jako je to fakt...
0: No je, já jsem zvědavý, co budu říkat na ty moje další tracky.
1: Jo, já jsem taky zvědavý.
0: A co budu já říkat na ty tvoje?
1: No, tak ten jeden právě přichází na scénu a je to song od kapely MacGyver a ta písnička se jmenuje Cesty zarostou a pak hnedka na řadu přijdou Lakmé a Nejsem tvůj splněný sen. Jako můj klíč byl vlastně ten, že jsem pátral po těch věcech, který v té době mě přišlo, že tu scénu nějakým způsobem tmelili. Ona ta scéna vlastně obecně, nebo minimálně ta hardcore punková byla v takovým vlastně jako zvláštním jakoby váku, jako v tom roce 2006. Jako Lakmé třeba vydali svoje první EPčko, jo. Pak ta kapela tu scénu vlastně dost zásadním způsobem nakopla a byla pro ní jako by ty další roky jako extrémně, extrémně důležitou. Ale tady to bylo úplně na začátku. Spousta kapel se rozpadla, jako, ale nebyly ty úplně nový ještě, jakoby vlastně, nebo nebyly v takovým záběhu, aby tu scénu mohli nějakým způsobem táhnout, jakoby MacGyver taky, jako ta jejich věc je vlastně první věc, co udělali, byla to kapela, která vznikla na troskách kultovní brněnské kapely Pazzi Sniper a tato nahrávka vlastně vyšla na Malary, je to EPčko, pětisongový, ale MacGyver byli vlastně vždycky dobrá kapela, jakoby. Stejně jako Lakmé, podle mě byli vždycky dobrá kapela v tom, co dělali, jako jasně, ty jejich pozdější desky jsou mnohem, mnohem vyhranější, ale už tady to má vlastně strašnou sílu, jo, i textovou. Ta skladba Nejsem tvůj splněný sen, to je prostě hymna vlastně jako nějaký určitý jedný jako generace nějakých těch citlivějších emo hardcore punks politických tady jako v Čechách a to vlastně bylo úplně jednoznačně jako pro mě daný, že tady je zrovna třeba tyhle ty dvě skladby by tady dneska měly zaznít. Taky jsem chtěl, aby to bylo pestrý. Tak si pojďme pustit teďko MacGyver a potom Lakmé. Posloucháte Modeláře na Rádiu Wave.

0: Posloucháte modeláře na Radio Wave, ohlížíme se do roku 2006, konkrétně na českou a slovenskou scénu. A tohle byla kapela Lakmé, jejich, dá se říct, asi hitovka Nejsem tvůj splněný sen, a před Lakmé MacGyver a Cesty zarostou z jejich EPčka, které vyšlo na Malárie Records. A tady se vlastně trošku dostáváme i k nějaké rožnovské scéně, malinko, která také procházela takovým jakoby přerodem v té době. MacGyver sice nejsou rožnovská kapela, to brněnská kapela, nebo byla to brněnská kapela, ale desku vydala Malárie, to znamená rožnovský label, a nahrána byla ve studiu Moc Plevele, což je vlastně studio, které provozoval Fekál Skoka v rámci Vraha. Tam byla vlastně taková nahrávací místnost, vznikaly tam skoro všechny desky Koka. A hlavně MacGyver vlastně byli tou rožnovskou scénou dost výrazně ovlivněni i tím, jakou hráli hudbu.
1: Hmm. A hráli vlastně... Teď jenom pro mě by zajímalo, kolik z těch lidí, co nás poslouchají, rozuměli větě Fekál Skoka v rámci Vraha.
0: Jo, dobře, já to přeložím. Fekál Ondřej, taková jakoby vlastně jedna z těch nejvýraznějších postav rožnovské punkové scény, zpěváka, kytarista kapely Koka, pozdější bubeník Telefonu, v současné době kytarista a zpěvák kapely Lucifer Effect a také jeden vlastně z těch hlavních lidí v kolektivu rožnovského klubu Vrah nebo autonomního centra, které fungovalo v Rožnově. A on tam bydlel vlastně docela dlouhou dobu a provozoval tam vlastně nahrávací studio, kde mimo jiné vznikaly vlastně i desky těch kapel, které nebyly přímo z Rožnova. Festa Desperato tam nahrávala nějaké věci a právě i MacGyver. Takže tak. A tak já mimochodem tam se tenkrát domluvilo splitko Balaklava Koka, že v té době jsem tam já dorazil, když tam Fekal bydlel.
1: Takže tak to dobře dopadlo.
0: Jo, takže ty MacGyver, vlastně mě ta kapela vždycky strašně bavila. Vlastně mě přišlo, že to má jako úplně skvělou energii a že to má naprosto specifickou melodiku, jakoby. Jo, a i to, jak vlastně pracovali s těma vokálama, že byli srozumitelný a vůbec jakoby frázování a celá ta dynamika vlastně té kapely mi přišla úplně super. Oni toho zase až tolik nenahráli. Mají vynikající skladby třeba na kompilaci Na krev, která vyšla zhruba před 10 lety, to doporučuji, jednoznačně jsou všechny kapely skvělý, to česká, jako česká lomeno moravská kompilace, a tady to ohlednutí zpátky vlastně bylo jako vidět, že to byla kapela, přestože jako to byla jejich první nahrávka, která už měla jako něco za sebou, co se týče nějaké vyhranosti, a fakt to jako jede. No a Lakmé to je prostě, to je fakt jako v rámci české scény fenomén. Tohle to bylo vlastně jejich demo. Jo, to byla jejich první věc úplně rok 2006, vím, že to tenkrát nahrávali u Zdeňka Šikýře, Hostivaři, kde spousta kapel v té době nahrávala, Balaklava tam taky nahrávala nějaké věci, pak i Spese Repta tam nahrávala.
1: Teď nechci kecet, ale myslím, že to nahrávala i ta kapela, kterou si budeme hrát za chvilku.
0: Jo,
1: minimálně jednu ze svých
0: desek. Jako v té době to bylo fakt hodně oblíbený jakoby studio a já jsem to chápal, Zdeněk byl super, jako co se týče i jako přístupu vlastně k mladým kapelám, který šli třeba poprvé do studia a byli z toho fakt nervózní, tak on byl jako ideální vlastně osoba, protože přesně věděl, co dělá, zároveň s ním byla sranda a dokázal tam vytvořit jako nenucenou jako náladu, spoustu těch lidí jako dokázal odstresovat, jo, takže to by tady asi mělo taky zaznít. No a Lakmé, to prostě vyšlo jednoznačně jakoby z toho starého francouzského EMA nebo Evolution kapel nebo Bloodlink kapel, to znamená takový ten fakt jako politický emo kravál, který vycházel někdy první polovině 90. let, tak Lakmé na to navázali a tady je vlastně slyšet ještě taková ta lehonká nevyhranost, neseranost pro spoustu těch lidí. To bylo vlastně poprvé, co hráli v kapele na nějaký nástroj, takže, ale už to mělo sílu, to fakt jako už to s člověkem prostě hází a vlastně ty texty byly vždycky skvělý. No, jako.
1: To je pro mě ta špinavost, která vlastně je jako dobrá v tom, že to přináší nějakou zkušenost, nějaký zážitek a nějaký jako skills tady na druhou kolej.
0: A já si myslím, že to byla opravdu ta kapela, která strašně moc lidí formovala a která jako v dobrém slova smyslu jako hrozně moc lidem změnila život. Jako bez nějakého patosu. Že nasměrovala někam, kde jako našli to, co jako hledali, a ty koncerty byly super úplně. Jako to fakt bylo, jako, že všichni zvali texty. A jo, jo, jako, jo. Že to myslím si, že Lakme byla fakt jedna z těch zásadních kapel, které pomohly tu scénu vlastně v takovým tom lehkém přešlapování zase jako nakopnout a nastartovat. No.
1: Kapela, která nikdy úplně nevystřelila, ale zároveň si myslím, že zvládla se nějak jako nenápadně zapsat a pro Leckoho mohla i něco znamenat stran toho, že se vlastně jedná o kapelu, která se hodně otevřeně dotýká i otázek náboženství, víry, křesťanství a tak dále. Je teda kapela, kterou si budeme hrát teď, která v kolem roku 2006 taky zažívala svůj pomyslný vrchol. Říkám kapela, v jádru šlo jakoby vždy o one man projekt Jonathana Kalety, který kolem sebe zhromažďoval různé lidi, zejména ve jménu koncertního hraní. Jednu dobu s něma hrával i Petr Wagner, jindy zase prostě Mike Clutch z The Switch, taky jo, jako věc, která zní, jakože jiného řekl v roce 2006. A ta kapela se teda jmenovala Yon at N. Ano, toto není dobrý název. A v tom roce 2006 vydala album Tears of Repentance. A já jsem v té době, zase toho dím do toho osobního příběhu, já jsem v té době hodně poslouchal Extol a Between the Buried and Me. A najednou tady byla deska, která mi vlastně zprostředkovala jako podobnou zkušenost, lokální deska, a hlavně podobnou intenzitou. Když jsem se k tomu albu vrátil, tak vlastně úplně chápu, proč to se mnou tehdy tak cvičilo. Zároveň ta emocionalita je tady malinko doslovná, ale pořád v sobě má nějakou intenzitu. My si z té desky za chvilku zahrajeme skladbu, která se jmenuje Nesmrtelnost duše, na které si myslím, že Jonathan vlastně o něco více, než třeba v některých jiných skladbách, dává na obdiv jako ty instrumentální schopnosti. A taky jako trošku těch kazatelských prostopravd jsem zase stejně jako u těch Dive zvědavý, jak to bude fungovat, pokud jste třeba o této kapele nikdy neslyšeli. Já jsem si myslel, že už je takzvaně dávno po nich, ale teď jsem zjistil, že loni vydali novou desku po letech, kterou jsem si ještě nestihl poslechnout, takže na ní nemám názor, napravím to, ale co můžu říct rovnou je, že na webových stránkách mají místo streamovacích platformách napsáno stravovacích platformách, jo. Tak pokud se to dostane k Jonathanovi, tak si to prosím vás opravte.
0: Co to je schválně?
1: Jako, myslím, že toto je kapela, které humor úplně blízký nikdy nebyl, takže to spíš ne.
0: Dobře.
1: No tak pojďme, nesmrtelnost duše.
0: Ještě mi zajímá jedna věc, co to bylo za období Between the Buried and Me? Bylo to okolo té desky Silent Circus?
1: Já si myslím, že to bylo jako Colors.
0: Colors.
1: Myslím, jo, tady tahle doba, no.
0: Jenom mi to tak zajímá.
1: Alaska, ta byla dřív, ano, to bude spíš ono, ale bylo něco později.
0: Super, tak jo, tak pojďme na to a tady je tedy pokračování našeho dílu z roku 2006.

0: Tak co, bude to lepší? Jaký bylo tohle?
1: No, no, bylo to docela dobrý, až do nějakého toho jako klávesového tam jako běsnění nebo synťákového, tak mi to přišlo vlastně docela v pohodě, až mi to jako vlastně překvapilo. Myslím si, že na to má velký podíl to, že Jonathan má vlastně dost zajímavou jakoby barvu hlasu, umí zpívat, jako, že to netahá za uši. A má to až takový jako opravdu občas až takový popovej jako lehonce jakoby nádech a vlastně to jakoby funguje, jo, jakože u těch Dive mi vlastně přišlo, že to bylo takový fakt trošku jako že to úplně jako nebylo jako z mýho pohledu to nefungovalo až tak jakoby dohromady a tady ta písnička vlastně fungovala dobře jako písnička, no, až na nějaký ten ale chápu, že jako v rámci toho stylu v té době jako jasně, no, tak prostě to muselo být něčím zajímavý, no.
0: Ano, tehdy to byla trošku podmínka, že se museli objevovat prostě vyhrávky a přesně ty Between the Bright and Me na tom stály, akorát tam to bylo mnohem organičtější.
1: Tady no, tam to prostě...
0: Tam to bylo jako součástí
1: tam
0: hudby.
1: Tam si člověk nikdy neřekl...
0: Tady jako malinko, ale každopádně jako mám tu desku pořád rád. Je to jako deska, která je hodně rozkročená, jsou tam vyloženě agresivní metalcore tracky, takové ty, u kterých ty člověk úplně vybaví ten dobový synchronizovaný headbanging těch muzikantů.
1: Já nevím,
0: jestli to dělali Jonathan, možná spíš ne, ale jakoby hudebně to k tomu úplně nějaký prostě smashed face, zdravíme Freda, prostě to úplně tady tenhle ten jako model toho synchronizovaného headbangingu a ano, jsou tam i crossoverový momenty, který opět teda nutno říct, jako zestáli nejhůř.
1: Ale zase to je nějak jako tak mi to přišlo, že to tam z toho tolik netrčí ty věci tolik jakoby, jo? Že to je takový jako no organičtější, přirozenější. Jinak ten headbanging jasně, no to, ale zajímavý třeba je, že Between the Bird and Me to dělají do teďka.
0: Jo. Někomu prostě projdou věci, které
1: funguje
0: jim,
1: to.
0: Ne, no.
1: Jakože Between the Bird and Me, jako teď jsme se tady párkrát otřeli jako já se kapelu měl vždycky rád a jako vrátím se jenom k minulému roku na Brutal Assaultu, kde jsem je měl na pódiu a oni tam hráli dva sety, hráli tam vlastně jeden jako regulární set, který byl průřez toho jejich tvorbou a pak hráli set, který byl vlastně, že přehráli celou tu desku Colors.
0: Jo.
1: A vlastně oba ty sety byly skvělý. Jakože ta kapela prostě za prvý, podle mě tím, že nepřestala nikdy hrát, tak to není žádný jako retro a jako byly to vlastně brutálně jakoby v pohodě jakoby týpci a hudebně to prostě pořád jako strašně funguje. A že to dokázalo prostě překlenout tu dobu, dokázalo to si to udržet tu relevanci vlastně celý ty roky a i když hrajou desku, která je stará 20 let, tak to pořád vlastně strašně jako funguje. No. Takže...
0: Pojďme si schválně udělat tady ty čárky, kolik z těch kapel, co dneska hraje, a už to můžeme přijít jako preview toho, co nás čeká, jako pořád hraje a kolik ne, podle mě to dopadne tak 50-50. Já si dělám čárky, Dive ne, MacGyver
1: ne.
0: Lakme?
1: Ne. Já myslím, že to bude většina,
0: ale
1: že
0: no, počkej, ty jsi to možná přijel, asi jo, vlastně, dobře. Jonathan teda věřně znova, ano.
1: Ano, a teď přijde na řadu něco úplně totálně jiného.
0: Co už nehraje.
1: Taky nehraje.
0: Ano.
1: A to je kapela Kačkala. A je to kapela, která právě jakoby v roce 2006 vydala svou jedinou desku, která se jmenovala Vox. A už podle toho názvu té desky vlastně se dalo odvodit, že tam budou hrát hlavní roli vokály. Ale to bylo ale navíc ještě tak, že tam byly jenom vokály. Ta deska je postavená jenom na zpěvu. Bylo to 5 žen, lomeno holek, z Tábora. Ta deska vyšla na Silver Rocket Records. A bylo to vlastně jako absolutní zjevení na té scéně v té době, protože to bylo něco, co vlastně jako vůbec nikdo nečekal, že by jako deska jako by mohla vyjít, že by vůbec takováhle kapela mohla vzniknout, ale ona byla vlastně Kačkala jako byla velice úzce spojená s tou táborskou scénou, s Deverovou chybou, s C-čkama jakoby, jo, a podobně, jakoby s těma místama, kde se dělaly koncerty. A vlastně jedna z těch holek žen byla Hilary Binder, což je vlastně parťačka Chrise Rankina. Spolu tvořili Sabot, to duo. Spolu vedli vlastně tu cestu a tak dále. Jo, takže to napojení vlastně bylo jakoby veliký, přesto vlastně ta nahrávka jakoby v té době fakt byla totální ulet, a přesto, že je úplně dokonalá. A dneska, když jsem si ji jakoby pouštěl znova, když jsem zjistil, že to je deska, která vyšla v roce 2006 a chtěl jsem, aby tam byla nějaká Silver Rocket deska, protože ten label byl podle mě fakt hodně jako na vrcholu v té době. A říkal jsem si, tak to je skvělý, že zrovna jako vyšlo na tu Kačkalu, protože to tady úplně rozčísne dneska v modelářích, to je úplně od někud jinut. A pak si dáme Super Apes, což je kapela ze Slovenska, s dívčím zpěvem taky, ale je to samozřejmě mnohem větší rubačka. Vím, že tam hrál Maroš z kapely The Public, byla to kapela z Čadce a byl to prostě takový ten hodně rychlý, agresivní hardcore punk jako s parádním dívčím vokálem. No, tak tady budou vlastně dvě takové kapely, které reprezentují ten ženský hlas nějakým způsobem, ale každá teda jako jo, hodně po svým.
0: A ty už taky nehrajou.
1: Ty už taky nehrajou.
0: A pak já tam budu mít kapely, které hrajou stále, respektive znovu, a ty budeš mít ještě jednu, která už taky nehraje. Takže prosím vás, tohle skončilo 6-3 a myslím, že můžeme pustit Kačkalu.
1: Jdeme na Kačkalu. Posloucháte Modeláře na Radio Wave. Hátky

0: Posloucháte modeláře na Radio Wave, tohle byla slovenská kapela Super Apes, skladba, která se jmenovala Okno, z desky Animal Songs, opět na Malaria Records, no a předtím Kačkala, co jsem to říkal, Viktore?
1: No to bylo krásné, já se přiznám celá irelevantní informace a dávám pořád tendenci číst Super Apes jako Super Pes.
0: Jo, rozumím.
1: Ale asi nejsem proti ani poslední, kolikrát to asi slyšeli v roce 2006, tady tuhle tu věc.
0: No
1: Kačkala krásný, krásný, to je jako...
0: To byla vlastně jako v určitým ohledu to byl feministický manifest jak Poleno, jakoby, jo, ta kapela. A takovým jako fakt jako krásným jako způsobem, dalo by se říct. A já jako, no, nechci říct, že jsem na to zapomněl, ale fakt jako jsem strašně rád, že jsem si to oživil. To je přesně jako to, a o čem se tady bavíme vlastně dneska i minulé, vlastně celou dobu, jo, že se tady objevují věci, u kterých jsme jako vlastně trošku zapomněli, že existují. U té Kačkaly to podle mě prošlo zkouškou časem jako úplně skvěle, protože to je, tak to stálo tak jako mimo cokoliv už v té době, že se s tomu dá vlastně jako kdykoliv vrátit zpátky. No.
1: Mě by úplně zajímalo, jestli to znají buchty a co si o tom myslí.
0: No, taky tak, by mě to zajímalo. Možná to zjistíme.
1: Tak my se zeptáme.
0: Tak jo, tak pojďme dál, protože nás trošičku začíná tlačit čas. Super Apes, Slovensko, a zůstaneme na Slovensku. Pustíme si Abhorrence. Abhorrence si pustíme proto, že rok 2006 byl jako jednoznačně rok metalcoreu, jakoby obecně, jako ten styl vlastně celosvětově i tady jako zažíval boom. Já jsem měl v plánu napřed pustit nějakou věc z Čech té doby, akorát, že takové ty zásadní kapely té doby vlastně ty desky vydávaly buď třeba v roce 2005 nebo v roce 2007. Jo, týká se to třeba Flowers for Wars nebo Action, který by sem určitě jako patřili. A až jsem si potom vzpomněl na Abhorrence díky Action, kteří vydávali Dead Butcher Record, což byl vlastně label, který vedli členové Abhorrence. A zjistil jsem, že deska Abhorrence Blood of the Hatred vyšla v roce 2006 a že tedy ty metalcoreoví zástupci jsou tím pádem vyřešeni. Abhorrence byla jednoznačně taková jakoby dost vedoucí kapela slovenská v tomhletom stylu dlouhé roky, a my si pustíme teďko písničku, která se jmenuje Punishment for Every Crime. Je to opravdu metalcore úplně ze vším všudy, totálně. A pak si dáme Sad Harmony.
1: A pak si dáme Sad Harmony, kteří jsou lecos jenom ne metalcore, ale taky jsou ve svém zvuku nějakým způsobem spjati s tou dobou, trošku doomu, trošku gotiky, trošku rockového písničkářství a taky moje dobová srdcovka. Tak pojďme na to.
0: Jdem na to.

0: Píše se rok 2006 samozřejmě a vy posloucháte modeláře na rádiu Wave. Co dělá v roce 2006, co by moderátor, Baráne?
1: Já si nejsem jistý, jestli už jsem náhodou nebyl na Waveu.
0: No, to je jako 20,
1: takový jako,
0: začátky.
1: No, jo, teď jsi mě trošku tím překvapil, ale jestli jsem nebyl, tak se to
0: blížilo.
1: Tak se to velmi, velmi blížilo. V tom případě jsem prodával v obchodě...
0: Desky,
1: v tom úplně prvním vlastně Day After obchodě, který byl...
0: Set Harmony, protože to byla kapela, která vycházela na Red Blacku, který tehda zažíval to své zlaté období.
1: Nemyslím, že tam byly Set Harmony.
0: Také mám doma. Já jsem v té době psal na webzin Abyss ve svých začátcích takzvané metalové publicistiky. Krásné to bylo. Každopádně Set Harmony, deska Somnambul z roku 2006, album, které mě jako okamžitě vrátilo v čase. Tohle byl úvodní track z té desky a vlastně jako skvělá, řekněme, hardrocková písnička. Ano, můžeme tam hledat ty stopy prostě doomu, gotiky a tak, ale je to jako skvěle vystavěný song.
1: Jo, to makalo, naprosto.
0: S tím Skunyho chraplákem, který ale v sobě má zároveň nějakou vlídnost. Celá ta deska vlastně a to, co Set Harmony dělali, bylo nějakým způsobem jako drsné, ale prostě v mezích. Jakože byla to hodně jako přístupná kapela, která prostě uměla hrát ty jako v zásadě jednoduché songy s tím přirozeným drivem a zase stejně jako jsem byl překvapený u Yon at N, že oni vydali novou desku, tak u Set Harmony jsem byl překvapený tím, že po 20 letech začali zase koncertovat. Odehráli vlastně na konci, myslím, loňského roku, ale to pár koncertů v sestavě hodně blízké tomu, jak tehda působili a byť jsem je nevěděl, tak věřím tomu, že v případě téhle kapely ty koncerty a ten návrat proběhl u těch nejlepších pohnutek, protože v tomhle tom bych jako neviděl nějakou, řekněme, jako nostalgii, co by ten prvotní hnací motor toho návratu. No. Prostě takové jako akorát dozdobené emocionální riffovačky Set Harmony, měl jsem to rád tehdy a vlastně tehdy, když jsem to znovu poslouchal, tak to mám rád pořád.
1: A Forgotten Silence máš rád pořád?
0: Forgotten Silence, a teď budu přísej, jsem nikdy neměl úplně jako nejradši, ale zároveň jsem s ním vždy choval proměnlivě výrazný respekt podle toho, jakou desku zrovna vydali. Forgotten Silence jsou kapela dodnes aktivní, loni zase taky vydali novou desku, mají blízko k Berrymu z Magic Disc Music a ta jejich loňská deska, která se jmenuje Senjen, kterou jsem si jako letmo pustil, tak ta nám je hodně jako dýchla devadesátkama a Tam jsem úplně jako zachycen nebyl, ale album Kronika, které vydali právě v tom roce 2006, je taková ta jako artovější, méně metalová poloha tady téhle kapely, která vlastně funguje prostě dekády, jsou takovou tou stálicí, která se pro mě zcela upřímně vždycky pohybovala někde mezi nějakou jako trošku jako kompetentní těžkopádností, bych řekl, protože oni jsou jako, a vždycky se stavili na to, že jsou to dobří muzikanti a něčím opravdu originálním, protože rozhodně v té své diskografii mají desky, songy, momenty, které vystupují a jsou opravdu jedinečné, ale pro mě jsou v tom celku prostě obaleny trošku takovým tím jako žánrovým, kompetentním žánrovým balastem. No. Ale album Kronika, které je vlastně hodně jako artrockové, můžeme tady prostě obligátně pomrkávat, nevím, ke King Crimson a Blue Effect nebo tak zůstalo tou deskou, kde vlastně ta melancholie toho nočního města a ty odrazy těch světel na tom mokrém chodníku, které jsou na cover artu, fungují pořád velmi dobře. A my si za chvilku zahrajeme ukázku ze skladby Brighton. Na té desce jsou tři skladby, každá má kolem 20 minut. Brighton má minut 25, nám zbývá zhruba 6, což je pořád nejvíc, který tady věnujeme kterékoliv z těch dnešních kapel. A já zítra ráno vstávám ve 4 hodiny, abych jel do Brightonu, tak to berme jako znamení.
1: To je krásný, tak si dobře vyspí, vy se taky dobře vyspěte, díky moc za pozornost a tady jsou Forgotten Silence.
0: A za týden se těšíme. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.